0: ministr kultury Otto Klempíř. Analytik Czech News Center Petr Dimun v presklubu přináší novinky v bitcoinové kauze. Podle něho poslední události spíše kauzu zamotávají.
1: No já si myslím, že naopak je tady mnohem více nejasnost. Například o roli některých svědků, které v dané věci vypovídali bývalé šéfce ÚZSM, Úřadu pro zastupování státu věcech majetkových paní Arajmu, o roli paní nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčová, která očividně tedy věděla víc, než se veřejně zatím vyjadřovala. A můžeme mluvit i o dalších věcech. O celé věci bude nyní rozhodovat soud, který zatím obžalobu a spis studuje.
0: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. U bočního vchodu do synagogy v západoněmeckém Wuppertalu založil jistý muž oheň. Policie ho zadržela. Členové synagogy plameny rychle uhasily. Škody jsou malé. Hokejový Slovan Bratislava se podle serveru INES.cz znovu uchází o vstup do české extraligy. Zástupci slovenského klubu by měli svůj zájem českým protějškům oficiálně prezentovat na konci září. Blížící se schůzku serveru potvrdil ředitel české extraligy Martin Loukota.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: V pátek bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách, přechodně až zataženo, ráno na Moravě místy, jinde ojediněle s mlhami a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Vy ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné, to bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba Trávníka a Monike. No.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
3: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné pohyby při Mamutím jezeru třeba.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
2: a taky kam vyrazit a proč.
3: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
2: a Marek Valášek.
3: I v sobotu a v neděli.
4: Zapněte rádio a vypněte starosti.

Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 správy.
1: Prezident vetoval spornou novelu. Policie našla tělo v jezeře a Rusko prý plánuje hybridní útoky. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Prezident poukazuje na to, že kompetenci svěřuje hlavě státu ústava a není možné mu ji jen tak odebrat. Změna jde evidentně proti ústavě, řekl Pavel v Bečově při návštěvě Karlovarského kraje. Policisté odpoledne vyzvedli lidské tělo z jezera Most. Nevylučují je, že by to mohl být mladík, po kterém pátrali od srpnové bouřky v regionu. Totožnost nalezené osoby musí potvrdit až genetická expertíza. Analytik Czech News Center Petr Dibun v presklubu přináší novinky v bitcoinové kauze. Podle něho poslední události spíše kauzu zamotávají. Dibun také zmínil paradox, že stát věděl o pochybnosti původu peněz a zároveň přemýšlel, jak s nimi naloží.
2: Je to samozřejmě obrovský paradox celé té věci, navíc veškerých těch interní komunikací, která v té věci probíhala, tak jestli tam je nějaké upozornění vůči ministerstvu spravedlnosti, vůči panu Blaškovi, vůči panu ex-náměstku Danielovi, tak je zeptejte se ještě někoho ze státního zastupitelství nebo od policie, zdali oni nemají nějaké pochybnosti o tom, že zde je možnost toho, že ty peníze jsou nelegálního původu. Koho jiného se měl možnost, nebo měl pan Blažek nebo pan ex-náměstek Daniel zeptat než Lenky Brdáčové, tedy vrchní státní zástupkyně.
1: Celý presklub na našem webu v frekvenci 1.cz. Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. V projevu v Sejmu to řekl polský premiér Donald Tusk. Pozdní podzim a zima budou podle něho nejkritičtějším momentem v ruské válce proti Ukrajině. Ruská armáda v posledních dnech podnikla několik útoků v blízkosti polské hranice. Jakub Menšík zahájí v pátek duel druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům. V pražské O2 aréně se světová 15 utká v repríze třetího kola nedávného US Open s Lernerem Tienem. Utkání začne ve 3. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu Bena Sheltona.
3: Čekám Bena Sheltona v US Open formě. Já si myslím, že on je teďka na takový vlně, že tady vždycky, když se hráč dostane do týhle vlny, kdy si věří a vyhrál hodně zápasů v řadě, tak ta změna pro něj, samozřejmě, když se nebavíme o jetlagu a těchto věcech, tak je to pořád tvrdý povrch, je to v hale, takže prostě nějaký vítr a tady věci taky budou hrát to v roli.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pátek bude polojasno až obločno, zejména v Čechách přichodně zataženo, nejvyšší teploty 18 až 23. Příjemný poslech. Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.

0: vám vy na frekvenci 1?
1: No, no jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Rodičovstvo je jako prechádzka parkom.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
2: Jurským parkom.
3: Když máš dvojčátka.
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké hlavy.
1: Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Armáda je vhodná k průzkumu. Rusko přichystá hybridní útoky a hokejový Slovan chce do extraligy. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel považuje za správné, že armáda zahájila průzkum lokality v Šumavském národním parku, kde se našlo velké množství toxických látek. Na profesionální dlouhodobou sanaci v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku, ale armáda nemá potřebnou techniku ani výcvik. Po vojácích by proto měla nastoupit specializovaná firma. Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. V projevu v Sejmu to řekl polský premiér Donald Tusk. Pozdní podzim a zima budou podle něho nejkritičtějším momentem v ruské válce proti Ukrajině. Návrh státního rozpočtu na rok 2027 se pro ministerstvo kultury nezmění. Rezort počítá s částkou 18,59 miliardy. Proti letošnímu roku se jedná o 985 milionů korun více, tedy růst o 5,6%. Připravovaná valorizace platů ještě není do tohoto objemu plně započítána. Pojednání je tripartity, to řekl ministr kultury Otto Klempíř. Analytik Czech News Center Petr Dimun v presklubu přináší novinky v bitcoinové kauze. Podle něho poslední události spíše kauzu zamotávají.
2: No já si myslím, že naopak je tady mnohem více nejasnost. Například o roli některých svědků, které v dané věci vypovídali bývalé šéfce ÚZVSM, Úřadu pro zastupování státu věcech majetkový paní Arajmu, o roli paní nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčová, která očividně tedy věděla víc, než se veřejně zatím vyjadřovala. A můžeme mluvit i o dalších věcech. O celé věci bude nyní rozhodovat soud, který zatím obžalobu a spis studuje.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. U bočního vchodu do synagogy v západoněmeckém Wuppertalu založil jistý muž oheň. Policie ho zadržela. Členové synagogy plameny rychle uhasili. Škody jsou malé. Hokejový Slovan Bratislava se podle serveru iDNES.cz znovu uchází o vstup do české extraligy. Zástupci slovenského klubu by měli svůj zájem českým protějškům oficiálně prezentovat na konci září. Blížící se schůzku serveru potvrdil ředitel české extraligy Martin Loukota.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pátek bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách, přechodně až zataženo, ráno na Moravě místy, jinde ojediněle s mlhami a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident vetoval spornou novelu. Policie našla tělo v jezeře a Rusko prý plánuje hybridní útoky. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Prezident poukazuje na to, že kompetenci svěřuje hlavě státu ústava a není možné mu ji jen tak odebrat. Změna jde evidentně proti ústavě, řekl Pavel v Bečově při návštěvě Karlovarského kraje. Policisté odpoledne vyzvedli lidské tělo z jezera Most. Nevylučují je, že by to mohl být mladík, po kterém pátrali od srpnové bouřky v regionu. Totožnost nalezené osoby musí potvrdit až genetická expertíza. Analytik Czech News Center Petr Dibun v presklubu přináší novinky v bitcoinové kauze. Podle něho poslední události spíše kauzu zamotávají. Dibun také zmínil paradox, že stát věděl o pochybnosti původu peněz a zároveň přemýšlel, jak s nimi naloží.
2: Je to samozřejmě obrovský paradox celé té věci, navíc veškerých těch interní komunikací, která v té věci probíhala, tak jestli tam je nějaké upozornění vůči ministerstvu spravedlnosti, vůči panu Blaškovi, vůči panu ex-náměstku Danielovi, tak je zeptejte se ještě někoho ze státního zastupitelství nebo od policie, zdali oni nemají nějaké pochybnosti o tom, že zde je možnost toho, že ty peníze jsou nelegálního původu. Koho jiného se měl možnost, nebo měl pan Blažek nebo pan ex-náměstek Daniel zeptat, než Lenky Brdáčové, tedy vrchní státní zástupkyně.
1: Celý presklub na našem webu v frekvenci 1.cz. Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. V projevu v Sejmu to řekl polský premiér Donald Tusk. Pozdní podzim a zima budou podle něho nejkritičtějším momentem v ruské válce proti Ukrajině. Ruská armáda v posledních dnech podnikla několik útoků v blízkosti polské hranice. Jakub Menšík zahájí v pátek duel druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům. V pražské O2 aréně se světová 15 utká v repríze třetího kola nedávného US Open s Lernerem Tienem. Utkání začne ve 3. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou 4 a finalistu newyorského Grand Slamu Bena Sheltona.
3: Čekám Bena Sheltona v US Open formě. Já si myslím, že on je teďka na takový vlně, že tady, když se hráč dostane do týhle vlny, kdy si věří, jak vyhrál hodně zápasů v řadě, tak zase ta změna pro něj, samozřejmě, když se nebavíme o jetlagu a těchto věcech, tak je to pořád tvrdý povrch, je to v hale, takže prostě nějaký vítr a tady věci taky budou hrát to v roli.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude polojasno až obločno, zejména v Čechách přichodně zataženo, nejvyšší teploty 18 až 23. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: erotické prádlo, sexuální hračku.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
0: A vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
3: Frekvence 1.
4: To je to nejlepší z muziky.
3: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
4: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2017. Gratulujeme.

čas se zhasl. To jak život zrychlil z nuly na stůl.

0: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
3: Patronem časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
4: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Přejeme hezké páteční ráno.
6: Jsou tu zprávy a Lucie Šmídová, hezké ráno.
7: Pěkné ráno, podzimní úklid začíná už dnes. Česko navštíví jordánský král. Kolona kamionů je už na D1 z Prahy na Brno. Začíná kampaň Ukliďme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Úklid přírody po celém Česku to potrvá až do neděle. O co jde konkrétně a jak můžeme pomoct, to Frekvenci 1 řekla Veronika Androlová z Českého svazu ochránců přírody.
8: Ukliďme svět je dobrovolnická kampaň Českého svazu ochránců přírody. Tenhle víkend proběhne podzimní vlna. Letos je přihlášeno přes 12 000 dobrovolníků po celé republice a další se stále mohou přidávat. Teď už asi nestihnete úplně organizovat vlastní akci, protože už je to tenhle víkend, ale můžete se podívat na naši mapu, kterou máme na našich stránkách ukliďmesvět.cz, kde jsou už úklidy vlastně, které budou tenhle víkend probíhat.
7: Dobrovolníci pozbírají PET lahve u rybníku, igelitové sáčky na cyklostezkách nebo plechovky v lesích. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem. Mluvit budou o aktuální situaci na Blízkém východě i možnostech další hospodářské a obranné spolupráce. Nejméně 37 lidí, které v Nigérii zadrželi jako podezřelé z nelegální těžby, zahynulo ve věznici. Úřady za možnou příčinu smrti označily propuknutí nemoci, ale jeden ze zadržených, který u věznění přežil, řekl, že v celé bylo natěsnáno 65 vězňů a mohli se tak udusit. Fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli doma debakl 0-3 od Unionu. Prohloubili tak svou výsledkovou krizi. Úřadující belgický vicemistr a vítěz domácího poháru dominoval. Viktoria, která v minulé sezóně jako jediná prošla celou ligovou fází Evropské ligy bez porážky, utrpěla v pohárech nejvyšší domácí debakl od podzimu 2018.
4: Frekvence 1. Počasí.
7: Teď na Moravě místy pozor na mlhy, jinak bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně zataženo. Během dne se severozápadě a západě území objeví slabý déšť nebo přehánky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 23 stupňů.
4: Frekvence 1. Doprava.
7: Už teď hlásí kolonu z D1.
9: Pokud máte v plánu cestovat po dálnici D1 z Prahy do Brna, počítejte s kolonou kamionů v pravém jízdním pruhu, která začíná okolo 178. kilometru a následně tvoří nesouvislé úseky kolon až po 196. kilometr, tedy zhruba mezi exitem Ostrovačice až dálnicí D2. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
7: Na Frekvenci 1 startuje ráno s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížovou.
5: My vám přejeme krásný pátek. Přátelé, před námi strašně zajímavá věc.
6: Ano.
5: Je před námi víkend, který bude nejlepší.
6: Nejlepší na houby.
5: Ale na houby. No, to je strašně zvláštní kombinace. Jako bude nejlepší, ale na houby.
6: Ale na houby, no. Ale ne, opravdu by to by tak mělo být, protože v podstatě je to takový ten poslední týden, kdy jsou ještě letní teploty. Zároveň docela popršelo a hlavně, přátelé, pozor, mělo by začít růst i na Moravě a ve Slezsku.
5: No, tak tam se určitě těší na to. Zajímavý je, že my jako vášnivý národ houbařů jsme začali používat, že když něco jako nestojí za nic, tak je to na houby.
6: To je strašně zvláštní věc.
5: Přitom, když je něco na houby, víkend třeba na houby, jak se všichni těší.
6: Teda třeba takhle, všechny moje nože na houby jsou na houby.
5: Jo, dobře. Já si myslím, že původně to bylo právě na ten druhý výraz, jakože na houby.
6: Jasně, no, tak.
5: Ale jak nechtěli být lidi zprostý, začali používat na houby.
6: Jo, tak to jsou, počkej, na Moravě se říká v Brně, víš, co se říká? Tam se říká kudla. Myslím si, že to je úplně stejný, jako, že to je na houby.
5: D, alo, jo, jo. Nahradilo.
6: Kudla.
5: R.
6: Kudla.
5: Abo,
6: já když jsem to slyšela úplně poprvé, tak jsem si říkala, co to je?
5: Taká kudla.
6: No, a teď je to s tím jako kudla.
5: Jasně, a teď to někdo zařve před tím hlavasem. A ty.
6: Jo.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: 6 hodin, 11 minut si dáme další dávku horoskopů, to je jasná věc, ale taky vtipy už za chvilku.
1: Tak a teď přemýšlím, no, co potřebuju víc.
0: Jestli dobrý horoskop nebo dobrý vtip?
1: Potřebuju strašně, ale fakt jako strašně potřebuju dobrý horoskop, prosím.
0: Jo, ty seš vodnář.
1: Já jsem vodnář.
0: Tak se pojďme všichni soustředit na to, co bude mít vodnář a pak se tomu zasmějeme,
1: ne,
0: jo?
1: Ne.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné páteční ráno přeji všem, vítejte u horoskopu. Dnes je kampaň Ukliďme svět. Svátek slaví Krištof a Ariana. Blahopřejeme. Luna ve Střelci má tvůrčí potenciál a rozmanité zájmy. Úskalím se můžou stát vaše velké sliby. Co čeká pany? Dnešek probudí vaše ambice a touhy. Věci se dají do pohybu. Dobře vybírejte, ať nepřeberete. Váhy míváte až nereálné životní ideály a postoje. Proto je důležité, abyste v životě měli po boku někoho, kdo vás bude držet při zemi. Štíři, trocha střídmosti nezaškodí. Mírněte se v nákupech. Hrozí, že překročíte finanční rozpočet. Střelci, středem vašeho zájmu bude především spokojenost ve vztazích. Máte-li nějaké starosti, neklesejte na mysli. Některé záležitosti jen potřebují víc času, aby se usadili. Kozorozi, přes den vás to se znepokojí. Ve večerních hodinách vaše nálada rapidně stoupne. Těšíte se na víkend. Vodnáři, nezabývejte se malichernostmi, můžou vás vyčerpat dřív, než je dokončíte. Šetřte své síly a myslete na něco prozaického. Ryby, máte rozpor mezi tím, co se líbí vám a co partnerovi. Může to rozhodit rovnováhu vašeho vztahu. Slevte trochu ze svých požadavků. Berani, kupředu vás popohání nějaká vnitřní síla. Nutkavý pocit, že nemůžete ustrnout, to je omyl. I vy máte právo na odpočinek a zábavu. Víci, časové zaneprázdnění by nemělo být překážkou k tomu, abyste volný čas věnovali pohybovým aktivitám. Vyplatí se vám to. Blíženci, zřejmě budete mít velkou touhu vystavit na odiv své nesporné kvality. Samozřejmě, že je máte, ale ochotných posluchačů nebude mnoho. Radci, dnes se můžete cítit snadno citově zranitelní, proto si od negativně laděných osob udržujte dostatečný odstup. Pro blízké přátelé jste družnými a férovými kamarády. Lvi, dnešek by měl být docela příjemný. Dařit by se vám mohlo v kontaktech s rodinnými příslušníky i na cestách. Milí přátelé, zvládnete více věcí najednou, ale nastal čas trochu se odvázat a začít si užívat více radostí života. Zasportujte si, vyrazte na výlet, zajděte za přáteli a snažte se dnešek pojmout z vesela. Přeji vám prima den a super víkend. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: páteční ráno, Frekvence 1 s vámi. Každé ráno v tento čas máme pro vás nějaký vtip, abyste se nahodili trošku do lepší nálady, když už musíte takhle blbě vstávat.
1: A tenhle je dobrý a je od Mikaše.
0: A je moderátorský vlastně.
1: V podstatě.
0: Je koktavej.
2: Do schránky mi přišel jeden koktavej, to už jsme tady dlouho neměli. No, poslouchej, jo, hele. Koktavej vlítne do hospody a začne řvát. Ven, ven, ven! A všichni se sebehnou a vypadnou všichni ven. A ten koktavej pokračuje. Ven, co tu nebyl?
3: A zapí jsou tady.
4: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
5: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
7: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Dny Merien. Od 18. do 21. září přicházejí se slevovými kupóny na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevy až 70%. Nakupujte chytře od 18. do 21. září. Dny Merien.
10: Frekvence 1.
11: To nejlepší z muziky.
10: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
11: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Čechách mraku víc, slabší přehánky v Krušných horách, odpoledne a k večeru se ale vyčasí a nejvyšší teploty mezi 18 a 23 stupni.
1: Co jsi říkala? Já jsem teď neposlouchal.
0: Neposlouchal jsi to vůbec?
1: Ne.
0: O co ti jde?
2: Datard uvádí.
3: Za minutu půl sedmé krátké zprávy, Lucie Šmídová.
4: Dobré ráno, Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce. Serveru TNCZ to v reakci na varování polského premiéra Tuska řekl premiér Andrej Babiš. Zpravodajské služby věnují podle něj rizikům namíření proti Česku nejvyšší pozornost. Lidé v Mirovicích na Písecku dnes v místním referendu rozhodnou o stavbě větrných elektráren. Zastupitelé se záměrem souhlasili, obyvatelé ale podepsali petici za vypsání referenda. Nový ročník basketbalové ligy mužů začal vítězstvím Děčína 109-79 na hřišti Plzně, která se do nejvyšší soutěže vrátila po 14 letech.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: Kolona kamionu je na trase z Prahy na Brno v pravém pruhu.
5: Začíná okolo 171. kilometru a následně tvoří nesouvislé úseky kolon až po 196. kilometr, tedy zhruba mezi exitem 9 křížů až dálnicí D2. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Pupka tančila celé zprávy, nevím, co jsi tam vyváděla.
0: Já
1: až,
0: taky.
1: Až z toho Lucka začala koktat při zprávách. To byly hrozně divný pohyby, co si dělala.
0: No víš, co se stalo? Jako, ono to tady je prostě samozřejmě, jako je to šerovaný místo, je nás tady hodně, ale dneska je to
6: jako
0: nějak...
6: Já to vidím, jak to
0: a
6: máš
0: blbě. A je to úplně celý.
6: Máš pravou područku.
0: Podívej se.
1: Židle, prosím vás, kdybyste nevěděli, o čem mluvíme, tak židle je jinak prostě... nastavená, než si tady paní autistka představovala.
0: Ale počkej, aha. Jako tohle by to nedá ani normální člověk, ne autista, prostě.
1: Kdy to taky udělal Vojta?
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Televizory LG přistiženy při odposlouchávání uživatelů, i když nebyly zapnuté. Co vy na to?
2: No to je otřesný, jestli to tak je. Zajímalo by mě jenom, jestli to je jenom tahle značka, jestli ty druhý jsou jako úplně hodňoučký. Ale je to jedna z tezí, která byla dlouho považovaná za konspiraci, že televize se zneužívají ke sledování, odposlouchání a tak dále. Na druhou stranu možný to je. Oni mají taky ten oblíbený mod dálkového ovládání na opravu, což už vám signalizuje, že ta možnost odposlechu nebo sledování, v jakém stavu to zařízení je, tam je. No tak možný to je. A dneska dvakrát, že jo.
1: No a to se říká i o vysavačích, že jo, o telefonech.
2: Tak o vysavačích se to říká, protože mají kamery často. A jsou jako schopní předávat informace, kde jsou a jak jsou aktivní. Tak to začalo kdysi, když Google začal dělat termostaty, že? Tak termostat od Google, který ovládal zařízení přes aplikaci Google Home, měl kromě toho, že vám na dálku mohl řídit teplotu v pokoji, ještě fantastickou hodnotu v tom, že Google posílal informace zhruba, kdy jste doma, kdy ne, jakou teplotu teda si dáváte, to bylo to poslední, ale z toho se dalo spočítat, když jste doma. A to všechno je důležitý z hlediska prodeje reklamy. A zároveň je to důležitý z hlediska studie klientů, což mají zájem zase reklamní agentury. Takže to jsou všechno data, s kterýma se pak obchoduje. A ty data jsou důležitý k prodej výrobku.
1: To víte, já si tak jako občas představuju, že jestli opravdu tohle odposlouchávání je a sedějí někde ty lidi s těma sluchátkama a poslouchají, co se děje takhle v těch našich domácnostech, že to může být docela zábavný.
2: Jako, jste staromilec, ale proč by seděli se sluchátkama? Zaprvé to je přepsaný do textu, že se to dá rychle vyhledat jako ve zvukových souborech.
1: Já.
2: Tak nebudou odposlouchávat agenti nějaký rozvědky, nějaký vojenský generály, ale Milušku tamhle v Troji.
1: Jak
2: hele,
1: si zpívá.
2: No, to už. No, to ještě řeknu, teď si zpívá tlum to. Ale ne, to je přepsaný, to za prvé. A za druhý, pokud chcete mít jaksi pocit úplný anonymity a soukromí, tak vám musím říct, že to není možný. Tak na to můžete v klidu rezignovat. Vy si můžete maximálně volit, komu ty informace dáte, míň nebo nedáte, ale abyste nedala nikomu, to nejde. To nejde, jako tak vám přestanou fungovat telefony, softwary, všechno. Všichni chtějí informace o vás. No a mají na to takový logický argument, no teď je to pro vás.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Vím. Teď je 9 minut po půl sedmé, frekvence 1, páteční ráno a chytrej
1: jak rádio.
0: Tak něco bych tady pro tebe měl,
1: ano.
0: Říkám si, asi bys to vědět mohla. Já to nevěděl.
1: Já to taky nebudu vědět.
0: Ale budeš. Já jsem teďka dával na Instagram video z výtahu Paternoster.
1: Mm-hmm.
0: To jsi asi viděla. To je výtah, který u někoho budí zájem, u někoho hrůzu.
1: Byla jsem malá a pamatuju si to jako jeden z největších zážitků, který mi můj tatínek dopřál.
0: No, je to kolotoč zadarmo, co si budeme povídat.
1: Jo, já jsem se strašně bála, ale on to se mnou, mě bylo tenkrát podle mě 6,

0: všichni víme, co to je.
1: Teda
0: všichni
1: víme, že je to výtah.
0: Co jsou vlastně starší než 1990.
1: Je pravda, že asi jako malí děti by to úplně vidět nemuseli, nebo mladí lidé. Hele, hodně.
0: Ještě jsem jezdila s holkama páterem Nosterem v Brně, protože v Brně byl páter Noster na poště u nádraží vlakového. A byl tam fakt docela dlouho, podle mě celou dobu, co tam ta pošta byla. A teď už si myslím, že tam ta pošta není.
1: No kdyby jelo metro pomalejce a mělo furt otevřený dveře, tak je to taky páter Noster, akorát naležel to vlastně. Bys naskočila, vyskočila.
0: A počkej, tak jezdili tramvaje, ne?
1: Jezdívali, no, takhle. Takže, prosím tě, já jsem se ptal, co znamená vlastně páter Noster.
0: No.
1: Ty jsi říkala, že je to otčenáš.
0: Ano.
1: Což máš pravdu. Jo. Samozřejmě. A já to nevěděl. Já nechodím do kostela, mě tam nechtějí. Já tam nechci to zájemný.
0: Ale ono se to v kostele už jako neříká, ne? Tohleto podle mě. Podle mě už se latinským še dlouho nesloužej. Dlouho jsi tam nebyl.
1: Páter Noster, začíná to otčenáš.
0: Otčenáš.
1: Jo. Já jsem znal jinou modlitbu, to bylo sudenáš, jenž si naražený, buď posvěceno pivo tvé.
0: Kdo ví, jak se to řekne latinsky? Noster je tam, ale jak se řekne sud latinsky, to nevím.
1: No ale teďka proč se tomu říká vlastně páter
0: Noster? To by mě zajímalo.
1: První, co mě napadlo, že je to tak šílený výtah, že si musíš pomodlit předtím.
0: No. To já jsem se taky říkala.
1: No ale není to tak, protože pojmenování vzniklo podle podobnosti s růžencem. Jo, kde máš za sebou na provázku ty následující kuličky,
0: takhle,
1: jako kabiny na řetězu výtahu. Páter Noster a točíš si právě tím růžencem. Jednu za druhým, za druhým.
0: Jasně.
1: Je to strašně zvláštní spojitost, ale pochází to z toho.
0: No tak asi ten, kdo ho vymyslel, byl věřící.
1: No, kdyby to bylo podle toho, že se bojíš, tak by se to jmenovalo třeba Pane Bože.
0: Jasně.
1: Nebo Ježíši Kriste.
0: No,

0: Škoda. Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
3: Chcete prohlídku znamének? Přijďte v září na Blesk ordinaci. Už po sedmé proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.

0: Frekvence jedna s vámi, tak včera večer jsem poslouchal vysílání našeho kolegy Ondry Kubaly,
1: ano,
0: který mi potom nakonec ještě zavolal a on řešil téma, které se tady poslední týden objevuje relativně často. Kdo by měl nahradit
1: Terezu s Markem?
0: Terezu s Markem v rámci Stardance, protože oznámili, že to moderují naposled. Uh-huh. Tak tam měl spousty zajímavých men.
1: Ano.
0: Ale člověče, posílal mi třeba zprávu, že bychom je měli nahradit my.
1: Jako my dva?
0: Jako my dva, no.
1: A to si neumím úplně představit.
0: To, ale, dobrý večer, Stardance by byli fajn moderátoři Lubka s Mírou. Markéta to napsala.
1: Aha, Markéta je milá žena.
0: Jo, tak já jsem, jsme to řešili s Ondrou v éteru, tak jsem mu říkal, že bych to odmítnul, kdybych takovou nabídku dostal. On jo. Se hrozně divil. Říkám, to se nediv, to přece jako...
1: Ne, já,
0: hej, ty byste to přijali, byste takovouhle nabídku.
2: Ty jo, jako po Markovi.
0: Po Tereze?
1: Ne, po Tereze.
2: No.
0: No.
1: No. Jako pokud by to byla to ženská, úplně, tak pravděpodobně po Tereze.
0: Je to úplně jedno, no, po kom vlastně v tuhle chvíli.
1: No, no,
0: jo,
1: no.
0: Ale ten pořad je samozřejmě tak ohromný. To je tak,
1: hele, já fakt kolos, typuju, no. Já fakt typuju toho Oscara Hase.
0: Je, někdo to tam psal, my jsme to řešili i s Ondrou právě, že se tam město, to jméno se objevuje celkem často. Ale třeba pak ještě reagovala Marie na to, když já jsem to odmít v tom éteru, že bych to teda v žádným případě nevzal. Mm-hmm. Kdyby mi to nabídli.
1: Ano, dobře.
0: A napsala Marie, naopak Míru si tam nedovedu představit v šatech.
1: Ona
0: a hladce oholen.
1: Asi společenství. Hele, ale bylo by to netradiční, kdybys moderoval v té své výrazné žluto-zelené cyklistické přilbě.
0: Jo, takhle. A mám výbornou k tomu nepromokavou bundu teď. No. Tak přesně tak bych si připadal jako moderátor Stardance, i kdybych měl na sobě smoking.
1: Oblek.
0: Tak za chvilku zprávy.
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: Ahoj Evi, ty prý hledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Dny Breno, dny Breno, dny Breno.
12: Co se to děje?
11: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
12: Tak to musí slyšet každý.
11: Dny Breno. Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
12: Podmínky akce u obchodníka.
11: Breno. Podlaha dělá domov.
13: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
14: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
15: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
3: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na Blesk ordinaci. Už po sedmé proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
16: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Dobré páteční ráno vám přejeme.
1: Krásné ráno, zprávy a Lucie Šmídová.
17: Dobré ráno, ta skvaruje před hybridními útoky Ruska. Psychiatr Cimický míří opět k soudu. V Německu poteče pivo proudem a zde jedničky hlásí kolonu z Prahy na Brno. Rusko plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. Prohlásil to s odkazem na tajné služby polský premiér Donald Tusk. Český premiér Andrej Babiš v reakci na Tuskovo varování serveru TNCZ řekl, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Od dneška do neděle se bude v celém Česku uklízet. Je to podzimní část akce Ukliďme svět. Stačí se na stránkách ukliďmesvět.cz podívat, kde ve vašem okolí můžete pomoct s úklidem přírody. Pokračuje Veronika Androlová z Českého svazu ochránců přírody.
18: Od organizátora dostanete pytle a rukavice a on vám všechny potřebné věci řekne, bezpečnostní opatření a co se sbírá, kam se sbírá. Má to tradici, nazbírají se stovky tun odpadu, můžou se najít dokonce i pneumatiky nebo při úklidu i černá skládka se může najít.
17: Městský soud v Praze dnes projedná odvolání v případu psychiatra Jana Cimického, kterému obvodní soud nepravomocně uložil 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti za vydírání a sexuální útoky. 58letý psychiatr vinu dlouhodobě odmítá. V Mnichově už zítra začne 191. ročník pivní slavnosti Oktoberfest. První sud narazí tradičně v poledne primátor bavorské metropole. Do 4. října navštíví festival více než 6 milionů lidí. Na přísná bezpečnostní opatření bude dohlížet přes 600 policistů. Tuplák zlatavého moku se bude letos prodávat dráž než loni. Vyjde v přepočtu minimálně na 360 korun. Čeští volejbalisté se v osmifinále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která ovládla skupinu C. Hrát se bude v Turíně v pondělí od 16 hodin. Na velké akci se oba týmy dosud nepotkali.
16: Frekvence 1.
9: Počasí.
17: Teď na Moravě místy pozor na mlhy, přes den bude polojasno až oblačno. Během dne na severozápadě a západě území může slabě pršet, a to hlavně na horách. Později odpoledne a večer se oblačnost protrhá. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 23 stupňů.
9: Frekvence 1.
16: Doprava.
17: Kolona kamionu je na trase z Prahy na Brno v pravém pruhu.
19: Začíná okolo 171. kilometru a následně tvoří nesouvislé úseky kolona až po 196. kilometr, tedy zhruba mezi exitem 9 křížů až dálnicí D2. Z dopravně centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
17: 4 minuty po 7. hodině pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
0: A my vám přejeme krásné ráno. Já bych se na chvilku zastavil u toho Oktoberfestu.
1: Hned jsem si to říkala, že tě to zaujme.
0: Jistě, že ano, teda už mám v Merku dávno, ale přemýšleli jste někdy nad tím, proč se to jmenuje Oktoberfest, když oktober je říjen a máme 18. září a začíná to vždycky v září?
1: Protože to končí v říjnu.
0: A to je přece, to by se to jmenovalo Septemberfest, ne?
1: Já jsem si to vyhledala.
0: Aha, tak počkej, já jsem si v průběhu toho vyhledal nějakou písničku z Oktoberfestu, ale nevím, jestli jsem našel tu správnou.
1: Taky jsem vyhledávala, jo. Ty jsi vyhledávala.
17: Úplně první ročník se v roce 1810 totiž konal celý v říjnu.
1: No a je to.
0: Aha,
1: a je to.
0: Tak proto to je takhle, jo.
1: Ty jsi říkala, že pivo vyjde na 350 až
17: 360.
0: Jo. Ale to je tuplák, ne? Určitě.
1: To je tuplák, ano.
0: Tuplák, no, takže tak. Půlka 180.
1: No počkej, ale no. Bacha, jo. No. Já jsem hledala, na kolik vyjde voda, jo, na tom Oktoberfestu.
0: Je to horší?
1: Stolní voda.
0: Stolní voda.
1: To, co natočí z vodovodu.
0: Jasně.
1: Se tam bude prodávat za 270 až 290 korun litr.
0: Krásný teda, to je skoro stejně jak to pivo.
1: To je strašný.
0: A když si vezmete, že by se tam mělo, někde jsem slyšel, otočit kolem 6 milionů lidí.
1: No, 6,5 milionů lidí, no.
0: Tak si to spočítej, to není jako vůbec špatný biznis.
1: No, Koukám, že loni 6,5 milionu lidí a na každého v průměru připadlo más vypitého piva, což je právě skoro litr. No.
0: Aha. No ještě se k tomu vrátíme za chvilku. Hezké ráno, pozit. Ja?
1: Dobré jitro.
16: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jirkou řešili ten Oktoberfest, já jsem říkal, že se k tomu ještě na chvilku vrátím, že zatímco v Německu to začíná zítra oficiálně,
1: ano,
0: tak u nás v Čechách už v mnohých hospodách a pivotékách to dávno jede.
1: Počkej, jako i my v Česku máme Oktoberfest?
0: Ano, ano, toho se chytli, my jsme takový podnikaví, že jo?
1: Aha.
0: A chytli se toho velmi rychle, právě hospodský je majitelé různých právě pivoték a míst, kam se chodí na pivo. A dělají taky Oktoberfest a třeba dvě pivotéky, do kterých já chodím, tak tam mají na čepu jenom německá piva.
1: A mají to do tupláku?
0: Můžeš si dát do tupláku, když chceš, no.
1: Jo. A ceny německý?
0: Ceny ne, ceny jsou takhle, nejsou ani český, je to někde uprostřed.
1: Někde mezi.
0: Ale je vtipný, jak se toho hnedka chytí, mají hospody, mají potom, jako, že mají Oktoberfest, mají klasický piva a k tomu mají jedno třeba na čepu to německý, tak aby si to mohla dát.
1: Je pravda, že svatý Patrik taky se tady u nás tak nějak jako chytl,
0: jak,
1: že jo?
0: Hele, jak se to točí kolem chlastu, tak se to chytí vždycky.
1: A prachu.
2: Frekvence jedna.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: A když říkám prachu, mířím k poslednímu slovu, protože pro vás máme 6,5 tisíce právě teď.
0: 6,5 tisíce, za to by bylo kolik? 18 tupláků na Oktoberfestu. Je to tak?
1: To 80, ne, ne, 18.
0: 18, to není moc vlastně, víte, když si to řekneš. 18 tupláků za 6 tisíc.
1: A 30 litrů vody.
0: Tak, 257 403 devítky, číslo, na které voláte teď pro peníze, kvůli penězům a chcete prostě vydělávat. Hezké ráno, tady Míra s Ludkou. Kdo tam?
4: Hezké ráno, tady Petra.
1: Petro, odkud voláte?
4: Já volám z Brna.
1: Tak my vás zdravíme do Brna, máme pro vás 6,5 tisíce a tuhle větu.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Tak, skupina Čechomor, co jim nesmí chybět?
4: Merč.
1: Merč. Zkusíme prověřit.
0: 6,5 ve hře.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Není to merč.
4: Dobře,
0: mějte se naslyšenou, krásné ráno. Škoda, že to nevyšlo. Teď asi mohla koupit nový telefon. Prskají v tom, jako mě prskalo ve stream ještě nedávno.
1: Tak, my přihodíme. Bude na dražší telefony. Je tam 7 000, o které hrajeme za hodinku.
3: Poslední slovo.
2: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: V týdnu s námi byl na frekvenci jedna herec Vojta Vondráček. Pojďme si dát taky předvíkendový speciál. Ty jsi tady zmiňoval, když jsi byl u nás chalupu, že tam rád kutíš. Seš takový ten chalupářský typ?
1: Nejsem. No to, co se obecně představuje pod pojmem chalupářský typ, myslím, nejsem, ale já bez přírody neumím žít. A zároveň ta chalupa, která je mýho táty, mojí mámy, tak to je jako úžasné místo a je tam, já tam mám úžasné vzpomínky. A teď se mi první v prázdniny stalo, že jsem se ani jednou nezastavil na chalupě a právě to bylo zajímavé, že já jsem ani nevěděl, jako jak moc je to pro mě důležitý. Že vlastně skončili ten červenec srpen, já ho propracoval úplně non-stop durch, z minuty na minutu a několikrát jsem si jako vzpomněl na tu chalupu a říkal jsem, hele, tak teďka tam zajít třeba na kafíčku nebo na víkend, to bychom mohli stínout se tam aspoň na 4 hodinky otočit. No, ale pak ta myšlenka vždycky nějaká práce jí zase zabila a já jsem postupně během těch jako 2 měsíců na tu chalupu přestal myslet. A teď skončil nějaký velký firmol a mně došlo, já jsem nebyl na té chalupě ani jednou za tu dobu. A přepad mě opravdu smutek, jako opravdu smutek, že to byl divný pocit, jako kdyby, a musel jsem se uklidnit tím, že ta chalupa tam je a můžu klidně i teď se sebrat a jet
0: tam.
1: Ale a navíc táta se tam pustil do velkých prací, tak zároveň mě mrzlo, že nemůžu pomoct. A za druhý, ta chalupa je v takový krásný jako transformaci, takže něco se děje jinak, ale je pro mě jako extrémně důležitá a Benešovsko má prostě nejkrásnější přírodu.
0: Rostou tam?
1: Jo, no rostou. Takhle jsem se prokec, tak trochu chalupář jsem.
2: A za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska s Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
4: Frekvence 1.
5: To je to nejlepší z muziky.
4: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
5: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2014. Gratulujeme.

0: páteční ráno, tak jsme se tady dostali k Oktoberfestu, který začíná zítra. A píšete nám na 736-300-444, jo?
1: Se, takový, se to chytlo to téma, víš?
0: Aha, překvapivě pivní. No. Ahoj všem, Oktoberfest je taková veselá, zábavná taškařice, kdy se Němci snaží chlastat tak jako Češi ve všední den. Zdraví Carlos.
1: To je pravda. Když jsem byl v Dánsku a zjišťoval jsem, jak pijí Dánové, když se říká piješ jako Dán, no, tak oni nám sahají asi jak pokotníky.
0: A proč se to teda říká?
1: Nevím, jo? Ale v jiných zemích se říká třeba piješ jako Polák.
0: A říká se někde piješ jako Čech?
1: Tady. Dobré ráno, když ovšem přepočítáte ceny v Německu, musíte výsledek z přepočtu eura ještě přečíst koeficientem průměrné mzdy Německa. Takže cca 2:1, takže dělte výsledek dvěma, plat Němců je 5200 euro.
0: Jasně, takže 200 korun za tu plákno.
1: No, takže asi u nás by to nebylo jinak.
0: Ne? Tohle je strašně dobrý, jo. Na Oktoberfestu je parkoviště taxi nahoře, u sochy Bavárie.
1: Jasně.
0: Takže kdo po svahu nevyleze, neodjede.
1: No jo, tak díky moc za reakce, my se podíváme teďka za počasím.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
3: Dobré ráno. Poté, co se rozpustí mlhy a nízká oblačnost, bude převládat polojasno až oblačno. Během dne bude ale zejména v Čechách oblačnosti malinko více. Rozpadat se nad našimi hlavami bude totiž studená fronta. Mnoho srážek nepřinese. Sem tam nějakou dešťovou přeháňku, zejména do Krušných hor. No, aby toho nebylo málo, tak později v odpoledních hodinách bude naopak docházet od severozápadu k ubývání oblačnosti a srážky budou i v Krušných horách ustávat. Co se týče nejvyšších odpoledních teplot, tak ty budou velmi příjemné, nejčastěji se budou zastavovat v intervalu od 18 do 23 stupňů Celsia. Už máte plány na víkend? Pokud vyrazíte na houby, tak vězte, že rostou, ale že aktivita klíšťat stále ještě zůstává na mírných hodnotách, takže repelenty všude sebou. No a pokud vás nádherné sobotní počasí vyláká ještě k vodě, tak vězte, že teplota vody se v přírodních nádržích pohybuje až na 20 stupních.
2: Datard uvádí.
1: Teď jsou 2 minuty po 7:30, krátké zprávy Lucie Šmídová.
4: Dobré ráno, nejpozději dnes se budou muset sejít k prvnímu zasedání okrskové volební komise, které budou dohlížet na hlasování v říjnových obecních a senátních volbách. Vláda v pondělí zřejmě konečně schválí návrh rozpočtu na příští rok. Podle Petra Macinky z Motoristů sobě schodek klesne o 3 miliardy korun z avizovaných 389 miliard korun. Českem se stále ve velkém šíří podvodné SMS zprávy. Vypadají jako upozornění zdravotní pojišťovny na dluh a chtějí hned zaplatit. Vedou ale na podvodné stránky VZP a chtějí vylákat údaje k bankovnímu účtu.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: Porouchaný kamion komplikuje dopravu na hradecké dálnici.
5: Na dálnici D11 na trase z Prahy do Hradce Králové počítejte se zdržením do 15 minut. Na 61. kilometru dopravním omezení komplikuje provoz nepojízdný kamion. A nesouvislé kolony převážně kamionů se tvoří na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy mezi 171. a 196. kilometrem. Zdržení pro osobní auta je 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: A hezké ráno, je pátek s datem 18. září.
0: Svátek slaví Krištof, patron řidičů, takže jestli jedete dneska někam na výlet, budete pod ochrannými křídly.
1: Mm-hmm. U nás v Čechách, když se řekne Krištof, tak se každému vybaví už kapela.
0: I ta policejní akce.
1: Jo, ta taky teda, to opravdu taky. Mimochodem skupina Krištof má i písničku Krištof, která není moc známá, ale to teda trošku depka, ale i tady mám, pustím. Jo.

0: synovce. A to je taky dobrá historka. Segra moje učí češtinu, jo? No. Na základní škole. Ale jak se normálně ženským asi pobouchají ty hormony a všechno, jako když rodíš, tak nám přišla od ní z porodnice SMS-ka, že teda jako se narodil Krištof a napsala ho s měkkým i. Krištůfek.
1: Robin. No, mimochodem, když mluvíš o tom, že to je patron řidičů, já mám svého oblíbeného Krištofa, teď mi spousta řidičů dá za pravdu, a je to na Kokořínsku, je to na takovém malém mostku, když jedeš u obce Tupadly, a vždycky, když projíždím, tak troubím. A on je ověšený takový a ví to takhle. Spousta řidičů, vždycky, když projíždějí, tak na něj troubějí.
0: Pak je ještě jeden, a toho si určitě taky vybavíš, a nese na ramenou malý dítě. A je to taková plechová socha, když se jede na severní Moravu, nahoru, tak je u dálnice.
1: To je taky Krištof?
0: To je taky Krištof.
1: Tak se vždycky leknu, tam si jdu z toho kruháče, říkám, je to taky Goliáš?
0: Ne, tak je to Krištof. Ne.
1: Aha, to jsem nevěděl.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Milionový rozdíl. Parkovací místo v Praze stojí jako 2 až 3 v Brně nebo 5 v Českých Budějovicích. Co vy na to?
2: No a to odpovídá.
1: Přesně.
2: Tak jako v Budějovicích by to mohli dávat zadarmo, Brno by mělo platit za to, že jste tam ochotná parkovat. A v Praze to samozřejmě je bitva, no.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na frekvenci

0: Dobré páteční ráno. Frekvence 1 s vámi a s námi ve studiu už konečně taky náš drahý kolega Tomáš Fíla.
1: Tome, ahoj, Tome, krásné ráno.
2: Ale krásné dobré ráno. Dneska to musíme vzít rychle, není moc času, jedu daleko.
1: Aha,
0: povídej.
1: Kam jedeš, povídej.
2: Hele, řeknu jenom dvě slova. Divčí hrady.
1: Jo.
2: Vy víte prdlej, co?
1: No.
0: Ale já jsem to slyšel už někde.
1: Já jsem to taky slyšela.
2: Neblázni. Tak já vám řeknu jedno slovo, jo. Aha. Děvičky.
1: Tak to fakt nevím. Hmm.
2: A je. Dominanta Pálavských vrchů. Aha. Zřícenina.
1: No jo.
0: Divčí hrady přece.
2: To jste věděli přece. Hele, takže dneska.
0: Já mám mnoho často v tomhle kraji.
2: on, když člověk odsud budíš, že už si toho moc nepamatuješ.
1: Tak to mám, to je pravda.
2: Tam se těšíš a zpátky si nepamatuješ, proto se tam příště těšíš znovu. Hele, dneska teda výstup na děvičky nebo na divčí hrady, chceme-li. Což bude jako fyzicky poměrně náročný. Je to sice jenom kiláček z Pálavy, ale je jako hodně nahoru. Hodně nahoru. Ale za to zase pozor na druhou stranu. Odměnou krásné výhledy, protože je to dominanta Pálavských vrchů, takže na všechny strany je tam vidět a vzhledem k tomu, že vlastně z toho původního gotického hradu se nám tady dochovaly jenom obvodové zdi, v kterém už dávno nejsou okna, nejsou tam výplně, takže se dá fakt koukat 360-kově. Jo. Hmm. A na to se jako těším, se jako ta Pálava je nádherná a z výšky je prostě úžasná. Prý tam probíhala nějaká rekonstrukce té cesty nahoru, takže nepředpokládám, že by tam byly jezdící schody nebo lanovka, ale aspoň nějaký zábradlí. Prý někde v půlce udělali nějakou lavičku. Aha. Tak to se bude hodit.
0: Rozumím tomu dobře, to je ten kopec, který je tam.
1: No ten jedinej.
0: Ten jedinej, který tam jakoby trčí. Tak
2: jo,
0: jako.
2: Ten jedinej, který tam trčí s takovou tou opravdu, on ta zřícenina je poměrně jako veliká, ona je vidět z dálky, z dálnice,
1: jo,
2: vidět,
1: jo, jo.
2: Člověk jede vlastně jako do Mikulova, tak jako furt na něj kouká, že jo. A já jsem okolo toho leta letoucí jezdil a nikdy jsem tam nebyl. A vždycky jsem si říkal, že tam pojedu, tak dneska.
1: Počkal si, až tam bude ta lavička.
0: Se tam nepotáhnu, už se nikam sednout.
2: Hele, a prej tam ještě postavili novou vyhlídkovou plošinu v bývalý baště, takže vlastně jako po schodišti pohodlně nahoru na vyhlídku, takže dáme si to jako z vejšky ještě víc z vejšky. Mm-hmm,
0: takže bude vínečko i bašta. To je jako... Ti závidím baštu.
1: Baštu.
0: Moravská bašta.
1: No nic, tak jedeš tam v pátek, zdržíš se, viď?
2: Uvidíme, jaká bude ta cesta dolů, no.
0: Tak jo, Tome, šťastnou cestu, my se ještě
1: krásně,
0: slyšíme.
1: Hezké
2: ráno. Krásné ráno.
3: Datart uvádí Dny Mary. Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
4: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Dny Marian, jo.
6: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
5: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Comic Con Brno a Junior, slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.

0: Za 8 minut 8, hezké ráno.
1: Dobré jetro, zdravím Lubko a Míro, tak jelení říje je v plném proudu, tak začíná SMSka, která dorazila na 736-300-444. Píše nám Hedvika no. A píše, jelení řvou jak blázen, mám je za barákem, to je rachot. Na horách jelenin, viď?
0: To mi nikdy nedošlo.
1: Ne.
0: Už troubějí na horách jelenin.
1: Už troubějí na horách jelenin.
0: To jsem nikdy neslyšel.
1: Ty to tam neslyšíš?
0: No teď už jo.
1: Teď už jo.
0: Zkazila jsi mi takhle hezkou písničku. To je jak buď v práci v 6.
1: Frekvence 1.

0: Pokorného.
1: Miloš se dostal do otázky na lovu.
0: Nekecej.
1: Jo.
0: To jsem nevěděl. No.
1: Včera jsem na to koukala.
0: No.
1: Myslím si, že teďka jeden z posledních. Jako...
0: To jsem zdravý, jestli to ví.
1: No. Jaké je křestní jméno Pokorného z dvojice Těžkej Pokondr? Tak myslím, že nějak byla ta otázka.
0: No ono to, jasně, že vystřelíš, Miloš, ale ono to matoucí, jak má tu dvojice,
1: no,
0: tak
1: no.
0: Se zasekneš, jo?
1: No, jaké bylo křesní jméno Pokorného, no, to je, tak jenom teda, aby někde neškytal.
0: No když jsme u toho, u těch vědomostních soutěží, tak dneska nás čeká další kvíz, samozřejmě. Nekoukal jsem ještě na téma.
1: Počkej.
0: Můžete si zkusit tipnout, anebo se podívat. Já bych tipoval, že to budou houby.
1: Já bych taky tipovala, že to budou houby, ale... Počkej, vám se...
0: Tak to naštuduj.
1: Ne, to nejsou houby.
0: Tak si to proberem za chvilku, teď zprávy.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Dny Merien Vítku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně JISK od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
11: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
12: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
11: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
12: Tohle si nesmíš nechat ujít.
11: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
13: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
14: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
15: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro vás na Frekvence 1 Lucie Šmídová. Hezké ráno.
16: Dobré ráno. Rusko chystá podle Tuska útoky na země podporující Ukrajinu. Podzimní úklid začíná už dnes. Hasiči likvidují požár dodávky na D1 za Brnem směrem do Prahy, hlásí kouř. Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce. Serveru TNCZ to v reakci na varování polského premiéra Tuska řekl premiér Andrej Babiš. Zpravodajské služby věnují podle něj rizikům namířeným proti Česku nejvyšší pozornost. Začíná kampaň Ukliďme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Úklid přírody po celém Česku tak potrvá až do neděle. O co jde konkrétně a jak můžeme pomoct, to Frekvenci 1 řekla Veronika Androlová z Českého svazu ochránců přírody.
17: Ukliďme svět je dobrovolnická kampaň Českého svazu ochránců přírody. Tenhle víkend proběhne podzimní vlna. Letos je přihlášeno přes 12 000 dobrovolníků po celé republice a další se stále mohou přidávat. Teď už asi nestihnete úplně organizovat vlastní akci, protože už je to tenhle víkend, ale můžete se podívat na naši mapu, kterou máme na našich stránkách ukliďmesvět.cz, kde jsou už úklidní lidi vlastně, které budou tenhle víkend probíhat.
16: Dobrovolníci pozbírají PET lahve u rybníků i geletové sáčky na cyklostezkách nebo plechovky v lesích. Už zítra se můžete jít podívat na české korunovační klenoty. Symbol české státnosti a historického dědictví se opět po roce představují veřejnosti. Navazuje na tradici pravidelné podzimní výstavy, kterou zavedl prezident Petr Pavel. Zatím na výstavu mohly jen školní skupiny. Hlavním termínem je letos od 19. do 28. září. Výstava končí na svátek svatého Václava, patrona české země. Hokejová extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj Kladna a Sparty, tedy týmu, které ve středu při vstupu do sezóny zvítězili na ledě soupeřů. Trenéři celků působili v minulé sezóně u reprezentací. Rytířům šéfuje bývalý kouč seniorského týmu Radim Rulík. Pražanům bývalý trenér 20 Patrik Augusta.
15: Frekvence 1.
8: Počasí.
16: Přes den bude polojasno až oblačno, během dne na severozápadě a západě území může slabě pršet, a to hlavně na horách. Později odpoledne a večer se oblačnost protrhá. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 23 stupňů.
8: Frekvence 1.
15: Doprava.
16: Kolony hlásí z D5, D11 a kvůli kouři zpomalte na D1.
18: Se zvýšenou pozorností projíždějte po dálnici D1 ve směru do Prahy. Na 167. kilometru hasiči likvidují požár dodávky. Projíždí se levým jízdním pruhem a v místě je kvůli kouři snížená viditelnost. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové na 61. kilometru v dopravním omezení blokuje pravý jízdní pruh nepojízdný kamion. Díky tomu se utvořila kolona převážně kamionů od 55. kilometru. Zdržení pro osobní auta je 20 minut. A na dálnici D5 směrem do Prahy po pojíždě řidiči od 5. kilometru zhruba 10 minut. Kolona dále pokračuje na Pražský okruh až k Ořechu. Zde se zdrží dalších 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
16: A po zprávách pokračuje Ráno na frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
0: Jsme zde, hezké ráno.
1: Krásné ráno, popelářům v australském Pertu pomáhá 6letý kluk. A to tak, že normálně ten den, kdy jezdí popeláři, oblékne malou popelářskou uniformu, kterou mu nechala ušít maminka, popelářský rukavice.
0: Jasně.
1: Obejde 3 ulice v okolí, nachystá popelnice, čeká, než kamarádi popeláři vyvezou
0: Zamává,
1: a lidem popelnice vrátí. A dokonce jako lidem, kteří se s ním chtějí fotit, protože on se stal hvězdou TikToku a tak, tatínek hned založil TikTok a tak.
0: Jasně.
1: Tak normálně jako jim říká, ne, nemám čas. Normálně prostě, přesně jak je to u Cimrmanů, přijde novej, mladej, jo, ten jo. Se nezakecá. Tak on prostě tak jako tu práci svoji bere vážně.
0: Mm-hmm.
1: Že prostě se s nikým nedává do řeči, tento s nikým se nefotí.
0: Tento dotáh z nás nejdál, protože každý kluk chtěl být popelářem. Líbilo se nám stát na tom stupátku.
1: Zádu.
0: Což v dospělosti zjistí, že není zas až taková hitparáda. Ale tento dotáh celkem daleko.
1: Ty jo, a je mu 6, chápeš to?
0: Chápu, no.
1: On totiž není za těma popelnicema kolikrát ani vidět, že jo?
0: To mi hodili, ty jo.
8: Míra Michálek
15: a Lubka Ponížilová.

0: týdnu tady s námi byla stand-up komička Adela Elbel. Takhle před víkendem, my jsme mluvili o těch různých túrách, teda nemluvili jsme o jedný, na kterou se chystáte. Chystáte se teďka někam?
1: Teď to úplně, jo, je to hodně rychlo túra, řekla bych. Teď v září jdu na Lužickou sedmičku, to je 100 kilometrů za 24 hodin.
2: To nejde, ne?
1: Jde to. Už jsem to ušla v Beskydech před Gretkou, před porodem a jde to.
2: 100 kilometrů za 24 hodin.
1: No, jako nejdete procházku.
0: Jde to rychle.
2: Snažím spočítat, jako fakt hodně.
1: Je to hodně rychlý. No, jako já mám trošku, jako by někdo by řekl, že jsem uchyl a já mu řeknu ano. No. Já se těším moc, hrozně.
2: Tyjo, jaký boty?
1: Boty, no, to je jako problém, značku ne? Vám nebudu říkat, gelový, no. Miluju.
2: A jenom jedny, jo? Dá se to v jedny?
1: No, já mám jedny, které jsou Gore-Texový, jako pokrývka, a takže v těch se to dá ujít. Já se podívám dopředu, jestli bude pršet nebo ne, a v těch se to dá ujít. Paní mi poradila nějaká teďka na jednom závodě, že musíte si hodně navazelínovat nohy a dát přes to ponožku a už nesundávat.
0: To dělají maratonci.
1: No, ono tohle vyjde dost podobně. A pak máte takový ty gelový pitíčka, různý ty cukříčky, jako rvete do sebe cukr a hubnete, jako já to miluju, mě to vyhovuje.
0: A nejhezčí túra za vás v Česku?
1: Můj muž je milovník České republiky, úplně zbožňuje, on je čundrák, fakt chodí po ní, takže ten by vám to řekl. Já miluju České středohoří, takže nevím, jestli túra, ale když vidím ty zvlněné kopce, tak mě to úplně, strašně se mi to líbí, ale túru, to vám řekne můj muž.
2: Dobře, tak my se ho zeptáme.
1: Zeptejte se, on má, tahle země není proslepý, on jako dělá takový různý mapy, trasy, takže se pozvěte.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2012. Gratulujeme.
1: Frekvence 1 platí za vás.
0: Právě teď.
2: No a pokusíme se o to, máme tu další účtenku, kterou bychom chtěli proplatit.
3: Je tady napsáno, jo, jako ano. Každý rodič na začátku školního roku musím otevřít peněženku a zaplatit. Tak, voláme Evě, voláme Štěnovice.
2: No.
3: A proplácíme tedy snad taneční kroužek pro malou Majdu.
2: Takže Eva, jo?
3: Evě voláme. Mhm.
4: Prosím, uchytilové.
2: Ale dobré ráno, Evi, tady Míra s Lubkou, moc vás zdravíme.
3: Které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
3: No. Vy jste taková opatrná, vy pracujete na úřadě za přepážkou a máte tam lidi, že jo?
2: Dobře, tak je mi to jasný, nemůžete mluvit, dorazila k nám účtenka, že od nás chcete něco proplatit, jsou to konkrétně taneční boty, tak my...
3: Ne, taneční boty, ne. Taneční kroužek.
2: Taneční kroužek.
3: Taneční boty budou následovat, že jo?
4: Ano.
2: To jste tak překvapená, nebo vás opravdu zdržujeme? No.
4: Překvapená.
2: Jo, tak to jsem rád, já jsem tam úplně viděl někoho naštvanýho za přepážkou, že si telefonujete.
3: Přesně, a teďka říkáte, oni mi volají z rádia, to je trapný, ale já se musím tady věnovat i pánovi, který... takže jenom to překvapení tam je, jo? Jak dlouho tancuje Majda?
4: 4 roky.
3: 4 roky. Evi, my vás asi necháme. Vy jste...
2: Ale třeba příště, až pošlete ještě jednu účtenku.
3: Až to zpracujete.
2: Mějte se krásně.
3: Mějte se, naschle.

0: frekvenci 1, krátké zprávy, taky pohled na silnice. My jsme tady po ránu řešili toho svatého Krištofa. Já jsem říkal, že jeden v Kokořínsku u obce tu padli, že tam vždycky troubím.
1: A přišlo strašně moc SMS.
0: Že tam taky troubíte, ale že jste zjistil, že to není Krištof,
1: ale Nepomucký.
0: Svatý Jan Nepomucký, což jsem teda nevěděl, ale on je jako kousek vedle, mám pocit, že je nějaký motorist Krištof i dokonce.
1: No tak možná právě proto se začalo ty soše říkat Krištof.
0: A že tam všichni troubíme na Krištofa.
1: A on je to svatý Jan.
0: Je to Honza. Je tohle vůbec možný. Dneska nás čeká další kvíz. Vy už jste koukali, co tam je za téma, obě jste se smáli.
1: No protože ty si říkal, že budou houby, že jo? No. A já jsem se tak jako musela pousmát. Myslím si, že seš na tom o něco líp než Miloš.
0: Tak, počkej. To byl teda hodně pekelný smích. Tak mi to řekněte, co to je za téma?
1: No. Mládí vpřed.
0: Do prst.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
4: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
3: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
4: Tohle si nesmíš nechat ujít.
3: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
5: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
0: 2:30, krátké zprávy, Lucie Šmídová.
6: Dobré ráno, Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem. Budou mluvit o aktuální situaci na Blízkém východě. Lidé v Mirovicích na Písecku dnes v místním referendu rozhodnou o stavbě větrných elektráren. Zastupitelé se záměrem souhlasili, obyvatelé ale podepsali petici za vypsání referenda. Nový ročník basketbalové ligy mužů začal vítězstvím Děčína na 109-79 na hřišti Plzně, která se do nejvyšší soutěže vrátila po 14 letech.
7: Frekvence 1. Doprava.
6: Nehody komplikují provoz na hradecké dálnici a na D1.
8: Nehoda dvou kamionů překáží v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 na 167. kilometru ve směru do Brna. Do Kolony se brzdí na 163. kilometru. V opačném směru do Prahy na 167. kilometru hasiči zasahují u požáru dodávky. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové na 61. kilometru v dopravním omezení blokuje pravý jízdní pruh nepojízdný kamion. Díky tomu se tvoří kolona převážně kamionů od 55. kilometru. Zdržení pro osobní auta je 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: Tak krátké zprávy, dlouhou dopravu máme za sebou.
1: Tak já nevím, co na těch silnicích vyvádějí.
0: Je pátek, co bys chtěla?
1: No nic, pojďme se podívat, co se v tento den 18. září událo v minulosti. Dneska je to 110 let od největší katastrofy na vodní přehradě v Česku. Roku 1916, zhruba po roce od otevření, se protrhla přehrada Desná. Bylo to ve 4 hodiny odpoledne a masa vody, suti a kamení vytvořila 8-metrový proud, který vyrvával stromy i z kořeny. Prohnal se přes Tanwald i Desnou a zemřelo tenkrát 62 lidí.
0: To je vado.
1: Strašný. Rok 1970, zemřel v Londýně ve věku 27 let. A to mě překvapilo, že byl takhle mladý. Přesně. Jeden z nejvýznamnějších kytaristů, Jimi Hendrix. Byl to samouk. Hrál levou rukou.
0: No to je hrozný právě. Vždycky, když to vidíme, jak mu to sebral.
1: A neuměl noty.
0: No jasně, no. A je to slyšet, jak nic neuměl.
1: Jo.
0: Mluví se o něm ještě doteď. No.
1: Pojďme do Brna k oslavám 365. výročí odolání Brna Švédům. Instalovali v Brně v roce 2010 originální orloj, který každý den v 11 dopoledne vyplivne kuličku. A ještě rok...
0: Tam byl totiž tenkrát týdenní sexuální festival a tak tam udělali tenhle orloj. Měla to být reklama na ten festival, pak řekli, uděláme z toho orloj. A co s těma kuličkama? Ty budou vypadávat z boku.
1: Ty budou vypadávat, jasně. No nic, a ještě rok 1964.
0: No,
1: a jedna
0: co?
1: Premiéra.
0: Jaká?
1: První český filmový muzikál Starci na chmelu.
0: To se hodí k tomu Oktoberfestu.
1: Tohle se ti hodí každý den.
0: Já jsem to neviděl nikdy.
1: Nekecej. Ty jsi nikdy neviděl starce.
0: Ne, komplet ne, vždycky Ježiš. Nějakou ukázku nebo tak.
1: A to je ale tak nádherný film, poetický.
0: Fakt?
1: No, i když je starý, černobílej.
0: Není černobílej, ne? Já myslím, že není černobílý.
1: Klarinety
0: jsou černobílý.
1: Fakt?
0: Klarinety jsou černobílý,
1: ale, no. Jsou starší starci. No. Vlastně nevím, to je jedno. Ale i holky moje to zvládnou a ten film se jim líbí. A jinak jako samozřejmě, jako mladá generace má problém se starýma filmama, ale 64. a pořád funguje.
5: Míra Michálek
9: a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Kim Jong-un učí Severokorejce utrácet, staví luxusní centra, akvaparky i lyžařská střediska. Co vy na to?
2: Mám pocit, že jste řekla Sebekorejce, což se mi líbí, že učí Sebekorejce.
1: Fakt.
2: Jo, protože to slovo je zajímavý, ale musíte říct,
1: Severokorejci.
2: Že jsou to severní Severokorejci. A pokud někdo chcete jít do severní Seberoji, počkejte, Severokorejci, tak je to Severokorea. Severorea.
1: Tam bude strašně zlé, ale...
2: No, ale že on učí to taky, jako jak učí, když tam jsou víceméně ve fázi polohladomoru.
1: No právě se říkám, jako on chce, aby jako víc že utráceli, chce, no. No to ale chce. Co mají utrácet?
2: No to on jim nařídí, jak mají utrácet, a když ne, tak je popraví, takže tam pak oni utratějí. Hlavně on utrácí lidi, to je jako to nepříjemný na ně. Že chce, aby utráceli, to věřím.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tady už nám lítají litry.
3: Tu pláky,
2: litry.
3: Tak litr. Aha. Krát 7.
2: 7 000 korun, přátelé, 7 000 korun teď ve hře na Frekvenci 1, číslo je 257, 400 a 3 devítky.
3: Pojďme na to, kapela Čechomor.
2: Čeká
3: a jejich nedokončení věta.
2: Jejich nedokončení ve větě.
3: Teda my to dokončení máme, ale tak, zatím je tajný.
2: Zkusíme. Kdo tam, hezké ráno?
3: Halo, halo.
4: Dobře, dovolala jsem
2: ano,
4: se.
2: Ano, dobře.
3: Dobře.
4: Tady je Jana z Frýdku.
2: Jani, moc vás zdravíme do Frýdku, tak dobře, to ještě není, možná bude za chvilku, hrajeme o 7 000 korun, ale dobře jste se dovolala, tak to je správně. Ta věta, kterou nám tu nechal Franta s Karlem ze skupiny Čechomor, zní takto.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: Tak co myslíte, Jani?
4: Lenka.
3: Ještě jednou?
4: Lenka Dusilová.
2: Zkusme Lenku, hrajeme o 7 000 korun.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Není to, Aňa, není. Nevadí.
3: No nic.
2: Zdravíme do Frýdku, naslyšenou, hezky
4: ano,
2: ráno.
4: Ano, nashledanou.
3: Pětistovku přihodíme.
2: Já jsem rozuměl, Lanka nejdřív.
3: Lanka, nesmí nám chybět Lanka, vidíš taky možná. Tak 7,5 pro dnešní dopoledne.
0: Poslední slovo. Aneb, řekněte to za celebritu.
6: Datard uvádí Dny Mary. Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
7: Jen Dny Mary, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
7: No to je sen.
6: Datard, opravdový elektrospecialista.

0: dávno s námi byl na Frekvenci 1 náš kolega, moderátor Petr Wagner, vyprávěl o své další cestě. Tentokrát jsme byli v Alpách, ale pojďme takhle před víkendem si dát tip na nějaké české hory. Nějaký náročný tury, závody, výšlapy, kde jsi byl, co bys doporučil?
1: Já bych doporučil se ženou, tak jako jsme si udělali vždycky prodloužený výlet, tak určitě Šumava. Šumava, Broumovský hory jsou hezký, tam jsme byli taky. Tady vlastně jsou ty pravidla takový benevolentnější než všude v zahraničí. V zahraničí je dáno, že vlastně ty můžeš stanovat nad 2500 metrů, anebo vlastně v Rakousku jenom na určitých místech, když přijde nouze, nevím, je ti špatně, něco se stane, počasí se změní. Ale tady v Čechách vlastně díky, třeba dobře, tak v Boubíně si asi stan nepostavíš, jo. Ale je to tady tak jakoby v tomhletom ohledu si myslím jako benevolentnější ten bivák nebo ten stan, takže rozhodně doporučuji. Šumava se nám nejvíc líbila, chceme zkusit ještě Beskydy a loni 28-29 nebo 29-30 jsme byli s Laskonkou v Jizerkách, kdy jsme si vyšlápli nahoru k rozhledně, sešli jsme dolů a tam někde, já nevím, asi v 800 metrech jsme bivakovali, zasypal nás sníh, jako bylo to takový hezký. Jídlo jsme si ohřáli bez ohřevným ohřevem, takže jsme nerozdělávali oheň. Jo, je to takový jako
0: bez zajímavý. Ohřevný ohřev.
2: Zní dobře, co to je?
1: To je, s tím jsme měli první...
2: Takhle rukama jí.
1: Je to vlastně, dělá to jedna firma tady v Čechách, Adventuremany, a to je vlastně, máš normální pytlík, tam použiješ vodu třeba z louže, a do toho dáš vakuovaný pytlík, třeba zmražený tím suchým mrazem a vlastně tam dochází k takovému jakoby chemický reakci, kdy ta kapsle, co tam je vevnitř v tom pytli, ti to zahřeje, ti to ohřeje. Takže vlastně pak jenom vlastně tu vodu ani nevyleješ, všechno to spotřebuješ a máš to všechno jakoby v ekologickém jakoby balení, který si potom odneseš těch hor sebou.
0: Musíš jíst rychle, že jo? Tak to vystydne, tak už druhá reakce není, že jo? Předpokládám.

0: 9 hodin. Lubka už tady drbe s Milošem, říkám, nech to do éteru. A ty mu to musíš prozradit.
1: Tak šeptala, že jsem
0: tak si ve mikrofon a on ti to řekne ještě.
2: Tak počkej, tak jo. Tak.
0: Zásadní informace dnešního rána.
3: Ano.
2: Dostal jsi se do nalovu.
3: Ano.
0: To jsou soutěžní otázky.
3: Jo, do nalovu, jasný, proto jsem jí nerozuměl.
0: Do nalovu. Tak já taky nevím, co to tak.
3: Tak Donatello.
2: Já jsem ti říkala do soutěže, ale právě mi to najednou přišlo takový. No, tak byl jsi normálně v soutěžní otázce.
3: Ano.
2: Jaké je křestní jméno Pokorného z dvojice Těžký pokondr?
3: Skutečně.
0: No, takhle složitý to bylo.
3: Ty blázne.
0: No, chybovali.
3: Chybovali. A se říkali Brett, ne?
0: Brett Pokorný.
3: Brett Pokorný, ježišmarja.
0: No, jaký budeme dneska zářit teda u kvízu?
3: Ano, dneska, já už se na to strašně těším, už se na to těším.
0: Tak začínáme za 45 minut.
4: Nová Toyota Yaris.
5: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz
4: Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Faktury, faktury, faktury.
8: Trápí vás factoring?
7: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
8: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
7: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
8: Acema pokryje jakékoliv financování.
7: No, tak to beru.
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Nachystala je Lucie Šmídová. Hezké ráno.
13: Hezké ráno. Psychiatr Cimický je opět u soudu. V Jaroměři dnes uslyšíte střelbu. Nehoda kamionu komplikuje provoz na D1 z Brna na Prahu. Českem se stále ve velkém šíří podvodné SMS zprávy. Vypadají jako upozornění zdravotní pojišťovny na dluh a požadují hned zaplatit. Vedou ale na podvodné stránky a chtějí vylákat údaje k bankovnímu účtu. VZP ale nikdy nerozesílá podobné SMS zprávy s výzvou k okamžité platbě prostřednictvím přiložených odkazů. Odvolací městský soud v Praze právě teď začne projednávat kauzu psychiatra Jana Cimického.
14: Psychiatr i poškozené teď čekají na verdikt odvolacího senátu, který může trest definitivně potvrdit, zmírnit nebo celou věc opět vrátit na začátek. Obvodní soud pro Prahu 8 mu na konci dubna nepravomocně uložil 5letý nepodmíněný trest vězení a 10letý zákaz výkonu lékařské praxe za sexuální útoky a vydírání téměř 40 žen. První odsuzující verdikt z listopadu 2024 městský soud loni na jaře zrušil a nařídil věc přepracovat kvůli vadám v odůvodnění. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
13: Houbaři by měli být v těchto dnech opatrní při vstupu do lesu kolem Nového Boru na Českolipsku. Lesy České republiky tam odstraňují následky vichřice, která oblast v minulých týdnech zasáhla. Práce potrvají 3 týdny. V Jaroměři na Náchodsku dnes může být slyšet střelba. Město uklidňuje obyvatele, že jde jen o vojenské cvičení.
15: Právě dnes tady startuje vojenské cvičení Safeguard 2026, které potrvá až do 25. září, tedy do příštího pátku. Podle informací města mohou lidé v některých lokalitách zaznamenat zvýšený pohyb vojáků a vojenské hlídky, ale také cvičnou střelbu a přeletávání dronů. Jde o plánované armádní cvičení, které má prověřit připravenost jednotek aktivních záloh. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
13: Čeští volejbalisté se v osmifinále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která ovládla skupinu C. Hrát se bude v Turíně v pondělí od 16 hodin. Na velké akci se oba týmy dosud nepotkaly.
12: Frekvence 1.
4: Počasí.
13: Přes den bude polojasno až oblačno, na severozápadě a západě území může slabě pršet, a to hlavně na horách. Později odpoledne a večer se oblačnost protrhá. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
4: Frekvence 1.
12: Doprava.
13: Bouralo se na D1.
16: Nehoda dvou kamionů překáží v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 na 167. kilometru ve směru do Brna. Do Kolony se brzdí na 163. kilometru. V opačném směru do Prahy na 167. kilometru hasiči zasahují u požáru dodávky. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové na 61. kilometru dopravním omezení blokuje pravý jízdní pruh nepojízdný kamion. Díky tomu se tvoří kolona převážně kamionů od 55. kilometru. Zdržení pro osobní auta je 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
13: A po zprávách už má na frekvenci 1 slovo Miloš Pokorný.
3: Ano, ano, ten se v těch soutěžích. Hezké ráno, přátelé. Krištofům přeju hezký svátek. Jak jinak oslavit svátek, když je hezký počasí, doufám, že všude plošně. Než ještě když je pátek, ideální stav, můžete se z toho vylízat přes víkend a tak dále, když bude oslava větší, ale když bude normální, tak je to úplně v pohodě. V každém případě dneska kvízeček, už to tady Míra nadhodil, ve 9:45. Do té doby se ještě podíváme ještě na jednu zajímavou akci, nebo doufám, že vás zaujme. V každém případě jsme rádi, že jste naladili Frekvenci 1. Za mě hezké ráno.
12: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Nechceš se mě, Miro, při pátku na něco zeptat. Máte, vidím tě to na oči.
1: Máte aktuální díl podcastu?
0: Přesně tak.
1: To mě zajímá vždycky v pátek, ale...
0: Ano, takže no? Přátelé, na, nový díl našeho podcastu, který mám společně se Zdenkem Polreichem a Ivanem Vodochodským a jmenuje se Lepší už to nebude, takový optimistický název pro nás starší, ve zkratce Lutn. No a my jsme v Lutnu tentokrát probírali, že premiérový díl už je venku. Třeba, a to bude, Miro, to bude zajímat, tipnul bys jsi, nebo aspoň za mě, nejhůře páchnoucí jídlo, které si kdy pozřel?
1: Že to je nějaká ryba, v té se soutěží vždycky, ale to, no. Toho bych teda jako nikdy
0: tak
1: nešel.
0: My jsme to probírali, protože my jsme to vyzkoušeli a je to něco, je to švédská specialita, já to nevím někde vyslu, se streaming, to nějak, a Ivan Vodochodský to hned věděl, protože pro mě to objevil tenkrát, kdysi před lety Honza Punčochář a přines to a řekl, kýbl s vodou, dáš tu konzervu do toho, protože jinak to vystříkne a můžeš zbourat barák. Aha. Takže my jsme vyhazovali...
1: To je skvašený, jako
0: to je strašný. Vyhazovali jsme kýbl, utěrky, odpadkový koš jsme vyhodili, protože to z toho nedostaneš. A je to švédská specialita, vlastně ta ryba kvasí v tom a proto se to vyrá... Proto lidi to třeba otvírají před barákem na zahradě v tom, pokud to teda chtějí ochutnat, přece to jí s kouskem chleba, no takhle.
1: Ochutnal jsi?
0: Já jdu skoro do všeho, nebo víceméně do všeho.
1: A chutná to líp, než smrdí?
0: Hele, vlastně, když to mám takhle říct, to je, pokud právě snídáte, velká omluva. Ale vlastně, když to řeknu, tak to je to strašný. Ale chutná to očuc líp, než je ten odér z toho. A pamatujte si, že to je prostě nějaký streaming. Já říkám, Vodochodský věděl hned, a Zdeněk vlastně taky, a říkali jsme, že to je jedna z nejhorších jako věcí. Oproti tomu kasu Marzol, jak se to jmenuje, ten sýr, jak z toho jdou tyž, jak tam mají metro ty larvy, tak to je specialita ze Sardinie, kde to na černo prodávají, nesmí se to prodávat. Ale to není tak hrozný, to vypadá hrozně, jak tam ty brouci lezou, nebo spíš ty larvy, ale tohle byste nechtěli mít jako parfém.
1: Ale funguje to, prodává se to?
0: Prodává se to.
1: Marketing výborný.
0: Ano, přesně tak. A lidi, to je přesně ono. Tyhle, to tak strašně páchne, to musíš vyzkoušet.
1: K Vánocům, kdybyste chtěli tip na dárek k Vánocům.
0: Tak. Takže to bylo jedno z témat našeho podcastu Lepší už to nebude. Můžete si to dát na YouTube, pokud chcete vidět tři krásná těla a tak dále a tři krásné hlavy, anebo si to můžete dát na podcastových platformách a poslouchat to třeba, když okopáváte něco, co naopak voní na zahradě. Tak, takže lepší už to nebude dneska, nový díl.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Dny Merien. Od 18. do 21. září přicházejí se slevovými kupóny na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevy až 70%. Nakupujte chytře od 18. do 21. září. Dny Merien.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen...

0: vám dám jeden tip na akci, pokud máte rádi motorky a vůbec starý stroje, tak, nebo ty klasické motorky, tak teď o víkendu se bude konat jedna velmi, ale velmi zásadní akce, ale o tom už nám řekne víc muž, který stojí zatím, a to je Petr Valoušek. Petře, hezké ráno, zdravím tě, ahoj.
1: A zdravím tě, Miloši, a zdravím všechny posluchače a ty, co mají rádi klasické stroje na dvou kolech obzvlášť.
0: Skvělý, to jsem třeba zdravím, já, to jsem třeba já.
1: To jsi třeba ty. A zdravím už z místa konání, což je pivovar Kocour ve Varnsdorfu. Mm-hmm. A o čem ta akce bude? Já to spíš nazývám kulturní akce pro motorkáře než nějakým motorkářským srazem.
0: Jasně.
1: A v zásadě tu máme tři pilíře. Jedním je custom show klasických motorek. Mm-hmm.
0: Jenom, jestli by si mohl teda vysvětlit pro ty, co se v tom neorientují, čemu se říká custom show?
1: Custom show jsou motorky, které jsou individuálně přestavěné.
0: Jasně.
1: K tomu, co se každému líbí. To znamená, koupíte si standardní stroj a předěláte si ho doma v garáži, tak, aby vyhoval vašim představám.
0: Takže jenom řeknu, mění se sedla a výfuky a prostě...
1: Všechno
0: možný.
1: Lák, řídka. Vlastně všechno se dá vyměnit. Dá se toho udělat téměř jiná motorka.
0: A čím víc měníš, tím víc seš hobíkář na motorky. Prostě tak to...
1: Dá se to tak říct. Ano, ano, ano. Takže to je jedna věc custom show, pak tady bude Parallel Race, což je otevřený závod pro všechny, co tam mají rádi. Nejde o rychlost, jde o to, aby se to každý užil. Takže to je závod na louce, tady vedle pivovaru, jede se tam zpátky kolem barelu na čas. Třetí věc, na které je to postavené, je půjčování nových motorek, ale opět těch klasických. Budeme tu mít 7 značek, bude se půjčovat zhruba 25 strojů, který zadarmo prostě jezdí celý den. Takže
0: všichni můžou vyzkoušet, teda všichni, kdo mají papíry a kdo vypadají, že by se s tím mohli popasovat. To je taky dost důležité. Takže vyzkoušení je možný.
1: Vyzkoušení je možný zdarma a je krásný, že si člověk může porovnat všechny ty stroje tady na jednom místě.
0: Ještě se zeptám tedy zase, když někdo by se rád přišel podívat, čemu se vlastně říká, co je klasická motorka?
1: Klasická motorka je, asi si všichni představíte motorky z nějakých 60. 70. let. U nás to byly takový ty Javy 250, 350. Je to taková ta klasická koncepce naháčích motorek, řekl bych.
0: Naháči.
1: Z téhle doby to vychází. No.
0: A v kolik teda se startuje, ať pokud někdo plánuje výlet a nemá kam a má rád motorky, nebo by se rádi přišli podívat?
1: Zítra začínáme v 11 hodin a akce trvá zhruba až do půlnoci, protože až dohraje hudba, tak pouštíme ještě klasický motorkářský film mezi motorkama na sále, takže to bude mít skvělou atmosféru.
0: Tak skvělý. No tak pokud, jak jsem říkal, pokud nemáte do čeho píchnout a nechcete teda píchnout gumy přímo, tak se přijďte podívat, myslím, že to bude stát za to, protože ty motorky jsou opravdu pěkný. Tak.
1: Budeme se na vás těšit.
0: Petře, díky za informace, měj se hezky.
1: Díky.
0: Ahoj.
1: Měj se krásně, díky.

0: Utíká nám to 9.30, čekají nás malé zprávy na frekvenci 1 z Lucí, která se zas bude vytahovat, jak nás vyklepne za chviličku v mém kvízečku. No,
1: to tak, já nikdy nedělám.
0: Ne, vůbec, ty jenom naznačuješ. Dotazy, kolikátý jste minule byli. Byli jste někdy v první desítce. Co ještě bylo? Nejhorší jsem byla 11.
2: Miluju, to vám nepůjde dneska.
0: To vám dneska, jaký je téma, už ho víte, nevíte, buďte rádi, to vám nepůjde. No, takže takhle to asi
1: ale
0: bude.
1: Ale Miloš je dneska.
0: Ne, no, už to, je to tady. Už ten tón dneska.
3: Dobře. Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobré dopoledne, hasiči v noci na dnešek likvidovali požár v areálu dřevovýroby v Bruntále. Vyhlášen musel být druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. Český ministr vnitra Lubomír Metnar bude příští týden v Mnichově jednat o migraci s ministry vnitra dalších zemí Evropské unie. Nejpozději dnes se budou muset sejít k prvnímu zasedání.

0: okrskové volební komise, které budou dohlížet na hlasování v říjnových obecních a senátních volbách.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Nehoda komplikuje provoz na D1.
2: Nehoda dvou kamionů překáží v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 na 167. kilometru ve směru do Brna. Do Kolony se brzdí na 163. kilometru. V opačném směru do Prahy na 167. kilometru hasiči zasahují u požáru dodávky. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové na 61. kilometru v dopravním omezení blokuje pravý jízdní pruh nepojízdný kamion. Díky tomu se tvoří kolona převážně kamionů od 55. kilometru. Zdržení pro osobní auta je 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.

0: Tak přátelé, za pět minut už se otevírá naše registrační místnost, také tomu říkáme obývák, samozřejmě frekvence 1, kde se zaregistrujete. Dneska má svátek Krištof, takže je třeba Chris nebo něco takovýho. Dáte si www.frekvence1.cz, tam se objeví krásná fotografie, sestřelte Miloše, registrace a soutěžíte s námi. Jakýkoliv chytrý přístroj, počítač, laptop, já nevím, co všechno možný, telefon samozřejmě. Někdo má možná ještě něco jiného, nevím, co se všechno vyrábí, abyste se mohli připojit. A pokud byste z jakéhokoliv důvodu nemohli, že třeba letíte teď balónem nebo ně, máte plné ruce práce, tak můžete jenom poslouchat a říkat si, sakra, tak tohle bych věděl, no to vůbec, ale tohle 100% a tak dále. Takže v každém případě ve 9:45 startujeme opět páteční kvíz. Sestřelte Miloše, pojďte na to, ať nám to tam prostě lítá.
1: Wow. Já jsem se kouk na téma, kamaráde.
0: Počkej.
1: Jsou tady holky.
0: Ty nedýcháš,
1: Jsou tady holky, která z vás tohle vymyslela? Takže se to dozvíš za chvilku, zabiješ si ji sám, jo?
0: Tak dobře.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
2: Psycholožka Šárka Červenková a mluvit budeme o televizních reality show. Ona je totiž jednou z psycholožek, které se pohybují v zákulisí. Tak co udělá tahle televizní zábava s psychikou soutěžících?
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc, velká porce zábavy.

Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: Přestřel Miloše.
1: Přátelé, děkujeme, už je vás skoro 1000, to je neuvěřitelný, to je neuvěřitelný, máme radost obrovskou. Nechci to, já to tady občas řeknu, ale už jsme na tom líp jak Evropa.
2: No to je jedno, důležitý zmínit, ale...
1: Je to důležitý.
2: Tak prosím vás, www.frekvence1.cz, ještě máte šanci se přihlásit do kvízu Sestřel Miloše, začínáme za 10 vteřin. Dnešní téma zní, Miloši, mládí vpřed.
1: Super. Fajn, tak jo, dobrý.
2: Tak, hele, jdeme na první otázku.
1: Jdeme na to.
2: Pojďme na to, jsem zvědav,
1: co to bude.
2: Která herečka stvárnila dospívající Ivetu Bartošovou v seriálu Iveta?
1: Pojďme.
2: Anna Fialová, Anna Krejčíková, Natálie Germány. Ty to víš, já to nevím.
1: No já to vím. Nevím. Pojďme, už jsem to doufám, jsem to odklik zase. Uh-huh. Až vidí to žlutě, no tak snad jo.
2: Mělož hraje na telefonu.
1: Já jsem mladý, takže já hraju na telefonu.
2: Mládí před, kamaráde. Takže, prosím vás, správná odpověď. Anna Fialová.
1: Mám to dobře.
2: Anna Fialová. Miloš to má správně, tak. Na rozdíl od jeho kolegy.
1: Tak.
2: Tak.
1: A přesto jsem 357.
2: No, já jsem 1007, buď v klidu.
1: Tak
2: pojďme dál na další otázku. Jak se nazývá období mezi dětstvím a dospělostí?
1: Ano.
2: Prenatální období, menopauza, adolescence.
1: Vím.
2: To není menopauza, Miloš.
1: Ne. Ne. To dal špatné. To byl joke. Je to dobře.
2: Adolescence.
1: Jsem slyšel ten výraz.
2: Adolescenti.
1: To je hrozný výraz. No. Co to je? Kdo to je? Jako je adolescent. Tak postižení.
2: Teta Jíža.
1: A já jsem 506. Za to, že jsem dvakrát rychle reagoval. Dobře reagoval.
2: Kolik let bylo Natálie Portman během natáčení filmu Leon?
1: Ty blázne, tak tady budu odhadovat.
2: 9, 12, 14.
1: Tady budu odhadovat.
2: 9, 12.
1: Asi jsem to dal blbě. Uh-huh. To odhaduju prostě. Hraje tam skvěle a hlavně Jean Reno, jako pecka. Mám to dobře!
2: 12. Tak Miloš míří na bednu, bacha, přátelé.
1: No, na bednu to bude, protože stejně buš trstej.
2: Tak schválně, kolik? Miloš 308.
1: Jsem ti to říkal.
2: 1189 hráčů, moje pozice 1124.
1: Taky dobrý.
2: Mířím taky na bednu, ale z druhé strany. Ve kterém roce vydali Alphaville hit Forever Young?
1: Ježišmarja, tak to budu...
2: Ty vado, 1984.
1: Odhaduju, 74 to není určitě, to napovídám. Jsou to 80-ky, a tady odhaduju, fakt jako nevím, to bych kecal.
2: Tady se jaký nejsem.
1: A mám to dobře!
2: Jo, není možný. Miloši. Soustřici, nenech se unést. Zajdis na prvním místě, Monhol na druhém, Monika na třetím, Miloš 163.
1: Ano.
2: 1200 hráčů. Neuvěřitelné.
1: To víc nemůžu dělat a stejně.
2: Jak se v internetovém slangu označuje strach z toho, že nám uniká něco zajímavého, co právě zažívají
1: to
2: ostatní?
1: To vůbec ne.
2: YOLO FOMO GOAT. No, tak tohle slyším poprvé dokonce.
1: Já tady úplně odhadu, vůbec tady netuším.
2: Mládí
1: vůbec,
2: před.
1: Vůbec, to vůbec.
2: Nevíš, vůbec, ne. Víš, ten internet vůbec. Ty
1: a je to FOMO
2: vaše...
1: a já jsem dal GOAT.
2: Jo. No. Taky si dal GOAT, já jsem taky dal
1: jakože ghostuju, no.
2: Jo, ghostuješ, no, já jsem dal jako koza, jsem si říkal. No. Na celý cestě jít zkoukám.
1: Ale nic to se mnou neudělalo, blbě, a jsem 323. Ale a všechno dobře předtím, byl jsem 301.
2: Který fotbalista debutoval za A tým FC Barcelona už v 15 letech, to bys měl vědět.
1: Oni byli dva, myslím.
2: Lionel Messi, nějaký Jamal.
1: Ano.
2: A Kylie Minok.
1: Kylian
2: Mbappé.
1: Tak buď je to Jamal, anebo je to Messi, protože Messi byl odchovanec jejich akademie a je to Jamal. Já jsem to říkal.
2: A já tam dobře, hele.
1: No to máš, tak vidíš, na to, že tři někomu dovalil na
2: životě. Já jsem zmačnu cokoliv.
1: Ne, oni oba tam byli jako v akademii. No,
2: a mě to hodně pomohlo, člověče. Jsem 1078 jenom.
1: 517, no.
2: Tak, merci na prvním. Která bohyně byla v řecké mytologii s osobněním mládí? Hebe, Helena, Hera.
1: A která bohyně byla v řecké mládí. Já si myslím, že to je božská Helena. Myslím si, že to je božská Helena. A ono to může být Hera taky. Jako.
2: Hera to není.
1: No, to ne.
2: To je tuk na smažení, tyhle.
1: Je to Hebe!
2: Ano!
1: Hebečka, jsou ty sušenky. Já to byl forno.
2: No, někdo to
1: já už musím jenom špásovat.
2: Prý mládí přes, podívej.
1: Hele, už jenom špásu, protože jsem 6-4-3 z mé pozice, kdy jsem už málem zvedal pohár nad hlavu.
2: Ve kterých z těchto filmů nehrál Tomáš Holý? Pozor, to nehrál. Ať žijí duchové za trnkovým keřem páni kluci.
1: Vím naprosto přesně.
2: Nehrál.
1: Nehrál totiž ve filmu, a já ti to, hele, až to nechám být. No. Nehrál ve filmu páni kluci.
2: Jsi jistý?
1: Naprosto. No je to tam.
2: Dneska teda ale válíš, člověče. Dneska je to těžký.
1: No, takhle válem, no.
2: No.
1: Jako dobrý.
2: Ber si na prvním, Jake...
1: Je takhle, jestli říkáš 580. místu, že válím, tak jo.
2: Furt seš pod půlkou.
1: Jo.
2: Jo, tak dobře. Pojďme. Jakou přezdívku za svého mládí neměl Miloš Rád? Neměl.
1: Ano,
2: Terminátor, Američan, ano. Cestovatel.
1: Ano, to vím naprosto přesně.
2: To já nevím vůbec, člověče. Tak to nevím.
1: Protože jsem jako dítě byl...
2: Takhle jako tuším, myslím, že jsme se o tom kdysi bavili.
1: Ano.
2: Ale...
1: Američan, kopni balón, vole!
2: Jo, tak je to.
1: Američan, přines vodu!
2: Pamatuju si to dobře, no, Američan.
1: Američan. Tak jo. Ty bláze, no takže bych, jako start byl famózní, pak dobrý chyták s Jamalem, to jako byl výborný chyták, protože většinou si podle mě lidi dávali Messiho, ale ten Jamal opravdu startoval v 15, Lionel možná o něco později.
2: Není to
1: na bednu, není to jakože na vypískání, je to takový, ale pojďme k vítězům. Takže třetí místo Radmila, gratulace, druhé místo Joška a první místo Mercy XX5.
2: Pěkný. Pozice zlatého hráče 413, teda mně se to podařilo díky tvýmu...
1: Není to 25.
2: díky tvýmu Američanovi se mi to podařilo stáhnout aspoň pod tisícovku. Mé umístění 900 něco.
1: Hele, takže nemusel dneska... bych se s tebou dneska fotit, ale já to udělám.
2: Když
1: jsi byl takhle...
2: Špatnej.
1: Nechci říct špatnej, no neměl jsi svůj den.
2: No,
1: neměl jsi
2: tak
1: svůj
2: prostě
1: den.
2: Mládí, pamatuj vidíš, si, že říkám, máš mladší duši.
1: Pamatuj si, co říkám, až se to stane mně, tak taky si slyšet, nemáš dneska svůj den. Ne, nějaký měl jsi to blbě.
2: To já řeknu s radostí. Dneska jsi neměl svůj den. To se mi teda líbí.
1: Přátelé, všem, kdo se zúčastnili, děkuju moc, děkujeme s Mírou, děkujeme tady s celým kolektivem. Bylo to skvělý a budeme se těšit opět za týden, čili v pátek ve stejnou dobu v Jízíčku Sestřelte Miloše. Já se tímto loučím, přeju vám krásný víkend. Kdo máte rádi klasické motorky, tak víme, kam vyrazit v sobotu a slyšíme se v pondělí se mnou mezi 9. a 10. Ostatní, pokud byste naladili kdykoliv během víkendu Frekvenci 1, budeme nesmírně rádi. Mějte se hezky. Sestřel Miloše.

0: vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Jestli nechceš už víc nehledej, budu tvůj kůl. Ty největší. Největší hity posledních let. Hi, nice to meet you tonight,
1: maybe we could go. Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Značková kvalita za ní.
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
8: Co se to děje?
7: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
8: Tak to musí slyšet každý.
7: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Ahoj Evi, ty prý hledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na pháze.cz.
10: Datart uvádí Dny Merien.
11: Dny Merien, jo.
10: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
13: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
14: Sponzorem Časomíry jsou Betonpress lehký kryký střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
15: Zprávy připravila Lucie Šmídová a přeji krásné dopoledne.
16: Hezké dopoledne, dny na to můžou zkomplikovat dopravu. Mikrofon. Hezké ráno ještě jednou. Dny na to můžou zkomplikovat dopravu. Hokejovou extraligu čeká šlágr mezi Kladnem a Spartou a nehoda motorky se došetřuje na D48. Policie upozorňuje na dopravní komplikace a kolony během akce Dny na to. Konají se teď o víkendu 19. a 20. září. Zácpy můžou vznikat v okolí letiště v Mošnově na Novojičínsku. Návštěvníkům tak doporučují vyrazit na akci vlakem. Právě ty budou posílené. Více ke spojům řekla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
17: Národní dopravce vypraví do stanice Mošnov Ostrava Airport speciální expresní spoje z Prahy, Brna a Olomouce. Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka, a to včetně vlaků kategorie Supercity. Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně. Posílena bude o víkendu i regionální doprava. Do zastávky Mošnov Ostrava Airport budou vypraveny zvláštní osobní vlaky ze stanic Ostrava Svinov, Bohumín a Opava Východ.
16: Více vlaků pojede i v opačném směru. Děti v Hlinsku měly plánovat ozbrojený útok. Odhalit ho pomohla náhoda.
18: Na vražedné akci se měli členové partičky domlouvat prostřednictvím WhatsAppu. Osobně se pak údajně scházeli na místním skateparku, kde pak plánovali podrobnosti. Celé to prasklo, když parta chtěla přibrat nového člena, ale ten se doma svěřil rodičům. Potom už to šlo ráz na ráz. Škola vše předala policii a ta případ vyšetřuje. Momentálně se ovšem k citlivému tématu nevyjadřuje. Starosta Hlinska pochválil postup školy a varoval před šířením neověřených zpráv a jmen. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
16: Už zítra se můžete jít podívat na české korunovační klenoty. Symbol české státnosti a historické dědictví se opět po roce představují veřejnosti. Zatím na výstavu mohly jen školní skupiny. Hlavní termín je letos od 19. do 28. září. Výstava končí na svátek svatého Václava, patrona české země. Hokejová extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj Kladna a Sparty, tedy týmů, které ve středu při vstupu do sezóny zvítězili na ledě soupeřů. Trenéři celků působili v minulé sezóně u reprezentací. Rytířům šéfuje bývalý kouč seniorského týmu Radim Rulík. Pražanům bývalý trenér 20 Patrik Augusta.
0: Frekvence 1. Počasí.
16: Přes den bude polojasno až oblačno, na severozápadě a západě území může slabě pršet, hlavně na horách. Později odpoledne a večer se oblačnost protrhá. A nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
16: Bouralo se na D48 a na D1.
19: Nehoda překáží v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 na 167. kilometru ve směru do Brna. Zdržení pro osobní auta je 10 minut. A nehoda motorky, která bourala do dopravní označení, se došetřuje na dálnici D48 na 12. kilometru ve směru z Bělotína do Frýdku Místku. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
16: A po zprávách už má na Frekvenci 1 slovo Marta Jandová.
15: Děkuji, krásné dopoledne vám všem. Tak nad Prahou visí šedý mrak, ale nám to vůbec nevadí. A proč? Protože je pátek, celý víkend před námi. Já doufám, že se máte báječně a že máte ještě trošku energie na ten víkend, abyste mohli čerpat další. Svátek má dneska Krištof, prosím vás. Už jenom 96 dní do Vánoc. 96 dní, já už nemám ani jeden, takhle já nemám ani jeden dárek. To je boží, co? Ani jeden dárek. Každopádně jsem mluvila s herečkou Petrou Nesvačilovou, která se mnou tančí ve Stardance. A představte si, ta už je skoro všechny má. Ona je blázen. Ona je blázen, ona říká, že je v září, má i zabalený většinou. Na konci září už je má zabalený a připravený. Je mezi vámi ještě nějaký takovýhle blázen, jako Peťa Nesvačilová? Klidně mi pište. No nic, vedeme na to. To nejlepší z muziky vás čeká. A přicházíme s Evou Farnou, která včera oslavila 3 měsíce od posledního koncertu v Edenu. A prý je to ještě pořád nedocvaklo. Tak jo, jdeme na to.
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: S Martou Jandovou.

0: Martou Jandovou.
1: Právě jsme doposlouchali písničku od DJe Aviciho se zpěvákem Elo Blackem a to je takový krásný příběh vlastně. Pojďme si ale nejdřív říct něco o Avicim. Vlastně to byl švýcarský DJ, producent, který se vlastně jmenoval Tim Berkling a on to prostě dokázal strašně mladej, takhle tu elektronickou hudbu prostě dostat z klubu úplně jako kamkoliv, jo. Ten průlom přišel z Levels, no a potom právě v roce 2013 s tady tou písničkou Wake Me Up, no a tady ten hit právě vznikl docela nečekaně. On totiž tehdy ten Avicii pracoval s kytaristou z kapely Incubus a společně jako tak jamovali a vymysleli nějaký akordy a pak si říkali, to my máme ani text, ani zpěváka. Koho oslovíme? No tak zavolali právě Elo Blackovi, ten zrovna při cestování psal nějaký text o tom, jak se mu úplně změnil život, jak najednou prostě furt cestuje, jak se mu vlastně splnil sen, jo, a z toho právě vznikla ta myšlenka Wake Me Up When It's Over, jako vzbuď mě, až to skončí, jo, protože když se vám konečně něco povede, tak vy tomu často nevěříte, říká si, to nemůže být pravda, to je přece sen, zbuďte mě, jo, že jo, takový. No a oni s ním během pár hodin natočili právě s akustickou kytarou tu první verzi a Avicii i potom během několika dnů proměnil právě v ten taneční hit, jak ho známe třeba právě od nás z rádia. Akorát oni to poprvé představili tuhle písničku naživo a to bylo 22. března 2013 na Ultra Music Festivalu v Miami a fakt to udělali s živou kapelou. Avicii chtěl trošičku změnu, nechtěl to právě dělat jenom s DJovským pultem, ale byl to docela průšvih. Všechno to můžete vidět vlastně v jeho strašně zajímavém dokumentu o tom o životě. Vidíte, jak ty lidi prostě jsou úplně natěšený, že tam je Avicii a najednou začne tohleto a ten zpěvák a ty lidi byli hrozně strašně zklamaný. Teprve o několika měsících to vyšlo jako single a tam se to teprve stalo obrovským hitem. Takže to pár informací o tady té oblíbené písničce, která poprvé, když spatřila světlo světa, tak si lidi říkali, ježiš, co je tohleto za průšvih. Ale potom se z toho stalo opravdu mega hit. My jedeme dál na frekvenci 1 za chvilku George Ezra anebo Lucie Bílá a třeba vám k tomu taky nejde nějaký příběh. Zatím se mějte krásně a příjemný postav.
0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
0: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Tak další příběh mám dneska pro vás o mojí jako fakt oblíbený kapele. Na to, že jsem rockerka, tak se mi Backstreet Boys vždycky hrozně líbily. A vlastně dokonce víc než těch věř. Já vím, že spousta lidí mě veďko jako zavrhnou, ale já nevím, proč ty jejich popový písničky mě prostě bavily trošku víc. Backstreet Boys a písnička I Want It That Way, samozřejmě to byl obrovský megahit. Napsal ho švédský megaproducent Max Martin, který psal a píše furt ještě pro všechny, Britney Spears a tak dál. No a on to napsal spolu s Andreasem Carlsonem, takový duo, a zajímavý je, to jsem právě četla v jednom článku, protože jsem se o tom sama nikdy nezamýšlela. Když se nám prostě nějaká písnička líbí, tak většinou spíš podle atmosféry, kterou nám ta písnička dává, co se jakoby v nás hne, a teprve potom se možná zaměříme na ten text, anebo se zaměříme jenom na ty slova, které jako na prvním dobrou chápeme, jo. I want it that way, prostě chci to prostě tak, jako jo. A ještě to známe od Sinatry a tak dál. Zajímavý právě je, že jsem v tom článku jednom četla, že ten text se úplně jako významově nepotkává, jako právě ta věta I want it that way, nebo chci to tak, nebo tímhle způsobem, že se nepotkává se zbytkem textu, jako jo. Jednu chvíli zpívají, že něco chtějí, jo, a chtějí to přesně takhle, I want it that way, a v zápětí zase řeknou, I never wanna hear you say I want it that way. Takže pak zase řeknou, ale já vlastně nechci, aby si říkala, že to chceš tímhle způsobem. Takže úplně jako to nedává smysl, jo. A toho si právě všimli i americký producenti, protože Max Martin a Andreas Carlsson jsou Švédi. A tak vznikla druhá verze s jiným textem, který dával větší smysl, jenomže už to nebylo chytlavý. A tam byl ten problém. Takže rozhodlo srdce nad logikou, což se nám v životě stane občas všem, že jo. Zvítězil teda originál, z trochu nelogický angličtiny se stal jeden úplně z nejslavnějších refrénů 90. Tak a jak řeknu, já ještě laicky, nám to vlastně jedno, protože se nám to prostě líbí. No a to je ten krásný důkaz, že u popového hitu nemusíte úplně chápat, co zpíváte. Hlavní je prostě, že to dobře zní. Tak, to bylo o písničce Backstreet Boys, kterou napsal Max Martin, a bylo to jenom by the way v roce 1999, takže písnička slaví 27 let a já mám pocit, že to bylo včera. No včera ne, ale dejme tomu před 5 lety, protože to umím nacpaměť a tak dalece normálně moje myšlenky, teda moje vzpomínky nebo moje znalosti textu úplně nesahají. No nic, teďko mám pro vás trošku důležitější informace, a to, jaká je doprava, jak jsem to dneska jede, protože je pátek, to znamená, že Praha se bude stěhovat na vesnici a vesnice zase do Prahy, takže prosím vás, buďte obezřetní, no a potom už budu přát k narozeninám. A už tady mám telefonní čísla, takže jdu svádět boj, které číslo vyhraje. Děkuji za pozornost, za chvilinku zase na Frekvenci 1.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
3: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
2: Rozbalí to Karol Aquido, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
3: Tohle si nesmíš nechat ujít.
2: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
4: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: Nesouvislé kolony převážně kamionů se tvoří na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy mezi 182. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou plynule. A kamiony v pravém jízdním pruhu brzdí také na dálnici D5 před Prahou od 5. kilometru. I zde osobní auta jedou plynule. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
5: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Adam Koní a kapela Boty. A my jdeme slavit narozeniny. Tak a já jdu vytáčet mé první telefonní číslo, které vyhrálo zatím tento souboj a je to mamince. Mamince k dnešním narozeninám, akorát nevím, jak se jmenuje. Ale to nevadí. To nevadí, protože dcerka Drahuška.
1: Ano?
0: Krásný dobrý den, já se jmenuji Marta Jandová, volám vám z rádia Frekvence 1. Mám na vás takovou otázku, máte dcerku Drahušku?
1: Máme.
0: Máte, protože dcerka Drahuška mi napsala e-mail s takovou žádostí vlastně, ale nenapsala mi, jak se jmenujete. Můžu vás poprosit o vaše jméno?
1: Já jsem Křišková.
0: A křestním?
1: Jaroslava.
0: Jaroslava, tak prosím vás, milá Jaruško, milá Jaroslavo. Vaše dcera Drahuška mi napsala, že slavíte dneska narozeniny a že vám máme popřát všechno nejlepší.
1: Ježiši, děkuji moc. Děkuju.
0: Jaruško, děkuju, já doufám, že jsem vás nějak nevyděsila, že jste si myslela, že volá někdo do vás, co krást to peníze.
1: Určitě jsem si vlastně říká, to bude někdo se vyptávat, já si koukám na televizi, na tu nebo na rádio, poslouchám
0: jo,
1: na
0: jo, já jo, vím.
1: Určitě.
0: Mě taky já všichni furt volají a říkají mi, kolik peněz mám na účtu a já je vůbec nemám. No nevadí, prosím vás, milá Jaruško, takže a Drahuška napsala, že máte dneska 75. narozeniny. A má tady takový vyznání pro vás, tak se posaďte, protože tady píše: maminka je pro nás všechny, ať už děti nebo vnoučata, obrovskou láskou, životní inspirací a elánem, který i ve svém věku dokazuje každým dnem, i když ti přes cestu život staví někdy velmi těžké překážky. Milujeme jí a za všechny všechno nejlepší k dnešním narozeninám a hlavně to zdravíčko. No, Jaruško.
1: Děkuji moc, děkuji, já jim musím poděkovat, teď je v práci, ale až přijde z práce, ježiši, já si na to nepotrpím, ale je to hezký, když si ty děti takhle vzpomenou.
0: Víšte, a když takhle vymyslej takovouhle chujovinu, že nechají zavolat z rádia. Jaruško, mějte se krásně, ať máte nádherný den, krásný víkend, opatrujte se a ať už vám život do života staví jenom samý krásný věci. Mějte se moc hezky.
1: Děkuji.
0: Rádo se stalo.
1: Mějte se taky hezky.
0: Vy taky. Nashledanou. Nashledanou. Další přání putuje bratrovi Tomášovi, který dneska slaví 60. narozeniny. Pevné zdraví, pohodu, štěstí a ještě víc mu přeje bratr Vlastík, švagrová Markéta, mamka, sestra Silva a celá velká rodinka. Tak, to byly zprávy od vás, my pojďte na ty slavný. Dneska slaví narozeniny Jakub Smolík.
2: Potom nebuď z toho smutná, i když je to tak.
0: Děkuju.
2: I když hořce chutná.
0: Já vím.
2: Jak člověk poznává.
0: Ale všechno bude lepší. Všechno nejlepší Kubovi Smolíkovi. Narozeně také slaví sportovec, cyklista, 7-násobný vítěz Tour de France, kterému teda bohužel byly všechny tituly odebrány kvůli dopingu. Lance Armstrong. Dneska se také narodila nejkrásnější žena světa, švédská herečka, slavná před více než 100 lety, Greta Garbo, která třeba stvárnila Anu Kareninu, Matu Hari, anebo i Dámu s kameliemi. No a ještě jednou všem Krištofům k svátku. Mějte nádherný den a vůbec vám všem krásný den.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
4: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
6: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tu.

0: zábavy.
1: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
0: Tohle si nesmíš nechat ujít.
1: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
2: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.

0: Over My Shoulder, já se taky přesně dívám Over My Shoulder přes moje rameno.
1: Ano.
0: A vidím tam Robina.
1: Fakt?
0: Bobine!
1: Jsem to já?
0: Přijde se na motorce dneska.
1: Ne.
0: Pardon, že říkám tady ten zvuk, já jsem se začala koukat na seriál, který se jmenuje Rooster.
1: No.
0: Kohout, kde hraje Steve Carell a on si tam koupí elektrokolo a vždycky, když si s ním rozjede, tak dělá ty zvuky. Tak když si vždycky vzpomenu na někoho.
1: Já bych si přál jako jiný zvuk při mém příchodu a tím zvukem by měl být potlesk. Ano, děkuji. Děkuji, děkuji.
0: Rádo se stalo.
1: Děkuji. Takhle to má Robinek rád. No a co my jsme řešili?
0: Robinek.
1: No počkej, jo, už jsem si vzpomněl. My budeme vydávat teď, přátelé, a to si najděte na Instagramu. Okamžitě tam dejte. Buď moje jméno a příjmení, nebo jméno a příjmení Marty Jandové, nebo Frekvence 1, protože my teď opět spojíme síly a to z jednoho prostého důvodu. Vydáme z Brusu nový díl
0: Pospátku
1: s Martou Jandovou.
0: Jo, pospátku.
1: No, to je naše oblíbená internetová rubrika.
0: Já myslím, že... No, už... Co to bylo?
1: Nebudeme prozrazovat teďkom, kterého interpreta nebo třeba kterou kapelu si hádala v tom novém díle.
0: A uvidíme, jestli se to povede nebo nepovede.
1: Jo, přesně. A nechte se překvapit, jestli to povede nebo ne, ale minulé, a to ještě musím zatleskat Martě, trefila Kelly Family po pár sekundách, ale takovým neuvěřitelným způsobem, že jako my jsme tady normálně čuměli jak pera z gauče a nikdo nepochopil, jak se to dokázala. Ale to je ten minulý díl. Teď si puste ten nový, bude vycházet v 11.00. Dostávám pokyn z režie, ano, jo? 11.05?
0: 11.05, ok. 11.05
1: no,
0: to vyjde.
1: Tak 11.05.
0: Takže si běžte vyčůrat, uděte si další kávičku a pak to tam bude.
1: Pak to tam bude. Tak Marti, tak ty se taky utíkej, nevím, jestli vyčůrat, ale...
0: Já se jdu zregenerovat dneska.
1: Zregenerovat
0: dneska spíš. Není trénink, takže dneska mám pohodu.
1: Ty pořád tančíš.
0: No. Ano, ano, já teďko, už teďko odtančím, ale zbytek dne už
1: jo,
0: budu spíš
1: v pohodě. Já ti přeju víkend bez tance a v pondělí
0: děkuji,
1: zase tady.
0: Tak jo, čau.
1: A čau.
0: Čau na srdce.
2: Aktuální zpráva. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
9: Za stovku do kina. Kinodny přinášejí spousty filmů a dalších kinodobrot ve více než 170 kinech po celém Česku. Najdi si své kino na kinodny.cz a kup vstupenku už nyní.
10: 19. a 20. září.
9: Největší filmový svátek roku.
11: A raz, dva, tři, 4,21.
12: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Tak jo, dáme si zprávy s Kateřinou Vavřínovou.
14: Pěkné dopoledne. Na Pražský hrad dorazil jordánský král. Pachateli, který vyhrožoval bombou v Hořovické nemocnice, hrozí až 12 let za Mřížemi. A hlavně kamiony brzdí na D1 před Brnem. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes dopoledne na Pražském hradě přivítali jordánský královský pár. Panovník bude vedle Pavla jednat i s premiérem Andrejem Babišem. Mezi tématy schůzek má být aktuální situace na Blízkém východě, ale i možnosti další hospodářské a obranné spolupráce. Policie prověřuje bombovou výhrušku v Hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Pachateli hrozí až 12 let. V zařízení včera kvůli anonymní hlášce opustili desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Evakuovaní se odpoledne vrátili do nemocnice před 16. hodinou, ukončili zásah i záchranáři. Klienti Raiffeisen Bank se musí připravit na plánovanou odstávku internetového a mobilního bankovnictví. Jak píše TNCZ, odstávka je v plánu v noci z dneška do sobotního dopoledne. Další dočasný výpadek služeb bude následovat ze sobotní noci na nedělní dopoledne. Klienti se tak dočasně kvůli plánované údržbě do mobilní nebo internetové banky nedostanou. Začíná kampaň Ukliďme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Úklid přírody po celé České republice tak potrvá až do nedělního odpoledne. O co jde konkrétně a jak můžeme pomoct, to Frekvenci 1 řekla Veronika Andrlová z Českého svazu ochránců přírody.
15: Ukliďme svět je dobrovolnická kampaň Českého svazu ochránců přírody. Tenhle víkend proběhne podzimní vlna. Letos je přihlášeno přes 12 000 dobrovolníků po celé republice a další se stále mohou přidávat. Teď už asi nestihnete úplně organizovat vlastní akci, protože už je to tenhle víkend, ale můžete se podívat na naši mapu, kterou máme na našich stránkách ukliďmesvět.cz, kde jsou už úklidy vlastně, které budou tenhle víkend probíhat.
14: Basketbalistka Eliška Joklová bude po návratu do České ligy hrát za Žabiny jen do konce roku. Poté se zapojí do nové globální soutěže s názvem Project B.
16: Frekvence 1. Počasí.
14: Bude převážně oblačno, v severozápadní polovině Čech se lokálně vyskytnou přehánky nebo slabě zaprší, večer ale srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 17 až 22 stupňů, na horách naměříme maxima kolem 13.
16: Frekvence 1. Doprava.
14: Kolony hlásí D1.
17: Nesouvislé kolony převážně kamionů se tvoří na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy mezi 182. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou plynule. A kamiony v pravém jízdním pruhu brzdí také na dálnici D5 před Prahou od 5. kilometru. I zde osobní auta jedou plynule. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
14: Po zprávách má na Frekvenci 1 slovo Robin Sobek.
1: Je to tak, ano. Eliška Joklová, basketbalistka, teda se zapojí do soutěže Projekt Project B a nám startuje Project R. Project RS. Na Frekvenci 1 Christina Aguilera, taky Justin Timberlake společně se mnou nebo Nightwork. No a co vás čeká v 11:30, poslední slovo? Spíš vás asi bude zajímat, o kolik budeme hrát o 7 500 korun, teď jsem to zkontroloval. Takže máme to černé na bílém a budeme hrát s kapelou Čechomor, protože Franta a Karel z Čechomoru prozradili, bez čeho se na koncertech neobejdou. Pokud na to přijdete, peníze budou vaše a my vám je samozřejmě přejeme. Rádi vám je dáme.
14: A budeme se těšit s vámi, že jste vyhráli.
1: Přesně tak. A za odměnu ještě dostanete tip na výlet a budete vědět, kam třeba o víkendu vyrazit. No, jak říkám, je to nabušené, ostatně jako každý den. Tak hezkou zábavu.
14: Pěkný pátek.
16: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Proč se říká vstávat levou nohou, když mám obě nohy stejně dlouhé? Je nějaká vědecká šance, že když ráno vstanu pravou, budu mít lepší den? Já myslím, že to je jenom, že to je zase jakoby taková určitá diskriminace jako leváků, že to vzniklo z tohohle.
2: Ne, já se nemyslím a hlavně ono, pro mě první chybná úvaha, že vůbec není pravda, že jako máme vůbec stejně dlouhé nohy, každý má jinak dlouhou nohu.
1: Když se probudíš na břiše, máš delší teda o čtvrt metru levou nohu, postel máš ale po pravý straně potřebuješ vykročit tou delší nohou a seš na břiše, tak se musíš jako celý, jako protože to není tak jako banální věc. Jako.
2: No když ležíš na břiše ne, a máš jako, a ležíš jako by z pohledu tvýho na břiše po pravý ruce,
1: no.
2: Ležím takhle a pravou ruku bych...
1: A to máš jak dlouho, to je jedno, jak máš dlouhou pravou ruku.
2: To je jedno, protože jde v demonu, jako, protože jako stát levou rukou, to je samozřejmě, to nesmíš nikdy udělat.
1: Já mám ještě taky jako řešení svoje, samozřejmě zase nechat to být a spát dál, no.
2: No jasně, ale dřív nebo později s nějakou tou nohou staneš, jako no.
0: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen. Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Datart uvádí Dny Marianne.
5: Dny Marianne, jo.
4: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Frekvence 1.
3: To je to nejlepší z muziky.
0: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
3: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: roku pochází i tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.

0: Milli Vanilli, to nejlepší z muziky, máme minutu po půl dvanácté, hladíte frekvenci jedna a teď si dáte společně s námi také poslední slovo.
1: Frekvence jedna.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Na druhou stranu, kdo by nechtěl hrát o 7,5 tisíce korun, protože tohle je aktuální bank, posledního slova hrajeme s kapelou Čechomor. Volat můžete na 257-400-999 a já se ptám, a kdo se při pátku dovolal jako první, kdo má to štěstí, hezké dopoledne.
3: Tady Martina.
0: Martino, kam pak zdravíme?
3: Do Litoměřic.
0: No jo, do Liťáku, tak jo. Tak tam pošleme 7,5, co?
3: No, uvidíme, uvidíme.
0: Sama tomu nevěříte, že jo? To je motivace. No nic, no tak hele, uvidíme, uslyšíme, třeba to klapne. V případě, že ne, no tak přihodíme 500 a bude to zase větší drama odpoledne, ale nebudeme předjímat ani předbíhat. Pojďme pustit větu, kterou nám tady zanechali kluci z Čechomoru, zní takto.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: No co?
3: No co?
0: Tak my moc,
3: pohoda.
0: My moc děkujeme, Martino, za hru. Takže pohodu zkusíme. Dobře, tak pojďme zkusit, co udělá slovo pohoda.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Ne. Martino, ale i přesto vám přeji pohodu.
3: Nevám.
0: Užijte si pohodový pátek i pohodový víkend.
3: Vy také.
0: Děkuju moc a jdeme přihodit. Díky Martině z Liťáku, 8000 banku posledního slova. Tak se mějte krásně a pokračujeme v půl páté odpoledne. Naschledanou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: No, já myslím, že Martina to zabalila ještě předtím, než jsem mi stihl pozdravit. Ale nevadí, bude to zase větší drama, jak bylo řečeno. Uvojte za mnou odpoledne v 16.30, my teď jdeme aktuálně na dopravu.
5: Silný páteční provoz a tvorbu kolon detekujeme na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna. Na výjezdu z metropole se zpomaluje před odbočkou na Benešov na 18. kilometru a pomaleji se jede až do omezení u mostu Šmejkalka. Na příjezdu do Brna od Prahy nyní několik nesouvislých kolon, hlavně kamionů v pravém pruhu. Poprvé se zpomaluje před Ostrovačicemi na 177. kilometru, plynule se jede až za křížením s Břeclavskou dálnicí D2 na 196. kilometru za koncem dopravního omezení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: Sice slovo o pohoda nám nepadlo v posledním slově, ale nevadí. S pohodou vyrazil na výlet taky náš kolega Tomáš Fíla a já myslím, že to bude velmi pohodový tip. Tak poslouchejte za chviličku, zavoláme mu a to rozradí konkrétně, kam nás pozve.

0: na výlet s Frekvencí 1.
1: Ano, je to tak. Je ten nejvyšší čas podívat se takhle v čase oběda na výlet s Tomášem Fílou, kterého už máme na telefonu. Jsem zvědav, kam nás dneska takzvaně vyveze, Tome, tak povídej, kam to bude dnes. A hezké poledne.
2: Hezké poledne a dobrou chuť všem k obědu. Dnes zdravím z Jižní Moravy, z Pálavských vrchů. Vyrazil jsem totiž na zříceninu Divčí hrady, neboli Děvičky. Připravte se ale na poněkud náročnější výstup. Celá zřícenina se totiž nachází západně od obce Pavlov, z které jsem také vyrazil, na příkré ze tří stran nepřístupné skále asi 1 kilometr od nejvyššího vrchu Pálavy, tedy Děvína. V každém případě nám ale cestu ulehčí zrekonstruovaná cesta, na které si v polovině můžeme odpočinout na lavičce s překrásným výhledem. Ovšem, ty si nic nezadají s těmi výhledy, které máme ze samotného vrcholu zříceniny. Původní hrad tady byl postaven už v roce 1222, ale brzy na to koncem 13. století byl zničen a od té doby už jenom chátrá. Dnes nám po něm zůstaly zhruba 2 metry silné obvodové zdi, početná část zdí vnitřních a polozasypané sklepy, které patří mezi to nejdochovanější, co tady můžeme najít. Celá ta zřícenina působí fakt fantasticky, ale co je unikátní, jsou ty výhledy z ní. A ty fakt stojí za to. Vidíme krásně celý Pavlov, Novomlýnskou nádrž a z druhé strany pak Dolní Věstonice. Nově si také ale tady můžeme vychutnat výhledy z ocelové vyhlídkové plošiny, která je v prostoru někdejší bašty. A to opravdu stojí za to. Pořídíme tady spousty nádherných fotografií, takže tenhle výlet rozhodně stojí za to. Já vám všem přeji krásný zbytek dnešního dne, užijte si víkend a my se opět uslyšíme v pondělí. Tak ahoj.
3: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: To nejlepší z muziky Faith Hill na frekvenci 1 taky Deep Blue Something budou po zprávách. Nádherná píseň Breakfast at Tiffany's, ale taky Rednecks budou. No a zprávy už za 2 minuty.
1: Datard uvádí.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Dny Marian.
3: Dny Marian, jo.
1: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
3: No to je sen.
1: Zatát, opravdový elektrospecialista.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
8: Faktury, faktury, faktury.
9: Trápí vás factoring?
8: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
9: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
8: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
9: Acema pokryje jakékoliv financování.
8: No tak to beru.
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
12: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Přejeme krásné poledne na chlup, přesně 12. zprávy připravila Kateřina Vavřínová.
13: Dobré poledne, odvolací soud potvrdil 5letý trest pro psychiatra Cimického, do fotbalové repre míří 3 nováčci a provoz zpomaluje na D1 směrem na Brno. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání dnes odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Uznal jeho vinu ve všech bodech obžaloby. 78letý psychiatr k soudnímu jednání nepřišel. V minulosti vinu odmítl. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes dopoledne na Pražském hradě přivítali jordánský královský pár. S králem Abdaláhem II. Hovořila hlava státu o situaci v Hormuzském průlivu i pásmu Gazy.
14: Hovořili jsme o bezpečnostních otázkách, o migraci, terorismu, ale i o ohrožení klíčových námořních tras v Rudém moři a v Hormuzském průlivu. Velmi otevřeně jsme hovořili také o humanitární situaci v Gaze. Blíží se výročí barbarského útoku Hamasu na Izrael 7. října a je třeba také připomenout, že následný konflikt těžce zasáhl do života mnoha nevinných lidí.
13: Panovník bude vedle Pavla jednat i s premiérem Andrejem Babišem. Mezi tématy schůzek má být i možnost další hospodářské a obranné spolupráce. Automobilky v Česku vyrobily za 8 měsíců letošního roku přes 966 tisíc osobních automobilů. To je nárůst o víc než procento. V červenci a v srpnu měly i přes odstávky a dovolené produkci 187 280 aut. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu. Slovenský premiér Robert Fico kvůli nemoci zrušil svou dnešní očekávanou cestu na Ukrajinu. Na třídenním summitu takzvané Karpatské osmičky ho zastoupí ministr vnitra Matúš Šutaj-Eštok. Informovala o tom ukrajinská média. Nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařadil do své první nominace tři nováčky. Premiérovou pozvánku do národního A týmu před nadcházejícími čtyřmi zápasy Ligy národů dostali záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a velmi překvapivě Matěj Radosta. Celkem vybral 26 hráčů. V týmu podle očekávání chybí nejlepší střelec posledních let Patrik Šik, který po letním mistrovství světa ukončil kariéru v národním mužstvu a rozhodnutí nezměnil.
12: Frekvence 1.
4: Počasí.
13: Dnes bude převážně oblačno, v severozápadní polovině Čech se lokálně vyskytnou přehánky nebo slabý déšť, zejména na horách. Večer srážky ale ustanou a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší denní teploty budou mezi 17 až 22 stupni, na horách naměříme 13.
4: Frekvence 1.
12: Doprava.
13: Velké zdržení čekejte na dálnici D1.
15: Silný páteční provoz a tvorbu kolon detekujeme na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna. Na výjezdu z metropole se zpomaluje před odbočkou na Benešov na 18. kilometru a pomaleji se jede až do omezení u mostu Šmejkalka. Na příjezdu do Brna od Prahy nyní několik nesouvislých kolon, hlavně kamionů v pravém pruhu. Poprvé se zpomaluje před Ostrovačicemi na 177. kilometru, plynule se jede až za křížením s Břeclavskou dálnicí D2 na 196. kilometru za koncem dopravního omezení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
13: Krátce popoledně ladíte Frekvenci 1 s Robinem Sobkem.
0: Je to tak, hezké poledne. Já bych vás vzal za sportem. Co vy na to? Protože máme co řešit. V O2 aréně dneska bude začínat český tenisový... Takhle, český tenisový tým tam nastoupí v osmifinále, ale začínat bude Davis Cup. To znamená v Davis Cupu a budeme hrát proti favorizovanému výběru USA. Takže, jak říkám, máme co řešit se sportákem Alešem Svobodou ve 12:45 odpoledne, tak snad budete u toho, v půl vás bude bavit Petr Jablonský. No a ještě si dáme takový malý předkrm v podobě filmových ukázek, to znamená filmový odborník Frekvence 1 na pátečním menu nesmí chybět už za pár minut. Tak dobrou chuť.
13: Pěkný pátek.
4: Z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Nyní se odstěhoval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: A musím říct, že ten páteční bude naprosto unikátní, tak volejte 257 400 999. Kdo se stane pátečním filmovým odborníkem, to se dozvíme už brzo, protože voláte o 106 a já se ptám.
3: 6.
2: Jo, kdo je tam? Hezké odpoledne.
4: Dobré odpoledne, páteční.
2: No, to teda páteční.
4: Tady Hanka z Pardubic.
2: Hanko, já zdravím do Pardubic, slyším hlasy.
4: Je, já vám děkuju, super.
2: Co? Co se děje? Jako máte radost z toho takovou, jo?
4: Samozřejmě.
2: Ježiš.
4: Já jsem vám naposledy volala, že byl covid.
2: Takže...
4: A tam se dovolává pravidelně.
2: To je 6 let zpátky, počítám správně, 2020 to bylo, jo?
4: Já na tu matiku nejsem, já jsem na češtinu, ale já vám...
2: Pozor,
4: ano.
2: Pozor, to já taky, já to mám, to já taky, jo, ale říkám si, že jestli to souvisí s covidem, tak 2020 bych typoval, že jo. No, a je 26, ne? Nebo který
4: už
2: rok?
4: Už je to pryč, už je to pryč, jedeme dál.
2: Jedeme dál?
4: Puštějte.
2: No to jo, Hani, ale je to strašně...
4: Ale něco hezkýho.
2: Je to strašně dlouhá doba. No já mám parádní ukázky, pojďme na to, pojďme na to.
4: U vás jsou pan parádní, jasně,
2: no.
4: To víte, že jo.
2: Hani.
4: A ještě vám řeknu ročník, jo? 75.
2: Jakože vy jste 75.
4: Jo.
2: No takže mě...
4: Tak nechoďte moc daleko.
2: Takže mě volá mladá holka, jo?
4: Zase. Děkuju.
2: V nejlepších
4: Super.
2: Letech. Hani, v nejlepších letech a víš co? Pojďme to rychle pustit, protože mi jede vlak.
5: Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
6: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
5: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
2: Hani, slyšela jste?
4: Jo, slyšela.
2: No, teď to
4: říkám. Vím, ale neřeknu.
2: Proč?
4: Do prčic. Já bych tak ráda, ale...
2: Řekněte to.
4: Já bych ráda.
2: Ježišmarja, teď to je podle Švandrlíka. No.
4: Jako fakt?
2: No jasně, československá komedie, to je 92. rok. 90. Anko, s takovou to bude.
4: Ne, já jsem ještě neřekla, prči, tak písmeno.
2: Jako,
4: tak mimo soutěž písmeno, prosím, pěkně.
2: Dobře, mimo soutěž písmeno, č. No, a stejně nic.
4: A to jenom jedno č.
2: No, druhé písmenko je E. No, třetí je R.
4: Černý varoni, to no. Prděl. Pardon, ježišmarja. Ježiš, já vím.
2: Černý baroni. Černý baroni a to další, co tam zaznělo, potom budu dělat jakože nic. Pohoda, jo?
4: Já se omluvuju.
2: Ne, omluvuju.
4: Já jsem prostě emotivní, no.
2: No.
4: Jedeme dál.
2: Já mám rád emoce v éteru. Tak jedeme dál, Hani. Tady teda pšenka nepokvete, ale zkusíme tuto ukázku.
6: Hele, ano. Ale počkej. Já jsem ti řekl ahoj. Jsem ti taky řekl ahoj. No jo, a jak? Hele, já jsem, počkej, neplit sezon, počkej, hele, já ti řeknu, jaký je v tom rozdíl, jo?
2: Nechý!
6: Ahoj! Ty jsi mě řekl, oj. Slyšíš ten rozdíl, jo? Ahoj! Oj. Slyšíš to, jo?
2: Tohle blázen.
6: Slyšíš to, hele, slyšíš to taky, jo? Ale
2: nechý.
6: Ahoj!
7: Nech to,
6: jo? Slyšíš to, jo? Slyšíš to, jo?
2: To
6: ahoj! Oj.
2: No, slyšíš to, jo? Hani, pojďme si
4: jo,
2: tykat.
4: Jo, já to slyším.
2: No, pojďme si tykat rovnou.
4: Ja, ahoj. Pojďme si tykat. No. Ahoj. No,
2: ahoj.
4: Ale ty jsi to řekl špatně.
2: Ne, já jsem
4: ahoj.
2: To řekl. Ne, to musíš ahoj. No, řekni to. Ahoj, ahoj. No, je to úplně, ahoj. Úplně jinak. Úplně jinak. No jo, a teď mě zajímá teda název toho filmu. Pojďme rychle, pouštím časomíru.
4: Jo. Písmeno taky tak.
2: Písmeno, to první je úplně tak stejné, jinak. Jako v tom prvním případě, to znamená opět písmenko č. Je to neuvěřitelná schoda náhod. Druhé písmenko je úplně stejné jako v tom prvním případě.
4: Úplně zpátek neuvěřitelná schoda náhod.
2: No. Třetí písmenko je úplně stejné jako v prvním případě a nedělám si srandu, je to R.
4: Ne, to si děláte srandu.
2: Ne, fakt nedělám, i to čtvrté. Ne.
4: Ty vole, Robine.
2: No, to tak.
4: Moment.
2: Hanko.
4: Je pátek.
2: No.
4: Moment.
2: No. I to čtvrté písmenko je úplně stejné, fakt, je to Č, E, R.
4: A dítě, já vím, že tam je Puch, že tam je Puchold, tyhle, já vím, že to je Puchold.
2: Je tam Puchold.
4: Je to takové, je to jako mojí muzikál, nebo něco takový,
2: je to
4: že?
2: Trošku komediální drama, řekněme československý, natáčel to Miloš Forman, rok 1963.
4: Zase Forman, jasně, no, nebo zase, tak to. Forman, jasně, zase, to je muskuda.
2: Zase nic. Ale časem je rád.
4: Jako moment, já jsem ještě neřekla. Jako Čer, jo.
2: No tak černý, no. Jako, tam to byli černí a tady
4: Petr.
2: No černý Petr, ježišmarja.
4: Ty vado, jako Petr.
2: No.
4: No ale já mám bratra, ten je Pája. No. Takže to moment.
2: No, tak je to černý Petr a to je správná odpověď. A v prvním případě to byli černí baroni. Je to neuvěřitelná schoda těch prvních písmenek. No, takhle jsem nahrával, už víc jsem to nedokázal. No nic, no Hani, jako budeš...
4: Robine, seš hodný.
2: Já vím.
4: Ale já když to poslouchám, no. Tak já to vím.
2: Jo.
4: A když náhodou volám, tak nevím.
2: Hani, tak.
4: Jako vím, ale nevím.
2: Podívej se, dneska tak. To nevyšlo, ale zavolej dřív než za 6 let, jo. Zavolej dřív za 6 let a pojďme si to potom dát ještě spolu jednou. Byla s tebou Švanda a já ti budu hrát parádní muziku. Komu to chceš dát? Haló?
4: Jak všem.
2: To trvalo? Ani, tak budeme hrát všem, jo? To nejsi muziky. Měj se krásně v Pardubicích a zavolej dřív než za 6 let. Pa, pa, pa.
4: Taky. Pa, pa, pa.
3: Dny Eta jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot Eta Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: To nejlepší z muziky, Patrick Swayze, za chviličku sportovní novinky. A do té doby třeba Brian Adams nebo Olivia Rodrigo. Nádherná píseň, tu si dáme hned po aktuální dopravě. Ale předtím vším ještě Petr Jablonský.
1: Je tady Petr Jablonský, frekvence 1, kdo je na druhém konci?
2: Tady je posluchač Miloš.
1: Miloš, já vás zdravím, odkud voláte?
2: No, kousek od Poděbrad.
1: Tak povídejte, s kým byste si rád pohovořil?
2: No, s Petrem Fialou.
3: Ano, já vás zdravím, jenom abych se teda jak si představil, takže krásné, dobré odpoledne. S kýmže to mluvím, prosím?
2: Posluchač Miloš.
3: Miloši, takže Miloš, pěkné jméno, pokud se nechystáte kandidovat na prezidenta. Miloš je docela fajn. Miloši, co byste ode mne rád věděl?
2: No, já bych rád věděl, jestli taky rád posloucháte Ortel.
3: To je nějaká hudební skupina?
2: Ano.
3: Ortel.
2: To je hudební skupina, kterou si pouštím neustále,
3: aha,
2: protože je tam hodně pravdy.
3: A o čem zpívají? O lásce, něžnostech,
2: no,
3: to mám rád.
2: I o vás zpívají.
3: Opravdu.
2: Je tak populární, že zpívají i o vás.
3: Tak to bude kvalitní kapela. A co pak zpívají
2: o
3: mně?
2: To je kvalitní kapela.
3: Tak zanotujte zanotujte něco.
2: Ale jak jste to tam vedli, levice, pravice, No
3: a dál, prostě... tak já čekám nějaký rým pěkný, no tak levice, pravice, no jak to bylo dál, já to neznám, já se velice rád přiučím, možná to bude zajímavý námět, že bych
2: kupte
3: si to večer poslechl.
2: Kupte si cerečko.
3: Víte, já mám rád takové písničky o lásce a vlastně de facto od těch lidovek samozřejmě, tak nejraději mám písničku Vstávej semínko holala, bude z tebe fiala, to je taky krásné. Vstávej semínko holala, bude z tebe fiala. No a potom samozřejmě mám rád i ty modernější věci, jako se nebráním, když jsem profesor, mám rád třeba Nedvědy, že jo. U stánku na Levnou krásu, krásné, že? Takže tyto věci mám rád. A jestli ty Ortelové jsou takto orientovaní, tak já si je velice rád poslechnu.
2: Jo, tam se dovíte i něco o sobě.
3: Ano, a co se, prosím vás, dozvím?
2: No nic hezkýho to není.
3: A prosím vás, a proč to mám teda poslouchat? To se dozvídám furt něco podobného od manželky.
2: Abyste se zamysleli nad tím, co je vlastní zrada.
3: Víte, to je možná váš Ortel, ale můj ne. Tak se mějte krásně a nazhle.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
6: Frekvence 1. Doprava.
7: Nehodu došetřují policisté na dálnici D1 směrem na Ostravu v Brně. Na 194. kilometru se podařilo zprůjezdnit pravý jízdní pruh a následky střetu dodávky a kamionu už překáží pouze v odstavném pruhu. Předpolednem se bouralo také na plzeňské dálnici D5 u Berouna. Ve směru na Prahu likvidují na 19. kilometru nehodu dvou osobních aut v levém pruhu. Délka pomalu jedoucí kolony nepřesahuje 1 kilometr, zdržení do 5 minut. Dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Úžasný Brian Adams pestřil páteční odpoledne na Frekvenci 1. Máme 2 minuty po 1:15. Velká sláva začíná za pár desítek minut v pražské O2 aréně. Český tenisový tým tam nastoupí v osmifinále Davis Cupu proti výběru USA. No a podrobnosti prozradí kolega Aleš Svoboda. Hezké odpoledne, vítej Aleši.
1: Nazdar Robine, hezké odpoledne všem.
0: Tak pojďme začít u našeho českého týmu a zeptám se, v jaké sestavě se Češi představí.
1: Tak v nejsilnější možné zásadní pro Čechy je to, že mají k dispozici Jiřího Lehečku a Jakuba Menčíka, kteří se postaví k dnešním dvouhrám. Chybí naopak Tomáš Macháč, který se dál potýká se zdravotními problémy, toho nahrazuje deblový specialista Adam Pavlásek. V přípravě vypadají Češi velmi dobře, jsou zdraví a podle kapitána Tomáše Bedycha jsou i v dobré formě.
0: Tým USA se v Česku nepředstaví v nejsilnějším možném složení. Kdo mu bude chybět?
1: Oproti původní nominaci budou chybět 10. hráč světa Taylor Fritz a také Tommy Paul. Výběr doplnili Leonard Tien, Martina Dam a Austin Krajíček. Co je pro státy zásadní, je, že na soupisce nakonec zůstal Ben Shelton, u čerstvého finalisty US Open, kterého úspěch na americkém betonu vystřelil na 4. místo světového žebříčku, tak u něj nebylo jisté, jestli nakonec dorazí, jestli to nevzdá kvůli únavě, kvůli vyčerpání, ale ve středu přiletěl do Prahy a je údajně na 100% připravený.
0: Velkým tématem je povrch, na kterém se v O2 aréně bude hrát. Češi si nevybrali antuku, ale tvrdý povrch. Navízí se myšlenka, že to více vyhovuje USA, ale kde je pravda?
1: Tohle je takový příběh celého zápasu, protože to napadne každého. Češi vybrali tvrdý povrch, což vzbudilo překvapení nebo i velkou kritiku, třeba od bývalého daviskopového reprezentanta Radka Štěpánka. Český tým to teď v týdnu upřesnil, vysvětlil a říkal, že Američany chtěl vzít na antuku, ale současně nechtěl přijít o O2 arénu. Ale to nebylo údajně možné z hlediska nahuštěného programu, ale a přednost před povrchem, tak dostalo místo, takže se hraje v O2 aréně, ale na tvrdém povrchu.
0: Říká sportovní profík, řekl bych a kolega Aleš Svoboda. Já ještě doplním teda na závěr, že duel mezi Českem a taky USA v Davis Cupu začíná dnes v O2 aréně v 15:00. V úvodní dvouhře se představí Jakub Menšík a taky Lerner Tien. Tak, budeme držet palce, uvidíme, jak to dopadne. Tobě hezký zbytek odpoledne, hezký víkend. A v pondělí u dalších sportovních novinek naslyšenou.
1: Budu se těšit a hezký víkend všem.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí.

0: I zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
0: Psycholožka Šárka Červenková a mluvit budeme o televizních reality show. Ona je totiž jednou z psycholožek, které se pohybují v zákulisí. Tak co udělá tahle televizní zábava s psychikou soutěžících?
1: Konečně pátek s Ondrou Kubelou.
2: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
1: Comic Con Brno a Junior.
3: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Hlavní popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
4: Pozor, pozor, hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
5: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
4: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
5: Tohle si nesmíš nechat ujít.
4: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
6: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.

0: muzika, CV na to Dance into the Light, se jmenuje hit od Phila Collinse, který nám zpestřil páteční odpoledne. Za dvě minuty si dáme zprávy a po nich třeba London Beat. A nebo taky Bon Jovi budou... Hezký pátek.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Datart uvádí Dny Marian.
3: Dny Marian, jo.
2: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
11: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
10: Rozbalí to Karol Aquido, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
11: Tohle si nesmíš nechat ujít.
10: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
12: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
13: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, jsme připraveni na další zprávy, stejně taky Kateřina Vavřínová.
14: Pěkné odpoledne, vedení pražského letiště bude řešit fronty cestujících ze třetích zemí. Německo čekají o víkendu dvoje zemské volby a několik kolon hlásí z D1. Poprvé zpomalíte před kývalkou. Na pražském letišti se v posledních dnech tvoří dlouhé fronty při pasové kontrole cestujících, kteří přilétají ze zemí mimo šengenský prostor. Ředitel letiště Radomír Lašák proto na dnešek svolal mimořádné jednání představenstva. Komplikace způsobuje zavedení evropského systému vstupu a výstupu. Kriminalisté prověřují čtvrteční bombovou výhrušku v Hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Frekvenci 1 to řekla policejní mluvčí Michaela Richtrová.
15: Kriminalisté tento případ prověřují pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vyhrožování teroristickým trestným činem a přičinu šíření poplašné zprávy. V případě zjištění pachatele mu hrozí trest odnětí svobody na 3 roky až 12 let.
14: Nemocnici museli ve čtvrtek ráno kvůli anonymní výhrušce opustit desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Policie žádný nástražný výbušný systém nenašla. V Německu se budou v neděli konat dvoje zemské volby, které by mohly určit další politický osud kancléře Friedricha Merce. Ve východoněmecké spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko o první příčku soupeří strana Alternativa pro Německo a sociální demokracie. AfD už před dvěma týdny vyhrála s rekordním ziskem volby v Sasku-Anhaltsku. V hlavním městě Berlíně podle průzkumu zvítězí strana Levice. Šanci obsadit první příčku má ale stále i Mercova křesťansko-demokratická unie. Hokejová extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj Kladna a Sparty, tedy týmu, které ve středu při vstupu do sezóny zvítězili na legě soupeřů. Trenéři celků působili v minulé sezóně u reprezentací. Rytířům šéfuje bývalý kouč seniorského týmu Radim Rulík. Pražanům bývalý trenér 20 Patrik Augusta.
13: Frekvence 1.
9: Počasí.
14: Páteční obloha bude převážně oblačná, v severozápadní polovině Čech se lokálně vyskytnou přehánky nebo slabě zaprší, zejména na horách. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů, na horách naměříme maximálně 13.
9: Frekvence 1.
13: Doprava.
14: Pojíždět budete na D1.
16: Silný páteční provoz a tvorbu kolon detekujeme na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna. Na výjezdu z metropole se zpomaluje před odbočkou do Popovic na 15. kilometru a popojíždí se do omezení u mostu Šmejkalka. Zdržení 15 minut. Na příjezdu do Brna od Prahy nyní několik nesouvislých kolon, hlavně nákladních aut v pravém pruhu. Poprvé se zpomaluje před Kývalkou na 180. kilometru. Plynule se jede až za křížením s Břeclavskou D2 na 196. kilometru. Doba zdržení pro osobní auta v levém pruhu 25 minut. Z dopravního centra ředitelství Silnic a dálnic Ondřej Klus.
14: Posloucháte páteční frekvenci 1, 4 minuty po 13. hodině už má slovo Robin Sobek.
0: No, televizní zábavu dneska tvoří, přátelé, bohužel reality schov. Televizní svět se trošku zbláznil. A kde pan Menší, kde pan Sová, kde ta pravá televizní zábava s Jeřinkou? Ach jo, no, proč to říkám? V archívech. Proč to říkám? Protože my se zaměříme dneska večer ve večerním pokecu s Ondrou Kubalou právě na psychologii reality show. Takže já vám tomu více samozřejmě řeknu za chviličku, za pár minut, abych vás navnadil na tu 21. večerní. A myslím si, že to bude zajímavé povídání. Jsou Asylum, Sonic, taky Xindl X. Teď už pojďme hrát to nejlepší z muziky. Hezký pátek.
14: Hezké odpoledne.
9: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky hrajeme Soul Asylum na frekvenci 1 minutu po čtvrt na 2 odpoledne. Vítejte, konečně pátek. No a když už teda pátek, tak ten sebou pravidelně přináší také večerní pokec, který startuje v 9 večer, tentokrát o psychologii reality show. Tak co vy a televizní reality show? Baví vás, díváte se, nebo to máte naopak, nesnášíte, nedíváte se? Je to formát, který funguje po celém světě, sledovat příběhy a osobní dramata jiných lidí. To je vlastně pro televize zkrátka taková sázka na jistotu sledovanosti. Jenže málo kdo ví, že v pozadí reality show fungují také týmy psychologů, kteří jsou připraveni pomoct jejím účastníkům i po odvysílání show v televizi. Do toho dnešního večerního pokecu za mým kolegou Ondrou Kubalou dorazí právě dneska psycholožka Šárka Červinková, která se právě na řadě českých reality show podílí. Proč jsou vlastně psychologové v zákulisí potřeba? Jak může zamávat účast v soutěži s psychikou hráčů? A proč nás tak baví reality show sledovat? No, dobře, jak koho? Večerní pokec se začíná dneska v 9 večer zde na frekvenci 1, buďte u toho.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok.

0: To nejlepší z muziky Rindkara na frekvenci 1 za chviličku, taky Rock Sedlon B, Tanaka. Určitě bude i páteční odpolední tip na výlet už za okamžik.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál 10 půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Silný páteční provoz a tvorbu kolon detekujeme na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna. Na výjezdu z metropole se zpomaluje před odbočkou do Popovic na 15. kilometru a popojíždí se do omezení u mostu Šmejkalka. Zdržení 15 minut. Na příjezdu do Brna od Prahy nyní několik nesouvislých kolon, hlavně nákladních aut v pravém pruhu. Poprvé se zpomaluje před Kývalkou na 180. kilometru. Plynule se jede až za křížením s Břeclavskou D2 na 196. kilometru. Doba zdržení pro osobní auta v levém pruhu 25 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

To nejlepší z muziky, tohle jsou Roxette, The Look, na frekvenci 1 za chviličku 1:45 odpoledne. Pojďme se podívat na jednu velmi zajímavou akci. Na akci, která vlastně odstartovala Pravda, už včera vizuální show s názvem Cesta světla, vytvořenou speciálně teda pro interiér kostela svatého Jakuba v Brně. Tam totiž odstartoval 12. ročník festivalu Prototyp. Kdybyste chtěli vyrazit, tak já určitě doporučuji napsat si tenhle ten víkend někam jako do diáře, do kalendáře, s tím, že stejný zážitek můžete si odnést právě ještě sobotu nebo v neděli, kdy jsou na pořadu teda vždy tři tatáž večerní představení. Je teda pravda nutné si zakoupit vstupenku na webu festivalu. Ten samotný festival jako takový se teda bude odehrávat na několika místech v centru Brna. Začíná 1. a končí 3. října. Tak to mějte na mysli, ale co se týká speciální show, která je vlastně vytvořena pro interiér kostela svatého Jakuba v Brně, no tak to už pokračuje vlastně tenhle ten víkend, sobota, neděle, jak jsem tady říkal, tak proto si to můžete krásně naplánovat, na tenhle ten víkend budete mít alespoň hezký typ za zábavou nebo hezký plán. Samotný festival se letos uskuteční teda ve veřejném prostoru na fasádách domů a také ve vybraných interiérech, bude nabízet videomappingy, světelné instalace, digitální interaktivní umění nebo taky workshopy. Celý ten festival, abyste věděli, o co jde, propojuje umění, vědu a technologie a představuje vlastní současné formy digitálního a audiovizuálního umění. Myslím,

0: 14. hodina před námi, těšíme se na vás, Janí Knížkovou, za malou chvíli. Máme pro vás třeba Robina Schulze. Nebo Depešáky. Taky bude Mark Ambor. A Káťa se zprávami už za chvilku.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší. Největší hity posledních let. Po svět je Hollywood.
2: Hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
6: Co se to děje?
5: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
6: Tak to musí slyšet každý.
5: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Ahoj Evi, ty prý hledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají Dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na pháze.cz.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
11: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
12: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
13: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Káťa Vavřínová, připravená, hezké odpoledne.
14: Pěkné odpoledne. O základní vojenskou přípravu ve Vyškově je rekordní zájem. Smart Wings kvůli drahým palivům upravili zimní letový řád a bouralo se na D5 a D3. Vojenská akademie ve Vyškově v tomto týdnu zažila nejvyšší nástup do kurzu základní přípravy v novodobé historii akademie, tedy od profesionalizace armády v roce 2005. V zářijovém termínu do výcviku nastoupilo 821 vojáků, mezi nováčky je 572 vojáků z povolání, 156 příslušníků aktivní zálohy, 86 účastníků dobrovolného vojenského cvičení a 7 příslušníků speciálních sil, řekl mluvčí akademie Martin Kresta. Krajský soud v Pardubicích uložil 17 let vězení muži z Orlicko-Ústecka, obžalovanému z vraždy manželky loni v lednu a fingování její sebevraždy. Soud dnes rozhodl po dopoledních závěrečných řečech. Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný se na místě proti verdiktu odvolal. Státní zástupce a zmocněnci poškozených si nechali lhůtu na případné odvolání. Aerolinky Smartwings kvůli cenám leteckého paliva upravují zimní letový řád. U vybraných destinací snížily frekvenci letů do Bergenu a Benátek, začnou létat až od března příštího roku. Původně chtěl dopravce nabídnout spojení z Prahy do těchto destinací od 22. října. Nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařadil do své první nominace 3 nováčky. Premiérovou pozvánku do národního A týmu před nadcházejícími 4 zápasy Ligy národů dostali záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a velmi překvapivě Matěj Radosta. Celkem vybral 26 hráčů. Generální manažer Pavel Nedvěd řekl, že Ryan Nedery by měl brzy být součástí českého týmu.
15: Je to hráč, kterého bychom povolali do národního týmu. V tomhle momentě bohužel to nemůžeme udělat, i když má české občanství. Chybí poslední administrativní kroky, aby mohl být povolán do národního týmu. Právní oddělení proto dělá možné i nemožné, aby co nejrychleji byly tyto dokumenty vyřízeny. A já bych chtěl tady říct, že si velice vážím Ryana Nederiho, protože proto, aby byl u nás v týmu, udělal strašně moc.
14: V týmu podle očekávání chybí nejlepší střelec posledních let Patrik Šik. Novému trenérovi řekl, že momentálně nemá zájem reprezentovat.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
14: Dnes bude převážně oblačno, v severozápadní polovině Čech se lokálně vyskytnou přehánky nebo slabě zaprší, a to zejména na horách. Večer ale srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Denní maxima budou mezi 17 až 22 stupni, na horách naměříme maximálně 13.
1: Doprava.
14: A po 14. hodině míříme na dálnice.
16: Bouralo se na plzeňské dálnici D5 ve směru na Prahu za Rudnou. Na kilometru 3,5 se srazila v koloně 2 osobní auta. Za odpočívkou Rudná radíme zpomalit, tvoří se kolona. Vyšetřování nehody nyní probíhá také na jihočeské dálnici D3 u Ševětína. Na kilometru 118,5 ve směru z Tábora do Českých Budějovic překáží u pravé krajnice následky střetu kamionu s osobním autem. V místě nehody nyní slabší provoz, kolona se netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
14: Po zprávách startuje odpoledne na Frekvenci 1 s Vojtou Eflerem a Janou Knížkovou. 14. hodina za námi a dneska je pátek, přátelé, dneska je 18. září a my vás zdravíme od mikrofonu Rádia Frekvence 1. Juchu! Tak ty pátky jsou vždycky takový juchu, jo?
17: No jasně.
14: Ne. Já myslím, že v pátek má každý dobrou náladu, pokud teda nejdete jako na víkendovou směru. To mývají vždycky ty, ne? Číšníci, nebo kdo to mývá? Myslím, že v gastro, ne? Dlouhý, no krátký týden.
17: A zdravotníci.
14: A zdravotníci.
17: To vždycky třeba, když moje maminka ještě chodila do práce jako zdravotní sestra, tak jsem jí vždycky v pátek ráno napsal, juchu, je to pátek, a přišla velmi peprná odpověď.
14: Co ti o to by mě zajímalo?
17: Co mi odpověděla? Jdi. Takhle přesně jsem věděl, kam mám jít a jak rychle.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Připátku, dneska je 18. září a dneska je Mezinárodní den rovného odměňování.
1: To je to, že bychom my, ženy, měli mít stejný plat jako vy, muži.
0: A nebo my, muži, bychom měli mít stejný plat jako vy, ženy.
1: No, nebo
0: pokud
1: tak.
0: Byste brali víc než my, teda, samozřejmě.
1: No, to je v málo kterých profesích.
0: Hele, ale mně to přijde vlastně strašně, opravdu jako nespravedlivý.
1: No, je to hrozně.
0: Je to debilní, protože...
1: Jako, hlavně v dnešní době, kdy jedeme prostě v rovnoprávnost ve všem.
0: Jasně.
1: A furt se stává, že prostě ženský na těch pozicích, na těch stejných pozicích, jako dělají chlapy, mají prostě menší plat.
0: No mně to přijde vlastně úplně jako, promiňte mi ten výraz, debilní.
1: No jakože, dobře, to... že chlap, já nevím, unese víc beden s banánama třeba.
0: No tak jde, že ženská jde víckrát, že jo?
1: No,
0: ale ona u toho, na rozdíl od toho chlapa, stihne ještě, já nevím, umejt okno.
1: Přesně, vyluštit sudoku, nakoupit uvařit, porodit děti.
0: A vyprat nám ty naše zažloutý vytáhaný spodky, že jo?
1: Jako, jsem ráda, že slyším jako z úst muže, že to sám vidí jako nespravedlivě.
0: Ne, vidím to nespravedlivě a myslím si, že za stejnou práci by měla mít stejná odměna. A stejně tak mě štve, a já to teďko trošku stáhnu na politiku, jo, když byly volby rok zpátky vlastně a do sněmovny se dostala spousta mladých holek vlastně,
1: ano, no.
0: Tak jak si je ty staří bílí mužové začaly dobírat? Mě to úplně otvíralo jako kudlu v kapse. Jako co si to, pánové, dovolujete?
1: No prostě hulváti.
0: No, přesně tak.
1: Máme
0: no.
1: Tam hulváty.
0: No. A to mi ještě, jako ještě mi řekněte, že ty holky poslankyně mají méně než pánové poslanci a už si pro vás dojdu. Jako.
1: No. Nevyhrožuj.

0: Při pátku, přátelé, většinou máme ve zvyku řešit taky to jídlo. Jídlo je vůbec, že jo, téma číslo jedna.
1: Jídlo je jedna z nejkrásnějších věcí na světě.
0: Já si hlavně myslím, že v každý druhý rodině v pátek přijde otázka, co budeme o víkendu vařit.
1: Ano, a ve všech rodinách přijde stejná odpověď, nevím.
0: Nevím přesně. Mně to je jedno, uvař, co chceš. Hlavně ne knedlíky, hlavně ne řízek.
1: A nebo může přijít odpověď, no já bych si dal něco, víš co?
0: Něco dobrýho. No, něco dobrýho. No. Tak my vám poradíme, dneska je totiž Národní den cheeseburgeru.
1: Cheeseburger? Mm. Ale pozor.
0: Já to teda považuju, už jsem to mnohokrát řekla, že za takový švindl.
1: Jako, to je polojídlo.
0: Jako za mě cheeseburger je prostě jako málo muziky za hodně peněz.
1: Prostě málo masa.
0: Je to vlastně jenom houska.
1: No.
0: To proložíš nějakou zeleninou, dobrý, ale jako trošku mletýho masa, to je všechno.
1: No ale to je právě to, není cheeseburger jako cheeseburger. Ono se tomu říká fast food, že jo?
0: No.
1: Ale dobrý je udělat si to jídlo jako slow food.
0: A počkej, ne, jak to myslíš?
1: Ne, že prostě tomu věnujete ten čas. Protože jako udělat dobrý burger není jen tak. To musíš koupit dobrý maso, musíš ho dobře ochutit.
0: No ale to jo, s tím souhlasím. No. Ale to je tak všechno. Ty vlastně z toho celého jídla máš tu nejdražší částku, tu položku je za to maso. No. A všechno ostatní je prostě něco...
1: Za
0: 3,50.
1: No.
0: A ty přijdeš do restaurace a oni chtějí prostě 3 kila.
1: No proto si to musíte vařit doma.
0: Já nevím, jestli se cheeseburger vaří.
1: Vytvořit doma, no. Ale zrovna třeba my nemáme na víkend teďko syna od našich přátel, pánové si udlají herní víkend, jako u nás mládežníci dorostenci. A to je vždycky jako jejich
0: co
1: otázka.
0: Hrajou?
1: Já nevím, co pařej za hru, já tomu nerozumím. Jako hada nehrajou.
0: No.
1: Možná Tetris. A nebo... Nebo Nupagadi.
0: Jdem zpátky k těm cheeseburgerům.
1: No, tak právě vždycky přijde otázka. Jako, co bude k obědu?
0: No,
1: a vždycky chtějí buď mac and cheese, nebo...
0: Cheese and mac.
1: Nebo cheeseburger. A já jim hrozně rád ty cheeseburgery dělám.
0: No, protože je to strašně jednoduchý, že jo?
1: No,
0: to dokážu i já, která neumí vařit, prostě.
1: No, já vím, že ty to tam vždycky jenom tak jako flákneš, že jo? To potřebuje opravdu jako tu péči,
0: no,
1: tu lásku.
0: To je, jako je to pravda. No, tak každopádně dnes Národní den cheeseburgerů bychom mohli oslavit tím, že si dáme...
1: Cheeseburger.
0: Já jsem chtěla říct svíčkovou.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska s Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl ty hry.

0: Populové zprávy na frekvenci 1 jsou připraveny a hned po populových zprávách se budeme věnovat příběhům.
1: Pravda nebo blábol, to znamená příběh, který je buď pravdivý, anebo zcela smyšlený, počkejte si na něj.
2: Datart uvádí Dny Marian.
3: Dny Marian, jo.
2: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Pěkné odpoledne u krátkých zpráv. Velvyslanec Spojených států při NATO Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Dnes v Praze prohlásil, že je zklamáním, že Česko neučinilo větší pokrok. Podnikatel v cestovním ruchu a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů a pokusů o ně. S odvoláním na hamburské státní zastupitelství o tom dnes napsal německý bulvární list Bild. Podrobnosti přidáme ve zprávách v 15 hodin. Hostem presklubu bude dnes po 18. hodině vedoucí fotbalové redakce deníku Sport Radek Špreňar. Ondřej Kopa se zeptá i na to, proč jdou v letošním ročníku fotbalové ligy nahoru Liberec Olomoucí a naopak Sparta z Plzní zaostávají za špičkou.
6: Frekvence 1. Doprava.
5: Po nehodách brzdí provoz na D2 a D3.
7: Vyšetřování nehody pokračuje na jihočeské dálnici D3 Úše Větína na kilometru 118,5 ve směru z Tábora do Českých Budějovic. Překáží u pravé krajnice následky střetu kamionu s osobním autem. V místě nehody je slabší provoz a kolona se netvoří. Bouralo se také na břeclavské dálnici D2 na příjezdu do Brna. Na kilometru 2,5 omezují průjezd následky nehody. Střetlo se osobní auto s dodávkou, blokují levý jízdní pruh a v místě se nárazově brzdí až do zastavení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
1: Pravda nebo blábol, naše pravidelná rubrika o půl třetí, dneska je to tvůj příběh,
0: dneska
1: pokud se nemýlím. A o čem to bude?
0: Bude to o melase.
1: Melasa, zbytkový produkt výroby cukru.
0: Hele, melasa hraje hlavní roli v tomhle příběhu a je to skutečně neuvěřitelný, tak ještě se uvidí, jestli to bude pravdivý.
1: Hele, jak jsi řekla melasa, jo, tak jsem si vzpomněl, že my máme vlastně melasu doma, ono se to normálně prodává.
0: No, mě to nikdy nechutnalo.
1: Ne, ono to samo o sobě není dobrý, ale dává se to třeba do marinát na kuřecí maso a ono to tomu dá strašně dobrou chuť.
0: To je fakt, jako kamina by se to dávalo, že?
1: No.
0: Melasa.
1: Do kafe. No.
0: Do kafe právě, no. A tam je to právě nechutná.

vše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než boju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Posloucháte rádio Frekvence 1, přátelé. Mám tady jeden příběh, který se týká melasy. A je to vlastně docela smutný příběh, jo.
1: Vlastně smutná
0: to,
1: melasa.
0: No, ono to zní skoro jak z absurdního filmu. Ale představte si, že v Bostonu se utrhla obří nádrž s melasou. Byla vysoká asi 15 metrů. Uvnitř se nacházelo přes 2 miliony galonů, což bylo téměř 9 milionů litrů lepkavé tekutiny. A proč ta nádrž praskla? Ono se totiž ukázalo, že problém byl už v té konstrukci. Firma ji nechala postavit narychlo a ocelové stěny byly příliš tenké. Nádrž navíc od začátku prosakovala a obyvatelé okolí si toho všímali. Všímali si vytékající melasy. Firma místo důkladné opravy některá místa jednoduše přetřela barvou, aby ty úniky nebyly tolik vidět. Přišel osudný den, sehrálo zase několik okolností, že jo, počasí. Po několika velmi chladných dnech se teplota v Bostonu prudce zvýšila a do nádrže byla krátce před katastrofou doplněna velká zásilka melasy. Takže kombinace teplotních změn, tlaku uvnitř nádrže a nedostatečně pevné konstrukce nakonec vedla k prasknutí nádrže a do ulic se během okamžiku vyvolilo obrovské množství melasy. Vytvořila se ničivá vlna, která smetla domy, vozy a zemřelo tam několik lidí.
1: A pak se slítly vosy, protože to bylo sladký a lepkavý.
0: No, a vosy si udělali párty.
1: A já ti něco povím. Já mám pocit, že jsem tenhle příběh čet a myslím si, že je to pravda.
0: Myslíš, že jsi ho čet, jo?
1: No.
0: Dobrý, tak.
1: A nebo jsem čet něco úplně jiného, tak schválně.
2: Jana a Vojta na Frekvenci 1.
0: Tak ty jsi ho čet, rok 1919. Mm-hmm. A fakt se to stalo v Bostonu.
1: V Bostonu. Mm. A vidíš ten Boston, tak nejdřív se tam pil čaj, pak tam tekla melasa, že jo? Co bude dalšího v Bostonu?
0: No, já trošku tuším, co tam bylo dál, ale...
1: Ne, to jsem nemyslel. Já myslel tekutiny.

0: Tome, ahoj.
1: My ty plány máme, ahoj.
2: Hezké odpoledne, Ani. Ahoj, Vojto. Tak dnes jsem vyrazil na zříceninu Dívčí hrady neboli Děvičky. Auto jsem nechal v Pavlově a pak mě čekal nepříliš dlouhý, ale o to strmější zhruba kilometrový výstup právě na již zmiňovanou zříceninu. Naštěstí po rekonstrukci dnes v polovině můžeme spočinout na lavičce a kochat se výhledy, než nabereme další síly. Ty si ale nic nezadají s těmi, které nás čekají právě na samotném vrcholu. Krásný výhled na Pavlov, Novomlýnskou nádrž a z druhé strany na Dolní Věstonice. Jinak z bývalého gotického hradu se nám dnes už dochovaly jen zhruba 2 metry silné obvodové zdi, početná část zdí vnitřních a polozasypané sklepy, které patří asi k těm úplně nejatraktivnějším. Přibyla nám tady také úplně nová ocelová vyhlídková plošina, která je umístěná v prostoru někdejší bašty a i odsud máme krásný přehled nad celou zříceninou jako takovou. V každém případě tenhle výlet fakt stojí za to. Já vám všem přeji krásný víkend, no a my se opět uslyšíme v pondělí. Tak ahoj.
3: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz

Páteční večer nabídne televize Seznam ve 20 hodin a 10 minut Luise Finese v komedii Jak vykrást banku. Obchodník Viktor Garnier přišel kvůli nešťastné investici o všechny rodinné úspory a rozhodne se, že si své peníze vezme zpátky. A protože jeho dům sousedí s bankou, začne se s celou rodinou prokopávat sklepem přímo k trezoru. Jenže vykrást banku není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Zvlášť, když jste Luise Finese. Po 22. hodině na televizi Seznam přitvrdíme, čeká vás Highlander. Fantastické akční dobrodružství s Christophem Lambertem a Seanem Connerym. Connor McLeod je nesmrtelný skotský horal, který už několik století svádí souboje s dalšími nesmrtelnými. Meče, nesmrtelnost, souboj dobra se zlem a k tomu Queen na soundtracku. Osmdesátky se rozhodně nezapřou. V neděli ve 20 hodin a 10 minut můžete na televizi Seznam sledovat čtvrtý díl seriálu z celního prostředí Československa ve znamení Merkura. V díle s názvem Stopa stříbrných draků se přesuneme na bratislavské nádraží. Hlavní hrdinka tady při kontrole najde v rezervoáru na toaletě skrýš pašeráků, ve které na zkoušku leží brož se stříbrným čínským dráčkem. Když banda zjistí, že skrýš je odhalená, vymyslí novou cestu do Rakouska. V hlavních rolích excelují slovenští populární herci jako Vlado Miller, František Di Barbora nebo Soňa Valentová. Československé celníky vystřídá v 21 hodin a 55 minut obchodník se smrtí s Nikolasem Cagem. Yuri Orlov je obchodník se zbraněmi. Yuri dokáže obelstít konkurenci, Interpol i své zákazníky, mezi nimiž nechybí světoví diktátoři. Jenže před vlastním svědomím se utéct nedá. V době vzniku filmu se skutečný Yuri Orlov ukrýval někde v Sýrii, Africe nebo Karlových Varech. Luise Finese kopající tunel do banky, nesmrtelný Highlander s mečem, celníci v akci a Nicolas Cage jako obchodník se zbraněmi. To je váš víkend na televizi Seznam.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiný. Byl jsem pro mě nisnými, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet,

plynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nevím.

0: mezi 14. a 15. jsme vám zahráli, tak teď vám zahrajeme mezi 15. a 16. A což vám pošleme?
1: Třeba Roberta Milesa a Mary Nailer. Nebo Belindu Carlisle. A nebo Toma Grennana. Ze všeho nejdřív mezi vás ale vypustíme Káťu, bude mít zprávy.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
5: Co se to děje?
4: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
5: Tak to musí slyšet každý.
4: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
7: Datart uvádí Dny Marian.
8: Dny Marian, jo.
7: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: 15 hodin, frekvence 1, zprávy.
1: Vypustme Káťu, je tu se zprávami. Hezké odpoledne.
0: Dobré odpoledne. Policie kvůli ruským hrozbám posílila podle ministra vnitra hlídky u nádraží. Podnikatel a bývalý senátor Fischer čelí v Německu obžalobě z podvodů a provoz brzdí na D5 a Pražském okruhu. Česká policie v posledních dnech kvůli ruským hrozbám operativně posílila hlídkovou činnost u nádraží hromadné dopravy. Webu iDnes.cz to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Premiér Andrej Babiš dnes uvedl, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Reagoval na vyjádření polského premiéra Donalda Tuska, který řekl, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu. Podnikatel v cestovním ruchu a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů a pokusů o ně. S odvoláním na hamburské státní zastupitelství o tom dnes napsal německý bulvární list Bild. Podle listu uvádí obžaloba 3 případy dokončeného podvodu s cílem získat trvalý zdroj příjmů. Ve 29 případech pak pokus o tento trestný čin. Bild rovněž uvedl, že je Fischerova firma provozující Fischer Air v insolvenci. Silničáři zahájili tříletou přestavbu silnice první třídy mezi Pohořelicemi na Brněnsku a Lechovicemi na Znojemsku. Vytížená silnice spojující Brno se Znojmem získá za 2 miliardy korun ve většině délky třetí pruh. Mimo úrovňová křížení a zmizí terénní vlny. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl dodal.
10: Silnici modernizujeme i proto, že se v budoucnu bude rozšiřovat jaderná elektrárna v Dukovanech. A právě silnice 53 má sloužit k návodu materiálu pro dostavbu nových jaderných bloků. Díky přestavbě úseku bude jízda bezpečnější a plynulejší. Teď například, když před vámi pojede pomalu kamion, nemáte mnoho kilometrů, jak a kde bezpečně předjet.
0: Jakub Menčík dnes zahájí duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti USA. V pražské O2 aréně se světová patnáctka utká v repríze třetího kola nedávného US Open s Lerner Týnem. Utkání začalo v 15 hodin. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu Bena Sheltona.
9: Frekvence 1.
2: Počasí.
0: Nebe je převážně oblačné s teplotami do 22 stupňů. Zítra bude převážně slunečno, ráno a dopoledne se lokálně objeví mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů.
2: Frekvence 1.
9: Doprava.
0: Provoz brzdí na D5 a Pražském okruhu.
11: Okolo 5 minut se ještě zdrží řidiči na plzeňské dálnici D5 na příjezdu do Prahy. Zpomaluje se u Chrášťan na 2. kilometru a pomalu se jede až na ucpaný Pražský okruh. Na okruhu kolona ve směru od letiště k D1 mezi 24. až 19. kilometrem. Zdržení 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
0: Ze zpráv je to vše, teď už mají slovo na Frekvenci 1 Vojta Effler a Jana Knížková.
12: Krátce po 15. posloucháte Frekvenci 1. Hezké páteční odpoledne přejeme.
13: Taky je dneska Národní den první lásky. Vzpomenete si na svou první lásku?
12: Ano, vzpomenu. Jmenovala se Martina. Dneska má 2 děti a 3. manžela.
13: To je dobrý, no.
12: No.
13: Třeba budeš čtvrtý.
12: A má velmi neortodoxní názory politické.
13: A vypadá furt stejně.
12: Vypadá furt stejně, jako jo. Tehdy, no.
13: Jo. Kolik jí bylo, když to byla první láska?
12: Ježiš, kolik nám bylo? 13, 14.
13: Mm. Některý lidi se prostě vůbec nemění, viď?
12: No.
13: Já si třeba taky myslím, že se vůbec neměním.
12: A nebo, počkej, byla to ona na tom Facebooku, nebyla to její dcera?
13: Jo, tak některý lidi se prostě mění.
12: A taky má 2 děti, no, teda tím pádem.
13: Ta dcera.
12: No to já nevím, tak v tom případě moje první že láska už je babička.
13: Tak někde to tak je.
12: No prostě holka šikovná, rychlá.
13: Ne, my máme v rodině, nebo ne v rodině, ale v mém okolí byla naše známá, která byla v 38 už babička.
12: Jo.
13: No, v 38 už její dcera měla dítě.
12: V 38, to znamená, že pokud ona měla v 18, tak její dcera ve 20,
13: no,
12: proč ne?
13: To jde, prostě to jde.
12: Ale biologicky to jde.
13: Technicky taky. Tak popojedem.
9: Jana Knížková a Boj.

0: Frekvenci 1, přátelé, budeme dělat věc, která nás baví, děláme ji dvakrát denně a máme moc rádi, když ji děláte s námi.
1: Vyčistíme si zuby.
0: Společně jedným kartáčkem. Ne, šerovat si kartáček, to už musíš opravdu s člověkem, který ho znáš.
1: To už je opravdu jako nouzová situace. Tak pojďme proplácet účtenky.
0: Ano, pojďme jednomu z vás zavolat a vrátit peníze.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: A dneska zkusíme zavolat Lucii. Lucii z Nového Strašecí.
4: Ano, halo, dobrý den.
1: Dobrý den, Lucie, které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
1: No jasně. Kam jedete?
4: Teď jedu z práce domů.
1: A tak to se máte, to my ještě ne. Každopádně, nebudeme vás zdržovat na cestě, máme tady vaší účtenku, za co pak jste utrácela?
4: Tak určitě to bude něco pro děti, nějaký oblečení.
1: No, byl to účet, já vám napovím, za dceru dárek k narozeninám.
4: Ano, ano.
1: Byla to jakási to... poukázka.
4: Ano, ano, dárková karta, kterou si vybírá sama.
1: Jo, a už to rozfofrovala dcerka?
4: Ještě jsme nebyli, teď měla narozeniny v září, tak ještě jsme nebyli nakupovat. No,
1: každopádně na hadříky a doplňky jste jí pořídila kartu za 1000 korun a my vám tu 1000 vrátíme.
4: Ježiš, super, to mám úplně radost, takže, moc děkuju.
1: Takže můžete udělat radost i sobě, nejenom dceři, jo?
4: Děkuju.
1: Tak gratulujeme, mějte se hezky, šťastnou cestu, hezký víkend.
4: Nashledanou.

0: Frekvenci 1 při pátku, hezké odpoledne.
1: Já jsem teď posledních pár dnů objevila kouzlo zelňačky.
0: Ježiš, ale pozor, ona není zelňačka jako zelňačka.
1: Já mám totiž takovou tu mašinu, no, o který já tady mluvím docela často, ten forwerk, že no, to je prostě strašně chytrý, za tebe to všechno udělá. A recept, jeden z těch, co tam nabízí, je právě na zelňačku. No. Je fenomenální.
0: Hele, a to je takový ten přístroj, takový ten hrnec, co stojí asi 50 tisíc, ne? Nebo
1: no,
0: nějak tak.
1: Je to nesmysl, drahý.
0: No, je to hodně drahý.
1: Ale jako já to nemít, tak podle mě nejsem ve vztahu. Nebo s nějakým somalcem.
0: Ale funguje to opravdu tak, že tam jenom naházíš ty suroviny a vlastně přijdeš k tomu, já nevím, za hodinu a je z toho hotový jídlo.
1: Hele, je to jak pro tupce. Je to prostě naprosto dokonalá věc, která ti odváží, přesně ti signalizuje, co máš dělat, nadechnout, vydechnout, prostě poposkočit.
0: Takže je to hrnec, který tě buzeruje.
1: Všechno, přesně, no, ono ti to buzeruje, ale mě to vlastně vyhovuje. Jo. Ono ti to vlastně furt na něco upozorňuje, ti to samo říká, co pokud, nesmí se stát, že třeba překlepneš krok, protože jakmile přeskočíš nějaký krok, který jakoby následoval, tak to se taky stalo, že jsem se třeba nevosolíš.
0: Tak ti i vynadá potom.
1: Tak no, to ti nevynadá, to ti vynadej ty, co jim to poskytneš, ale prostě má tam naprosto dokonalou zelňačku. A já si myslím, že v tuhle dobu je to naprosto nejlepší pokrm, ale teď na to přicházející podzimní období.
0: Ale pozor, jako vůbec podzim, to je období hutných polívek.
1: Jo, to mám taky tak spojený.
0: Jo. No. Zelňačka, bramboračka, dýňová polívka.
1: Ale třeba i čučkovka, nebo
0: fazolová polívka.
1: Fazolová, nebo a třeba ta bramboračka. Jako bramboračka je pro mě taky úplně vrchol. Jo. Prostě gastronomie.
0: Ale s houbama.
1: Musí být houby. No.
0: Musí být houby. Mm. A když už do bramboračky, tak houby čerstvý nebo sušený?
1: No, já to nepoznám.
0: Ne? Já teda radši dávám do bramboračky sušený houby.
1: Fakt? Ono to víc voní.
0: Oni jsou hodně navoněný.
1: A kroupy mi v tom chutnají.
0: Kroupy, a to už je hrstková polívka potom.
1: Jo.
0: No, ale hrstková polívka, to zase dělá moje mamka často, že prostě hrst toho, že jo, dáváš tam všechny ty luštěniny.
1: Přiměřeně.
0: Já jsem to jednou zkoušel, fazole byly měkký, zbytek byl tvrdý,
1: no,
0: jak kámen.
1: A co s tím uděláš právě?
0: Co s tím udělám?
1: Vidíš to do hajzlu, jako s tím. Já znám odpověď na to. Já to mám doma furt, jo. Náš záchod,
0: a to má forwerk za 50 tisíc.
1: Náš záchod toho snese. Hele, tak si o tom klidně pojďme povídat. Jo. Jakou tuhle hutnou polívku máte nejraději?
0: Pojďte nám napsat na Instagram. Jana Knížková, Vojta Effler, Frekvence 1.
1: Můžete psát na číslo 736 300 444.
0: Případně nám namluvit zprávu do aplikace Frekvence 1.
1: A taky jsme na Facebooku.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého

0: Frekvenci 1 nabídneme půlové zprávy a pak se budeme věnovat počasí.
1: Ano, protože počasí na víkend, to je to, co všichni chceme vědět. Bavil jsem se teďko tady s jedním kolegou, říkal, já budu muset ještě na chalupu, musím to tam před tou zimou nějak jako dodělat a upravit, vlastně zazimovat. No, ale já jsem tak línej, já tam vždycky jenom přijedu, sednu se a koukám.
0: Já se nedivím. No. Já myslím, že tohle je takový smutný období. Víš, jakože to obrácený období, kdy tam přijíždíš prostě na to jaře a ty to probouzíš. No. A tohle je takový smutný. To znamená, jestli prostě zase zavřeš se někde v paneláku nebo v bytě. Hmm. No, moc vám to nezávidíme, jestli vás čeká zazimování zahrady. No,
1: no tak a vy máte zahradu kolem baráku, my máme zahradu kolem baráku, všichni budeme zazimovávat.
0: No, já se s tím moc nepáru. Jo. Já mám na to lidi.
1: Tak schválně, jaký počasí na to budeme mít, to nám řekne Dáša už za chvíli.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál 10,5 litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Pěkné odpoledne. Vedení ministerstva životního prostředí se v pondělí sejde se zástupci dotčených obcí na Šumavě kvůli kontaminované lokalitě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda. V ten samý den by měla podle dřívějšího vyjádření ministra životního prostředí začít i první etapa sanací území. Francii v uplynulých týdnech hrozil ruský hybridní útok, řekl prezident Emmanuel Macron. Nařídil proto posílit ochranu klíčové infrastruktury a obraného průmyslu. A hostem presklubu bude dnes po 18. hodině vedoucí fotbalové redakce deníku Sport Radek Špreňar. Ondřej Kopa se zeptá i na to, proč jdou v letošním ročníku fotbalové ligy nahoru Liberec Olomoucí a naopak Sparta z Plzní zaostávají za špičkou.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: Provoz brzdí na D1.
5: Dopravní nehoda se vyšetřuje na stém 89. kilometru D1 na Ostravu. Okolo projedete pomalej, ale celkem plynule. Zdržení se pohybuje okolo 10 minut. Nesouvislou kolonu se zdržením blížícím se k hodině počítejte na příjezdu do Brna po D1 od stého 81. kilometru. Půl hodiny naberete také na D1 na Brno mezi 10. a 22. kilometrem. Na vině dopravní omezení a silný provoz. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
6: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na víkend. Zatímco sobotní počasí bude ideální na venkovní aktivity, tak to nedělní už bude na houby. Přes naše území totiž bude přecházet studená fronta, takže postupně během nedělního odpoledne na většině území Česka očekáváme déšť nebo také dešťové přehánky. V sobotu se naopak můžeme těšit až na 10-hodinovou délku slunečního svitu, protože bude polojasno. Jinak odpolední maxima v sobotu 23, v neděli do koncertu teploměru vystoupá až ke 24 stupňům Celsia. Takže nejvyšší odpolední teploty budou velmi příjemné, v ranních minimech při zmenšené oblačnosti, ale rtuť teploměru bude klesat jen k 5 stupňům Celsia.
1: Posloucháte Frekvenci 1. Bavíme se s vámi dnes o polívkách, o hutných podzimních polívkách.
0: Zelňačka. No. Jsem vůbec nevěděla, že zelňačka patří k nejstarším evropským polévkám.
1: Hmm. Ale pozor, máš zelňačku, máš valašskou kyselicu.
0: No, jasně.
1: To je ta bílá, že jo? Mm. A pak máš takovou tu slovenskou kyselici a ta je s houbama třeba.
0: A ta je s houbama. No. Mm. Tam je teda nikdy moc nechutnala.
1: Mě právě taky ta slovenská nikdy moc nechutnala, ale ta poctivá bílá, to mám rád.
0: Mě chutná tahle zelňačka, co já dělám, asi právě i proto, že ono záleží, jaký máš zelí, že jo?
1: No, jasně,
0: já do toho normálně kupuju zelí prostě tamhle někde u Vietnamců za 29,90
1: v sáčku. No,
0: jako
1: jasně,
0: nějak s tím jako nepatlám, že bych si dělala doma zelí. Ale to jsme zkoušeli, jo?
1: No, pozor, a my jsme to zkoušeli taky a to bych vám chtěl povyprávět teda s dovolením.
0: Jo, zajímavý příběh.
1: No, velmi zajímavý příběh.
0: No, tak to si nenecháme ujít za chvilku.

0: Přátelé, frekvence jedna. Pojďme na hory, protože podzim na horách má svoje kouzlo.
1: Já mám pocit, že jaro a podzim jsou na horách hrozně nedoceněný roční období.
0: Má to vlastně, protože to je nedoceněný, má to tu výhodu, že tam není tolik lidí.
1: Přesně tak. A je tam takovej ten příjemný, takovej ten sychravý chládek, kor na podzim. A když svítí sluníčko a vidíte ty barvy v těch lesích, to je prostě překrásný.
0: Ideální je, když jste někde, kde mají saunu, vlíct do té sauny a sledovat to z té sauny, nebo když mají třeba venkovní bazénky.
1: Jo, takový ty vyhřejvaný, že ta voda má 30 stupňů.
0: No, a když mají kolem nějakého přesně fešného rozdavače prosekat.
1: To já úplně neocením. Tak jo, kdyby tam byla fešná rozdavačka.
0: Takhle nemůže...
1: A nemuselo by to být jenom proseko.
0: A nemusela
1: ale...
0: vydávat.
1: Ne, nic. Proč o tom mluvíme? Protože my pro vás máme přesně... Přesně tohle můžete zažít díky Frekvenci 1 a díky vodnímu světu Mellory Aqua and Spa v horském rezortu Dolní Morava.
0: Ano, přesně to jsme popsali. Vyrazíte na výlet, vrátíte se z výletu, ohřejete se ve vyhřívaném bazénku nebo vlezete do sauny. Tohle všechno vám právě tohle místo nabízí. A my pro vás, přátelé, máme teď úžasnou věc.
1: Rodinnou vstupenku právě do vodního světa Mellory Aqua and Spa na 3 hodiny pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Právě v horském rezortu Dolní Morava.
0: Tak, co ta vstupenka zahrnuje? Vyhřívané bazény uvnitř a venku, dětský vodní spray park s brouzdalištěm, k tomu všemu 3 tobogány s délkou přes 270 metrů, taky slunečná terasa je k dispozici, na terase jsou lehátka, odpočívárna, bistro, je to prostě úplně kompletka, ideální místo pro váš relax.
1: Tak, co pro tuhle cenu udělat? Zavolat sem k nám do studia 257 400 999.
0: Ano, kdo se dovolá, tak dostane tuhle krásnou cenu, ale musí, pozor, musí předtím zodpovědět naši soutěžní otázku. Tak kdo se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Svatopluk.
1: Dobrý den, Svatopluku. Takže vy byste chtěl tu rodinnou vstupenku do Mellory Aqua and Spa, rozumíme si v tomhle?
2: Ano.
1: Soutěžní otázka, 3 možnosti, jedna z nich je správná. Jdeme na to?
2: Ano, můžeme.
1: Tak, jaká atrakce v podobě zvířete na děti čeká ve vodním světě Mellory Aqua and Spa na Dolní Moravě? Jo? Je to za A malá veverka, je to za B obří mamut, anebo za C jelen?
2: Je to za B obří mamut.
1: No jasně, že! Vy už jste tam byl, co?
2: Nebyl.
1: Nebyl, no tak si to aspoň užijete. Rodinná vstupenka je vaše, vydržte nám na telefonu, gratulujeme.
2: Děkuji. Shine bright like a diamond.

0: Posloucháte Frekvenci 1. Sliboval jsem historku o tom, jak jsme zkoušeli dělat domácí kysané zelí.
1: No, tak povídej.
0: Byli jsme jednou u rodičů mé manželky v Hejnicích v Libereckém kraji a oni si z Polska vozili takový ty velký pytle krájenýho zelí. Právě, aby se to jako mohlo doma jako naložit, že jo, a udlat si kysaný. Jeden pytel jsme od nich dostali. Udělejte si kysaný zelí. Tak jsme dostali pytel, takhle jsme jeli domů po té dálnici a říkám, co s tím budeme dělat?
1: No, uděláme si zelí.
0: A manželka říká, no tak uděláme to zelí. Jak se to dělá? No tak velmi jednoduše, že jo. Přijeli jsme domů, já jsem zajel do supermarketu tady na kraji Prahy, koupil jsem zelák. Takovej ten kameninovej, že jo.
1: Jo.
0: S těma zátěžovejma betonama nahoře, že jo. Tak jsme prostě to zelí tak jako hezky nasolili, dali jsme do toho ten bobkovej list, to nový koření, ten pepř, že jo. Teď jsme to tam začali pěchovat, že jo.
1: Musíš nějak dupat, ne? Musíš šlapat.
0: Prosím tě, tam by se nevešla ani noha, to byl jako malej zelák, že jo. Sice máš velký pytel zelí a když to zmáčneš, tak to máš malou skleničku.
1: To vám moc nedali, no. A tak na zkoušku, si myslím, že ideální.
0: Takže
1: tak jo, máš vyhodit hodně,
0: tak
1: jo.
0: Tak jsme to upěchovali, že jo, prostě aby to pustilo tu šťávu, zatížili jsme to a dali jsme to do garáže.
1: Ano, to pracovalo.
0: A my jsme si na jaře vzpomněli, že tam máme zelí.
1: Nebylo to cítit.
0: Právě, že nebylo.
1: Ne, naši to vždycky dávají do koupelny. Jak je tam teplo v té koupelně, tak tam dávali schválně. Já jsem vždycky přijala na tu návštěvu, nebo jsem, když jsem tam bydlela. A teď úplně jsem slezla z toho pokoje dolů, do toho patra. A říkám, tyhle, tady to prostě tak strašně páchne, to zelí prostě strašně páchlo.
0: No, ale to pouští tu síru, že?
1: No, něco za něco, protože to zelí bylo vždycky fenomenální.
0: No, jenomže jak to bylo v té garáži, tak jsme to necítili, že jo?
1: Takže prostě zelí vypochodovalo.
0: Já jsem na jaře přišel do garáže a zjistil jsem, že tam je ten zelák, tak jsem ho otevřela a zevnitř se ozval, to je dost!
1: A kam to putovalo?
0: Kam to putovalo, nevím, ale cesta to nebyla hezká.
1: No přes žaludek ne asi.
0: Ne.
1: Takže záchod to spolikal.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
2: Psycholožka Šárka Červenková a

0: Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.

0: Frekvence 1 nabídne muziku mezi 16. a 17. hodinou. A my máme muziku připravenou. A cože to bude?
1: Bude to třeba Phil Collins. Nebo Lady Gaga. A nebo Katy Perry. A naše Katy Vavřínová už za malou chvíli se zprávami.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Keri's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku a už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí, tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Datart uvádí Dny Merien.
10: Dny Merien, jo.
9: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na blesk ordinaci. Už po 7. proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
12: Sponzorem Časomíry jsou Betonpress lehký kryký střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 16 hodin, frekvence 1, zprávy. Káťa Vavřínová nachystá na hezké odpoledne.
0: Pěkné odpoledne. Soud potvrdil trest pro psychiatra Cimického. Smartwing se změní zimní letový řád kvůli cenám paliv a brzdí se na D6 a D1. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání dnes odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Uznal jeho vinu ve všech bodech obžaloby. 78letý psychiatr k soudnímu jednání nepřišel. V minulosti vinu odmítl. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Velvyslanec USA při NATO Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Na dnešním summitu v Praze prohlásil, že Spojené státy od svých spojenců očekávají, že budou plnit závazek ze summitu v Hágu, tedy vydávat na obranu 5% hrubého domácího produktu, a že postoj Česka je pro USA zklamáním. Česko plánuje na příští rok výdaje na obranu ve výši 2% HDP. Premiér Andrej Babiš v reakci na kritiku řekl, že na rozdíl od předchozího kabinetu jedná se spojenci na rovinu. Děti v Hlinsku měly plánovat ozbrojený útok, odhalit ho pomohla náhoda.
13: Na vražedné akci se měli členové partičky domlouvat prostřednictvím WhatsAppu. Osobně se pak údajně scházeli na místním skateparku, kde pak plánovali podrobnosti. Celé to prasklo, když parta chtěla přibrat nového člena, ale ten se doma svěřil rodičům. Potom už to šlo ráz na ráz. Škola vše předala policii a ta případ vyšetřuje. Momentálně se ovšem k citlivému tématu nevyjadřuje. Starosta Hlinska pochválil postup školy a varoval před šířením neověřených zpráv a jmen. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Aerolinky Smartwings kvůli cenám leteckého paliva upravují zimní letový řád. U vybraných destinací snížily frekvenci letů a do Bergenu a Benátek začnou létat až od března příštího roku. Původně chtěl dopravce nabídnout spojení z Prahy do těchto destinací od 22. října. Přípravných kempů před startem NHL se účastní 59 českých hokejistů. Nejvíc, tedy 5, jich je v Bostonu, kde jsou vedle ofenzivních opor Davida Pastrňáka a Pavla Zachy další útočník Ivan Ivan a gólmani Jiří Patera a Šimon Zajíček. Žádní Češi nejsou v kádrech Nashvillu a Winnipegu.
14: Frekvence 1. Počasí.
0: Nebe je dnes převážně oblačné s teplotami do 22 stupňů a zítra bude převážně slunečno. Ráno a dopoledne se lokálně objeví mlhy. Nejvyšší teploty v sobotu vystoupí na 19 až 24 stupňů.
14: Frekvence 1. Doprava.
0: Krátce po 16. hodině přidáme pohled na silnice.
15: S opatrností bez zdržení projedete okolo dopravní nehody na stém 29. kilometru dálnice D6 směrem do Chebu. Nesouvislou kolonu se zdržením blížícím se k hodině počítejte na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od stého 81. kilometru až ke sjezdu na Břeclav. A 40 minut naberete také na D1 na Brno mezi 10. a 22. kilometrem. Na vině je dopravní omezení a silný provoz. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Po zprávách ladíte Frekvenci 1 s Vojtou Eflerem a Janou Knížkovou. 16. hodina je za námi, přátelé, my si dneska povídáme o polívkách, takových těch polívkách, do
1: kterých, polívkách.
0: Když do ní dáte tu lžičku, tak by ta lžička měla stát.
1: No jasně, no.
0: No to asi ne.
1: Ne, ale pozor,
0: kaše, že?
1: Ne, taková poctivá fazolačka, jo, fazolová polívka, ještě taková ta maďarská, já dělám tu maďarskou, že prostě tam máš tu slaninu opraženou, tu papriku tam máš opraženou, tu klobásu nakrájenou.
0: To je už tak vydatný jídlo, že k tomu nemusíš mít žádný druhý, že?
1: Krajíček chleba.
0: No.
1: No a na to ještě jako lžičku kysaný smetany a posypat chili.
0: Tady nám píše náš posluchač Zdeněk, zkoušeli jste polívku z kapusty, doporučuju, naprosto skvěle.
1: Ano, zkoušel jsem polévku z kapusty, co tam máte dál?
0: A, nechutnalo.
1: Já prostě tu kapustu nějak nemůžu. Takhle, kapustový karbanátky miluju, ale kapustovou polívku, ale jako kapustu, ne, tak na Slovensku je kapusta kapustnica, že jo, to je slovenská zeleněčka, no. Že jo. Tak tam je to myšleno jako zelí, ale taková ta listová kapusta v polívce.
0: To je skoro vlastně, jak kdyby sis udělal polívku z hlávkovýho salátu, že jo? Dost podobný.
1: No taky pěkná dobyčárna.
0: Tak dobrou chuť.
1: Jenom to slyším a je mi zlé.
14: Jana Knížková a

0: Michal Suchánek a Petr Kolečko teď dostanou čas, aby odpověděli na některý z vašich dotazů.
1: Ano, dotazy chodí na cozjezavináčfrekvence1.cz a nebo taky na sociální sítě. Pojďme se jednomu z těch dotazů právě teď věnovat.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
3: Proč se říká vstávat levou nohou, když mám obě nohy stejně dlouhé? Je nějaká vědecká šance, že když ráno vstanu pravou, budu mít lepší den? Já myslím, že to je jenom, že to je zase jakoby taková určitá diskriminace jako leváků, že to vzniklo z tohohle.
4: Ne, já se nemyslím a hlavně ono, pro mě první chybná úvaha, že vůbec není pravda, že jako máme obě stejně dlouhé nohy, každý má jinak dlouhou nohu.
3: Když se probudíš na břiše, máš delší teda o čtvrt metru levou nohu, postel máš ale po pravý straně potřebuješ vykročit delší nohou a seš na břiše, tak se musíš jako celý, jako přeto, že to není tak jako úplně banální věc. Jako.
4: No když ležíš na břiše ne, a máš jako, a ležíš jako by z pohledu tvýho na břiše po pravý ruce,
3: no.
4: A ležím takhle pravou ruku bych...
3: A to máš jak dlouho, to je jedno, jak máš dlouhou pravou ruku.
4: To je jedno, protože jde v jako stát levou rukou, to je samozřejmě, to nesmíš nikdy udělat.
3: Já mám ještě taky jako řešení svoje, samozřejmě zase nechat to být a spát dál, no.
4: No jasně, ale dřív nebo později s nějakou tou nohou staneš, jako no.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1, my si dneska povídáme o polévkách, co mají hutnější ráz. Hutný.
1: Zajímavý je, že vlastně k těm polívkám já jsem jako přilnul už v dětství, protože tím, jak obě dvě moje babičky byly hospodářky, měly prostě zahrady a co zahrada dala, z toho se vařilo, tak prostě ten podzim opravdu patřil těm hutným polívkám z toho, co na té zahradě vlastně jako vyrostlo. Jo.
0: Třeba ideálně.
1: Taková celerová polívka. Celerka.
0: Tak to nemám.
1: Ježiš, to já úplně miluju.
0: Já jsem to nikdy neměla.
1: Ty jsi neměla celerku nikdy?
0: Ne, u nás se to nikdy nedělalo. U nás vlastně je strašně zvláštní, i když teda zvláštní to asi jako v mnoha rodinách, že vždycky, když se prostě vařilo, tak musela být polívka a pak hlavní jídlo. Vždycky, po víkendu tak bylo. Nevím, jak u vás.
1: No samozřejmě.
0: Prostě vždycky
1: polívka je grunt a maso je špunt. No.
0: A víš, co je zajímavý, že ta hutná polívka byla většinou s tím, že to hlavní jídlo bylo na sladko. Třeba bramboračka a byly k tomu vždycky vdolky.
1: No jasně.
0: A to je zajímavé.
1: A nebo lívance.
0: No a my jsme to k tomu přikusovali. K té bramboračce si přikusoval ten vdolek a ještě s tou pěnou sladkou.
1: No jasně, hele, a buď byla bramboračka, anebo hrachovka z toho žlutýho, zralýho hrachu.
0: Ještě jsem milovala. Hrachovka, pravda. No, mě chutná teda hrachovka i z pitlíku, jako.
1: No jasně, no. Ale tak jako je hráškovka a hrachovka. Hráškovka je skvělá na jaře, ta zelená z toho zeleného hrášku. A z toho žlutýho hrachu, ta poctivá, hutná na podzim. Ježíš Maria.
0: A nebo dýňová. Strašně mi chutná dýňová polívka.
1: No, ale dýňová musí být s kysanou smetanou a chili.
0: Jo, chili, základ. No, no. A nebo i mrkvová, prostě to je jako za chvilku, že jo, no. Mrkvovou, nebo taky ne.
1: Ale už se dostáváme do oblasti.
0: A nebo špenátos. Buď to bude zvrácet.
1: Já jsem se toho bál, že tady tu kravinu někdo plácne.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého

0: Půlové zprávy před námi. Po půlových zprávách to, na co čekáte.
1: Ano, je to poslední slovo, za chvilku si zahraje jeden z vás, dovolá se, trefí se, my mu zatleskáme, peníze přijdou na účet a může si s nima dělat, co chce.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Dobré odpoledne, desítky hasičů dnes odpoledne zasahují u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Vyhlášený je třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. Na místo míří i chemická laboratoř kvůli sledování ovzduší, řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová. Polsko je v koalici proti balistickým raketám, kterou v červenci iniciovala Francie a Ukrajina. Dnes to řekli prezident Zelenský a premiér Tusk. A hostem presklubu bude dnes po 18. hodině vedoucí fotbalové redakce deníku Sport Radek Špryňar. Ondřej Kopa se zeptá i na to, proč jdou v letošním ročníku fotbalové ligy nahoru Liberec Olomoucí a naopak Sparta z Plzní zaostávají za špičkou.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: A Martina nám řekne, jak to vypadá na silnicích.
5: Se zvýšenou pozorností bez zdržení projedete okolo dopravní nehody na 129. kilometru dálnice D6 směrem do Chebu. Nesouvislou kolonu se zdržením okolo půl hodiny počítejte na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od stého 78. kilometru až ke sjezdu na Břeclav. 40 minut naberete také na D1 na Brno mezi 9. a 22. kilometrem. Na vině je dopravní omezení a silný provoz. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Přátelé, 2474099, to je číslo sem k nám do studia Rádia Frekvence 1. A co nastane, pokud se dovoláte?
0: Pozdravíme se, popřejeme si hezký víkend, vy uhodnete jen tak mezi řečí poslední slovo, dostanete peníze a nazdar.
1: Přesně, úplně jednoduchý to je, takže za chvilku se na to vrhneme.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak kdo pak to dneska řekne za celebritu? Dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu Simona.
2: Tak Simono, pojďme na to. Krásná částka už je v banku, už tam máme 8 tisíc. Stačí doplnit poslední slovo do věty kluků z Čechomoru, Karla Holase a Františka Černého. Jdeme na to?
3: Ano.
2: Tak věta zní takto.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Co myslíte?
3: Slivovice.
2: Slivovice, no zkusme to.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: No, to není to slovo.
3: Ani.
2: Bohužel. Ale zkusila jste to, my za to děkujeme. Mějte se krásně,
3: ano,
2: naslyšenou.
3: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: 8,5 tisíce, hned po víkendu v 7 ráno v pondělí s Lubkou a Zmírou.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Pátek odpoledne pozvání na sobotní večer. Ideální. Já hrozně to ženem, to je fakt. Jako, takhle, když se na něco těšíš nebo plánuješ, tak vlastně to tlačíš před sebou ten čas, že jo?
1: No ale zase na druhou stranu takhle. Můžeme si říct, že vás čeká ještě 26 hodin.
0: Ještě jednou se vyspinkáte.
1: Jednou se vyspíte a během těch 26 hodin můžete stihnout spoustu úžasných věcí, abyste si pak zaslouženě sedli k rádiu zítra večer 7 a poslechli si českou hitparádu Frekvence 1.
0: Ano, 10 hitů plus 2. Dva nám vždycky v tom kole nebo v tom vydání vypadnou, ale dva noví přijdou. Mm-hmm. No a
1: Jak se jim bude dařit.
0: Tak o tom rozhodujete vy, vždycky do úterý do té 12. hodiny. No a mají na to 10 týdnů. Oni vlastně jenom 10 týdnů můžou být v té české hitparádě. Málo kdo to vyzobe do konce.
1: No ale je teda fakt, že jakoby časově omezená hitparáda je vlastně žádoucí.
0: Jo, vlastně.
1: Že potom jako třeba se zblázníte do nějakého songu, on je na tom prvním místě už půl roku.
0: No.
1: Vy už pro něj potom hlasujete jen tak ze setrvačnosti.
0: Přesně, už vás to vlastně ani nebaví.
1: Jo, vlastně to už ani nechcete poslouchat, ale prostě tak jako je tam, tak to tomu dám.
0: No. A druhá stránka té věci je ta, že nabízíme vlastně prostor pro více do těch muzikantů, těch kapel a jakože vlastně těch 10 týdnů je úplně ideální.
1: Ano, takže osvěžení playlistu je žádoucí.
0: Přesně tak.
1: A to byl takový skrytý vzkaz pro... nejenom kvůli hitparádě. Nicméně, česká hitparáda velmi unikátní v éteru by se dalo říct, protože který rádio vám hraje hodinu v podstatě

0: největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood.
2: Hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Pořád odkládat. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: Te prohlídku znamének? Přijďte v září na blesk ordinaci. Už po sedmé proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.

0: Je tady 17. hodina, jsou tady velké hlavy a velké hlavy nabídnou spoustu skvělé muziky.
1: Třeba Miles Smith. Nebo Taylor Swift. A budou i Tom Jones a Mousty. A ze všeho nejdřív zprávy.
2: Dny Breno.
3: Co se to děje?
2: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
3: Tak to musí slyšet každý.
2: Dny Breno. Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
13: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Se zprávami Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
14: Hezké odpoledne. Ministr vnitra ocení na víkendových dnech NATO hasiče, kteří pomáhali za hranicemi. Čeští tenisté prohrávají v utkání druhého kole kvalifikace Davisova poháru s Američany 0-1 a s komplikacemi počítejte na dálnici D1. Ministr vnitra Lubomír Metnar na víkendových dnech NATO v Ostravě předá ocenění hasičům a dalším lidem, kteří se letos zúčastnili zahraničních misí ve Venezuele, v Řecku a taky Francii. Dnes to uvedla mluvčí ministerstva vnitra. V Řecku a ve Francii se v létě hasiči zapojili do hasení požárů. Ve Venezuele potom pomáhali na přelomu června a července po ničivém zemětřesení. Silničáři zahájili 3letou přestavbu silnice první třídy mezi Pohořelicemi na Brněnsku a Lechovicemi na Znojemsku. Vytížená silnice spojující Brno se Znojmem získá za 2 miliardy korun ve většině délky třetí pruh mimo úrovňová křížení a zmizí terénní vlny. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl k tomu řekl.
15: Silnici modernizujeme i proto, že se v budoucnu bude rozšiřovat jaderná elektrárna v Dukovanech. A právě silnice 53 má sloužit k návozu materiálu pro dostavbu nových jaderných bloků. Díky přestavbě úseku bude jízda bezpečnější a plynulejší. Teď například, když před vámi pojede pomalu kamion, nemáte mnoho kilometrů, jak a kde bezpečně předjet.
14: Dlouhá objížďka je plánovaná z Pohořelic na Hrušovany nad Jevišovkou, Hevlín a Krhovice. Policie se po incidentech, které se odehrály v Německu, zaměřila na vyšší ochranu nádraží. Bezpečnostní situaci nepřetržitě vyhodnocuje a přizpůsobuje tomu službu. Policie to uvedla na síti X. Německo čelilo v poslední době útokům na infrastrukturu. Zodpovědnost za srpnový dronový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Čeští tenisté prohrávají v utkání druhého kola kvalifikace Davisova poháru s Američany 0-1 na zápasy. Jakub Menšík v úvodní dvouhře podlehl Lernu Tejenovi 2-6 a 4-6. Srovnat skóre se nyní pokusí v pražské O2 areně Jiří Lehečka, který vyzve finalistu nedávného US Open a světovou čtyřku Bena Sheltona.
13: Frekvence 1.
3: Počasí.
14: Během noci budou teploty kolem 12 až 7, v údolích kolem 5 stupňů Celsia, zpočátku místy oblačno, později polojasno až jasno. Zítra potom čekáme převážně polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno, lokálně také mlhy. Teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na horách zítra bude kolem 15.
16: Frekvence 1. Doprava.
14: Na D1 je kolona na půl hodiny při odjezdu z Prahy ve směru na Brno mezi 9. a 25. kilometrem. Aktuálně se zdržíte i na objezdných trasách, které jsou taky plné. Před Brnem je potom kolona na půl hodiny při příjezdu od Prahy na 180. kilometru. V opačném směru se momentálně jezdí bez větších komplikací. No a se zdržením počítejte taky na Pražském okruhu, respektive už na D5 se při příjezdu do Prahy. Tam necháte 10 minut, dalších 20 minut potom v popojíždění směrem k D1 právě na Pražském okruhu. Tak šťastnou cestu, pevné nervy, pobaví vás u toho Velké hlavy.
17: Velké hlavy zdraví ze studia Frekvence 1.
0: Dobrý den.
18: Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Věděli jste, že vo vesmíre můžete být o 5 cm vyšší, protože bez působení zemské přitažlivosti dochází k uvolnění a roztáhnutí chrbtice?
0: Aha.
19: Takže můžete 1,85 m ve vesmíru.
17: Čekaj, takže platí to třeba i na orgány?
18: Ale no tak.
19: Ty tomu říkáš orgán.
17: No něco.
19: Kouzí šulina.
0: Na údy. Mně se zase líbí, že když jedeš do Ameriky, tak seš tam o 8 hodin mladší. Nebo no?
17: A o 80 kilo lehčí oproti průměru.
19: Ale když se vracíš, tak už jsi stará bába.
0: No, tak přátelé, co budeme dneska řešit?
19: Tak v letadle tě můžou uzemnit různými způsoby.
17: A objevili jsme něco úžasného. Fitness klobásy.
16: Velké hlavy. Frekvence 1.
0: Ale na samý úvod velkých hlav jeden takový úkol. Uh-huh. Pojďme vymyslet, jak 4 slovy zničit rande.
17: Aha.
18: Já mám.
19: No, já tak.
18: Musím jíst, manželka čaká.
0: No jasně, no.
17: Vypadáš jako moje babička.
18: To taky dobrý.
19: Hele, já mám taky dobrý, hele.
17: Hele, jestli pak projdeš těma dveřma.

0: tenhle příběh může napsat jenom letadlo.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: A Amerika. Cestující se během letu z Dallasu do New Jersey choval natolik agresivně, že ho posádka musela přilepit k sedadlu pomocí lepící pásky. Způsobil rovněž nouzové přistání letadla. V mnoha komerčních letadlech se nacházejí lepící pásky a flexibilní pouta, která se používají k omezení násilných nebo rušivých cestujících.
0: Ne, ne.
3: Len škoda, že nevím, jak reagoval na tu depiláci, keď ho rozhodával.
0: Takže stahovací pásky, pouta, montážní pěna, nezbytná KPZ-ka v každém letadle.
4: Víte, co vám ale něco řeknu? Já myslím, že je to mnohem humánější, než třeba, kdyby ho vyhodili za letu.
2: Vlastně máš štěstí.

0: Pamatujete si svou první lásku?
1: No to jméno chcem vědět.
2: Ano.
3: Já teda fakt? Taky, nebo já nevím.
2: Já to vím.
1: Taky jak se volala? No, a jsme doma.
2: Jmenovala se, takže si vzpomenu.
1: Ty upoznáš podle něčeho jiného.
3: Jakub.
1: Jakub. Vikeši, řekni Jakub.
0: Vikeši, byl to taky Jakub?
2: Nebyl, byla to moje první láska, člověče byla.
3: Ty než si vzpomeneš, je konec hlav. Dobrý. Pokračujem.
1: Takže, podle psychologů existují tři hlavné fáze lásky. Sexuální túžba, ta je na začátku, vášeň a ta posledná fáza je...
0: Manželství.
1: Ne, ale mně to přijde jako krásné přátelství. Slovo, které... No, ale s tím přátelstvím souvisí i to slovo na písmeno O a končí na T, si tomu člověku, si mu O od...
3: Oddanost.
2: Je, počkej, ale mám pocit, že v tom máš trošku bubinec.
1: Nemám.
3: Ne,
2: na
3: to...
2: začátku nikdy není sexuální.
3: No to je.
2: Ne, já jsem, když mám to chtěl říct, že jsem se zamiloval už ve školce.
3: No ale...
2: Jmenovala se Alena, jsem si vzpomněl. A to nebylo vůbec o sexu.
3: Ale
2: bylo
3: ti 9 let. Jako,
2: tak se neptejte na první lásku.
3: Ne, ale já si myslím, že tě musí, jako, musí tě fyzicky přitahovat ten člověk. Když tě prostě fyzicky nepřitahuje, tak tam žádná láska nebude. Jedině... Kdyby měl jako velký barák.
2: A možná, takhle jako...
3: Možná ještě, hodně let.
0: A něco většího.
3: Konto.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland. Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Frekvence 1.
7: To je to nejlepší z muziky.
6: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
7: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2016. Gratulujeme.

0: Ja mám pocit, že keď idete po obchode, tak proteíny sú snaď už aj v Save.
1: Že to je trošku blázinec.
0: Že všetci sú uletení na proteíny, bílkoviny, hlavne do sebe.
1: Mám tomu uvěřit.
0: Ne.
1: Že ne.
2: Nejvíc proteínu je v pivu.
3: Mimochodem, proč sa tady ptáme tebe? Ty si zdravotník, rád.
1: No, právě.
0: Fakt tie proteíny úplne ľudia sa zbláznili.
1: No, je to trošku
0: masáž. Platia nehorantné sumy úplne.
1: Za nesmysl.
3: No. Přitom kolik stojí 12?
1: 39 plech. Ale plech, řekni plech.
2: To nevím, to nepiju. Já piju normálně. Já vypiju
4: to čeru a pak jsem na plech.
1: Proberem proteiny za chvilku.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Frekvence 1.
7: Doprava.
9: Se zvýšenou pozorností bez zdržení projedete okolo dopravní nehody na 129. kilometru dálnice D6 směrem do Chebu. Nesouvislou kolonu se zdržením okolo půl hodiny počítejte na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od stého 78. kilometru až ke sjezdu na Břeclav. 40 minut naberete také na D1 na Brno mezi 9. a 22. kilometrem. Na vině je dopravní omezení a silný provoz. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
7: Velké hlavy. Frekvence 1.
1: Tak přátelé, pozor, viděla jsem toho hodně, ale fitness klobásy s přidanými vitamíny A, B, C a E. Co to je?
3: Vitamíny F jsou fuj tajbl.
1: Já si myslím, že nic zdravějšího už na světě neexistuje. No.
3: Ale když si je dáš s kečupem, tak získáš i vitamíny z rajčat.
1: No, to je pravda.
0: Ale podle mě toliko vitaminů nie je ani v pive. A to je takisto fitness produkt, že?
1: Ano.
2: Ale čemu teda vlastně jako nerozumíte? Já myslím, že to je standardní tři v jednom, že jo? Baštíš, hubneš a šílíš zároveň.
0: Myslíš, sílíš?
2: Sílíš.
3: No, jak kdo?

0: Dneska je den respektu a myslím si, že to hodně lidem chybí.
1: Velké hlavy, frekvence jedna.
2: Původ slova je z latinského respectus a to doslova v překladě znamená...
3: Pokora.
4: Myslíš? Já myslím, že ne. Respektus znamená...
0: Nech to ležet.
2: Je tam několik slov, nemusí to být
4: jako
2: nejedno.
0: Respekt je nech to ležet.
2: Brať na něco
4: ohled.
2: Přesně.
0: No, nech to ležet.
4: Brát na něco ohled.
3: Nech to být.
2: Respektus.
3: To se stává.
2: A víte, kdy vznikl časopis Respekt?
4: No.
2: Keď už jsme při tom.
4: A myslíš, že ještě Respekt vydává?
2: Mám pocit, že ještě je na
0: jo,
2: světě.
0: Tak pořád zaplať pámu za ty jejich titulky.
3: To si pleteš s reflexem.
4: To si to pleteš, ale s reflexem.
0: Jo a jo, pletu.
4: No,
3: to je chyba.
4: Ale asi jo, vydávají. Já totiž koukám na Kmentu, na Instagramu, aha. Myslím, že on tam pro něj píše.
0: A vychází ještě Leo?
4: Leo nevím, ale Leoš jo.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
7: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
6: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.

Prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: Kafka.
1: No proto mu taky napsal jinou roli.
2: No.
3: Mohli se potkat.
2: V sanitce.
1: Ano,
0: tak.
1: Je to tak.
0: A já se pýtám, mohol herec, ktorý stvárnil doktora Cvacha, Jozef Vinklář, zažiť narodenie prvých českých paterčat? Takže kedy sa narodili a kedy on odišiel?
2: Mohol.
1: A bylo to veľká, bylo to v televizních novinách, za bolševika to bylo, a dávali jim takový sestřičky. Určitě mohol.
2: Já si teda taky myslím.
4: Představte si, že chcete jako třeba holku. A dvakrát se to nepovedlo, jo? Máte dva kluky. A tak se snažíte o tu holku. No, a přijde tohle.
1: A přijde pět kluků.
2: To je na chvilku Klapzubova 11.
0: Tak co, Mikeš se asi trošku splietol, protože pan Vinklář zomrel v roku 2007. Paterčata, ono předtím byly štvorčata.
1: Jo, to byly štyrčata.
0: A paterčata prvé jsou z Milovic a přišli na svět až v roku 2013.
1: Takže to ten humbuk, to byly štyřčata.
0: Ano, to jsou čtyři chlapci a jedno děvče.
4: To zase počítali s doktorem.
1: No, teď si představ, že to nosíš v tom břiše. Ale dřív to nevěděla, když máš čtyři, nebo ultrazvuk.
2: Přesně, porodí jedno. Ještě.
1: To je jak to snad. Ještě jedno.
2: Já už nemám tolik jmén.
1: Nemáme tolik vaniček. Víme, to umím.

0: oči.
1: Tak teď jdeme do finále.
2: Pískneš?
3: Pískám.
2: Otázka. Ako sa volajú deti narodené 9 mesiacov po dovolenke v Chorvátsku?
4: Plody moře.
3: To bylo dobrý, to je hezký.
0: Takzvaný seafood.
3: To je hezký. Čau.
0: Ahoj.
5: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Za stovku do kina. Kinodny přinášejí spousty filmů a dalších kinodobrot ve více než 170 kinech po celém Česku. Najdi si své kino na kinodny.cz a kup vstupenku už nyní.
7: 19. a 20. září.
6: Největší filmový svátek roku.
8: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
9: Myslím, že to bude za C. Gumák.
8: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
10: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
13: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
14: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
15: A s nimi Ondra Albrecht, vítej.
16: Hezký podvečer. Škoda po požáru průmyslové haly na zpracování plastu v Rynholci dosáhne podle odhadu 300 až 400 milionů korun. Požár se nešíří mimo objekt. U požáru zasahuje přes 100 hasičů. Vyhlášený je třetí stupeň poplachu ze 4. České bojové letouny JAS-39 Gripen dnes kvůli dronům na západě Ukrajiny vzlétly z Pardubic monitorovat vzdušný prostor NATO u východní hranice Polska. Zasahovat nakonec ale nemuseli. Podnikatel v cestovním ruchu a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů a pokusů o ně. S odvoláním na hamburské státní zastupitelství o tom dnes píše německý bulvární list Bild. A hostem presklubu dnes bude vedoucí fotbalové redakce deníku Sport Radek Špriňar. Ondřej Kopa se zeptá i na to, proč jdou v letošním ročníku fotbalové ligy nahoru Liberec s Olomoucí a naopak Sparta z Plzní zaostávají za špičkou.
14: Frekvence 1.
5: Počasí.
16: Zítra bude poměrně slunečný den bez deště, bude převážně polojasno, ráno a dopoledne místy ještě jasno i lokálně mlhy. Teploty v sobotu 19 až 24 stupňů Celsia, pokud se vydáte na hory, přibalte bundu, tam bude jen kolem 15.
5: Frekvence 1.
14: Doprava.
16: Za Prahou se stále pomalu, ale opravdu pomalu rozjíždí kolona, která tam je už více než několik hodin. Aktuálně se zbrzdíte už kolem 9. kilometru a v nesouvislé koloně budete popojíždět až po 25. kilometr. Zhruba aktuálně je to teď na 20 až 25 minut. Před Brnem potom zbrzdíte na 186. kilometru a necháte tam kolem 15 až 20 minut. Tak šťastnou cestu, teď už to je presklub.
14: Frekvence 1, presklub. Ondřej Kopa a host.
3: Hezký večer, fotbalovou ligu čeká poslední kolo před dlouhou reprezentační pauzou. Proto je čas se podívat na to, jak je na tom klubový český fotbal. Mým hostem je šéf fotbalového oddělení deníku Sport a e-sportu a také tvář podcastu Liga na ruby Radek Špriňar. Radko, ahoj.
17: Ahoj, dobrý den.
3: Tak máme za sebou 8 kol, teď nás čeká to 9. Co tě překvapilo na tom letošním ročníku, který začal už na konci července?
17: Asi nebudu moc kreativní, ale nejvíc samozřejmě překvapují výkony Plzně a Sparty, takže asi nikdo nečekal, že těsně před pauzou, takže budou na 9. a 10. místě také srovnaný za sebou, takže to je určitě jako největší překvápko. na té první části.
3: Takže bude ta letošní liga Liga na ruby, když dodržím název vašeho podcastu.
17: Je to možný. Já už jsem vlastně před tou sezónou, tak jsem říkal, že je možný, že někdo z toho druhého sledu, a tím myslím třeba Liberec, Olomouc, Hradec Králové, takže během podzimu budou hodně nahoře a že třeba se vklínějí mezi tu svatou trojici, Slávy, Spartu a Plzeň, ale že tam bude až tolik týmů mezi nima, tak to jsem samozřejmě jako nečekal, ale myslím, že to je zasloužený, no, že všechny ty týmy Olomouc, Hradec, Liberec, Brojovka, Brno je vysoko, Mladá Boleslav, to je taky velký překvapení, takže všichni si to zaslouží, hrajou fakt jako dobrý fotbal a jsou silný, je vidět, že ty týmy jako mají progres a že to tam dělají dobře.
3: Minulé kolo byl rekord návštěvnosti, takže liga přitahuje i diváky, což je dobře. Kdo je letos tahákem ligy? A teď se zeptám jinak, kdybys měl třeba jmenovat tři hráče, na které se vyplatí jít?
17: Tak první mě napadá Vladimír Darida v Hradci, Tomáš Čvančara. Jo, tak to jsou, myslím, třeba dva hráči v Hradci, na který si myslím, že se lidi, nebo minimálně na Daridu se lidi určitě naučili chodit a když je tam ten narvaný stadion, tak si myslím, že třeba 9000 lidí prostě kouká na Daridu, jak i v těch jeho letech hraje skvělý fotbal, jak je na tom běžecky, fyzicky skvěle připravený, jak mu to pořád myslí. Tomáš Vančara, další hráč, jako velmi překvapivý
3: restart kariéry,
17: velmi překvapivý návrat do Hradce Králové. Taky vypadá dobře v těch prvních třech zápasech, takže to je z pohledu Hradce. A když vemu třeba Mladou Boleslav, že, tak tam vyletěl mladý Schubert, nejlepší střelec ligy momentálně, tak to je další jméno určitě, který je zajímavý sledovat a těch hráčů jsme tam asi našli spousty.
3: A na Boleslavě je asi nejlepší trenér.
17: Určitě, Aleš Majer, já si pamatuju, když jsem s ním mluvil někdy před rokem, když převzal Mladou Boleslav, tenkrát byl ještě v problémech docela velkých a je to jako velmi fajnový chlapík, pokorný, ale fotbal hrozně rozumí a jde z něj takový klid, jo, takový sebedůvěra, klid, přesně ví, jakým způsobem by měli jeho týmy hrát a chvilku mu to trvalo, potřeba trošku srovnat defenzívu, ale teď je vidět vlastně už na jaře, Boleslav patřila mezi top 6 a navazují na tu práci, takže Aleš Majer určitě, mluvilo se teď o něm trošku i v souvislosti se Spartou, kdyby odešel do Brian Priske, ale Je možný, že se tam třeba objeví v nějakým horizontu.
3: Slavia dvakrát remizovala, jednou překvapivě s Bohemkou, to bylo překvapení. Vede ligu o jeden bod před Libercem, ale asi platí, že o titul připraví Slavia jenom Slavia Praha.
17: 100%, nazval to naprosto přesně. Slavia vypadá dobře, měla tam takový to kratičký období, kdy remizovala v Liberci a následně doma s Bohemkou, ale jinak tou ligou prochází fantasticky a kdyby zvládla Lén na úvod ligy mistrů.
3: Tak ztracený zápas v 90. minutě.
17: No, jako neuvěřitelný, no. Když si vemeš, že oni vlastně také ztratili před rokem.
3: Bodo za 10 minut, ano.
17: Tak je to jako neštěstí pro Slávy, ale zase na druhou stranu byl to jako strašně zábavný zápas. Já tam byl a moc se mi to líbilo z obou stran a bylo to jako úžasný utkání ve skvělým tempu, se skvělýma výkonama. Takže myslím, že i v té lize mistrů na zdory porátě Slávy potvrdila prostě svoji jako vysokou kvalitu.
3: A čím to, že dominuje vlastně už třetí rok, je to tím vlastně ten obrovský rezervoár peněz a že vlastně posílila šturma z Olomouce, vlastně vykoupila, ještě neskončila liga, tak už to, myslím, bylo domluveno.
17: Vlastně ty posily přišly hodně brzo, což je velký rozdíl třeba oproti Spartě, která ten kádr tvořila až na konci přestupního termínu, nebo dotvořovala až na konci přestupního termínu. Ale myslím si, že v poslední době, že umějí ve Slávy zacházet s penězma, když to řeknu takhle. Jo, že přesně vědějí, do čeho investovat, do jaký kvality, do jakých hráčů a vyplácí se jim to. A samozřejmě prostě práce Jindřicha Trpišovského je úplně ojedinělá v českém fotbale.
3: Jak moc Slavy oslabuje nějaký konflikt s tribunou Sever, s Jaroslavem Tvrdíkem a s novým bezpečnostním manažerem Jiřím Komorousem?
17: Tak je vidět, že na hřišti moc ne, ale ale ta animozita mezi vedením nebo mezi Jaroslavem Tvrdíkem tak je veliká. Vlastně každý zápas dochází k protestům, vidíme různý chore a ten vztah tam je jako velmi, velmi narušený. Vlastně už od někdy od ledna vlastně tohohle roku, po tom, co se stalo na Pafosu, tak ten vztah je narušený a jsem zvědavý, jak to vlastně celý dopadne, jestli to srovná, nesrovná, těžko říct, no.
3: No, mimochodem, ten protest vlastně tak zvolna prostupuje všemi kotly a to kvůli tomu, kvůli zákazu pěra. Mm-hmm. Plánovanému zákazu pěra. Dovedeš si představit české stadiony bez pěra?
17: Dovedu si to představit. Ty jsi to viděl taky.
3: Škoda
17: vlastně,
3: to nebude?
17: Ty jsi to viděl na mistrovství světa, tam vlastně taky pěro v ledištích nebylo, takže si to dovedu živě představit. Já nevím, jestli to je škoda. Myslím si, že jako, že nějaká, teď možná jako nechce mě fanoušci brát za slovo, protože on ten jejich svět jako je docela jako složitě uchopitelný, ale myslím si, že nějaká, řeknu, řízená forma pyra, tak by mě asi na stadionech nevadil.
3: Šéf fotbalového oddělení deníku Sport Radek Špriňar je hostem pátečního presklubu.
14: Frekvence 1, presklub. Každý den aktuální host.
3: Tak Liberec 2, Olomoucká Sigma 3, zůstane to tak?
17: Nevím jak Olomouc, ale ty myslíš jako na konci sezóny?
3: No, třeba.
17: Myslím si, že Liberec nahoře zůstane. Já si myslím, když můžu typovat, nebo kdybych mohl typovat, tak si myslím, že to bude tým, který rozbije Svatou Trojici.
3: No a je to důkaz toho, že se díky novým majitelům ta liga vyrovnává, že prostě přišly peníze do fotbalu?
17: Rozhodně. Přišly tam peníze, přišly velmi ambiciózní lidi do fotbalu a myslím, že zatím spousta těch majitelů to uchopila velmi správně a co já teda vnímám asi nejvíc na případech Liberce, Olomouce a Hradce, tak oni už nejdou do zápasu se Spartou Slávy a Plzní, jenom se tam jako zúčastnit a když se náhodou všechno sejde, tak je třeba můžeme obrat obory nebo třeba i porazit, ale oni už jdou vyhrávat.
3: Už neprohrávají v Průhonicích.
17: Přesně tak. A to si myslím, že je největší změna. Myslím, že byla pozorovatelná už v minulý sezóně, ale letos to je úplně extrémně vidět.
3: Olomouc se proměnila v internacionální projekt. V posledním kole já jsem tam napočítal, když vyhrála v Plzni, tak jsem tam napočítal v základní sestavě jen 4 Čechy a jednoho Slováka. Dokonce jenom jeden odchovanec, brankář Koutný. Je to správná cesta?
17: Tak ukazuje se zatím, že by to mohla být správná cesta. Oni mají taky jako velmi dobře propracovaný scouting a vlastně vytáhli minulý sezóně Šturma, který teď září ve Slávy, mají tam další hráče určitě na prodej a taky se o ně Slávy zajímala nebo na ně kouká, to je Barát a Krivák. Takže v tomhle směru to dělají hodně podobně jako Liberec, byť tam je těch českých hráčů samozřejmě víc, ale umějí prostě si vytáhnout ze zahraničí hráče, kteří jim pomůžou v nějakým krátkodobým horizontu nebo krátkodobějším horizontu a následně prodat za zajímavé peníze. No, takže
3: na druhou stranu ten tým neumí vyhrát takové zápasy, které se musí ukopat a to je v Prostějově. Vypadnout po druhé v Molkapu je dost ostuda.
17: Je to ostuda, nemělo by se to tomuhle týmu stávat, ale víme i ze zahraničí, že právě v těch pohárových zápasech dochází k velkým překvapením. Teď to dvakrát prostě odneslo Olomouc sebou.
3: Nebudeme mít brzo problém směrem k reprezentaci, protože v klubech se prostě ti odchovanci neprosazují nebo prosazují se hůře?
17: Já si myslím, že i zodpovědnost těch majitelů, miliardářů, tak by měla být hodně koncentrovaná na mládež, na výchovu vlastních hráčů a dostávat je do Ačka, prostě nastavit takový model, aby fungoval. Myslím si, že někteří to vnímají docela dobře, když jsem třeba poslouchal rozhovor s Ondřejem Tomkem, majitelem Hradce, tak ten přesně jako po téhle linii jde a uvidíme, jak se to bude dařit. No, samozřejmě, že je to velký téma uvnitř českého fotbalu a musí se to řešit jasně.
3: Dodával v páteční presklubu Radek Špriňar z Ligy na Ruby.
14: Frekvence 1, presklub. Každý den aktuální host.
3: Radku, čeká nás dlouhá reprepauza, vlastně poprvé mimořádně tak dlouhá, skoro 3 týdny. Bude se hrát tento víkend, potom až za 3 týdny. Neuškodí to lize, zejména třeba výkonnosti, protože někdo, kdo je nahoře, tak může spadnout za ty 3 týdny.
17: Rozumím, no, bude jako velmi zajímavý sledovat vůbec to nastavení týmu, protože s tím vlastně nikdo nemá zkušenosti, takže určitě trenéři hodně a vlastně všichni lidi v klubech přemýšlejí, jakým způsobem namodelovat těch 20 dní, aby se můžete vrátili v té nejlepší formě. Hele, je to jako velmi, velmi složitá otázka, dostat na ní odpověď až po té reprezentační přestávce. Vlastně nikdo s tím nemá žádný zkušenosti, protože takováhle pauza nikdy nebyla.
3: Je to poprvé.
17: A 20 dní je strašně moc.
3: My přetáčíme rozhovor ještě před nominací na reprezentační sraz. A jak se ti ale líbí, že je reprezentačním koučem Španěl Santi Denia?
17: Tak já jsem s tím úplně v pohodě, tak hodně dlouho se v Česku volalo po zahraničním trenérovi, teď to dopadlo, je to Španěl, který si prošel mládežnickýma kategoriema ve španělské reprezentaci, španělský fotbal prostě má pod kůží, takže jsem jako velmi zvědavý za prý na nominaci, jaká bude a na herní projev, co se tam vlastně ukáže novýho, co si tam uvidíme prvky ze španělské školy. Nikdo teď neví, ale já jsem na to jako strašně zvědavý.
3: Ty jsi byl pracovně na Mondiolu, já jsem byl soukromně na tom posledním zápasu v Mexiku. Radost to úplně nebyla, tak 20 minut jsme drželi krok s Mexičanama. Co je ten hlavní problém české repre a co s tím Santi Denia může udělat hlavně?
17: Santi Denia určitě udělá to, že nebo já si to aspoň myslím, že hodně obmění tu nominaci, hodně důraz na mladý hráče, na hráče, kteří jsou technicky vybavení, byť se můžeme bavit o českém fotbale, jestli někoho takového na úplně špičkový úrovni máme, ale myslím si, že potom hodně Santi Denia půjde a když jsme viděli mistrovství světa, ta kontrola hry, kontrola balónu, prostě technické dovednosti, ale myslím, že už i rychlostní, dynamický, takže v tom jako strašně ztrácíme. Uvidíme, co Santi Denia vymyslí.
3: Tak my jsme to urovali vlastně na standardky, tu ano, baráž, tu kvalifikaci a pak když šlo do tuhého, tak už to prostě nešlo. Že jo?
17: Je to tak, jak říkáš, baráž na standardky, a vlastně i na mistrovství světa jsme dávali góly vlastně po autových vazováních, jo, takže to je naše, řekněme, nějaká přednost, ale evidentně to v tom světovém měřítku nestačí.
3: Čeká nás Liga národů, prestižní zápasy s Chorvatskem, Anglií a Španělskem. Co od toho čekáš jako sportovní novinář? Na co se těšíš třeba?
17: No já se těším na to, jak bude vypadat český tým, to jsem jako hrozně zvědavý, protože já očekávám jako markantní změnu v herním projevu oproti mistrovství světa. A jestli třeba prohrajeme 4-1 s Chorvatskem a
3: tak už jsme s nimi prohráli 5-0.
17: Ano. A v Anglii a s mistrama světa ve Španělsku, až budeme hrát třetí zápas, tak to se samozřejmě může stát. Bylo by dobrý nějaký ty debakly případný eliminovat, ale třeba budeme všichni překvapení, třeba budeme hrát dobrý fotbal a budou i výsledky. Jo, se jako uvidíme, ale primárně mě zajímá český tým a těším se na tu změnu.
3: No já mám pořád pod kůží jeden z nejhezčích zápasů, který jsem viděl v kvalifikaci na Euro, tuším z Anglii, kdy jsme ji porazili 2-1.
17: Ano.
3: A od té doby si říkám, kde se to vytratilo?
17: No protože, ale český nároďák pod Jaroslavem Šilhavým, předtím pod Karlem Jarolímem, pak pod Ivanem Haškem, tak vždycky jsme zahráli třeba jeden zápas 5 a to byla třeba Anglie, nebo jsme tady hráli výborně s Belgií, co si pamatuju, Lukáš Prvo tam dal tenkrát krásný gol, tenkrát jsme remizovali a vždycky jsme jako s takový tý šedě jednou jako vystřelili do hezkýho fotbalu a že lidi byli nadšený a tleskali tomu, ale neumíme to zopakovat, prostě to je a je to o té kvalitě právě, že nemáme tak kvalitní tým.
3: Tak doufejme, že v té Lize národů aspoň jednou vystřelíme, když asi v té elitní skupině nezůstaneme.
17: Asi ne, velmi, velmi pravděpodobně ne, ale říkám, že asi zásadní bude ten herní projev, nominace, jak se ty mladí hráči nebo ty noví hráči nebo koukaný, jak se tam budou prezentovat a jestli to je správná cesta, kterou má vymyšlenou Denia.
3: To byl Radek Špriňar z deníku Sport. A Radku, díky a sportu zdar.
17: Děkuji mu za pozvání.
3: Ondřej Kopa přeje příjemný večer, třeba s Frekvencí 1.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
0: Dny Breno, Dny Breno.
4: Co se to děje?
0: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
4: Tak to musí slyšet každý.
0: Dny Breno. Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
4: Podmínky akce u obchodníka.
0: Breno. Podlaha dělá domov.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
19: Frekvence 1.
20: To je to nejlepší z muziky.
19: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
20: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: hodne se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2014. Gratulujeme.
2: Dobrý večer, máme pátek, páteček, tak pevně věřím, že už jste pověsili všechny pracovní starosti za hlavu. Já osobně se těším na to, že na obrazovky nemíří jenom Stardance, ale pro mě osobně bude kromě Stardance teda taky trhákem podzimu pokračování další řady Zrádců. A co se stalo? Hned v prvním dílu se všichni hráči, nebo úplně všichni ne, ale se velká řada hráčů porvala. Připomínalo to spíš fotbalový zápas a Markus Krůk, režisér celé zrádcovské série, k tomu teď dal rozhovor Blesku. Tak jak on to vnímal a co se vlastně na tom place stalo? Za chviličku probereme. Teď startujeme s muzikou, s novou muzikou. Tady je Meghan Trainor.
1: Frekvence 1.
0: Konečně pátek.

0: Do televize nám s podzimem, přátelé, míří reality show Zrádci s Hradním pánem Vojtou Kotkem. No, vždycky se o ní mluvilo jako o detektivní hře plné intrik a zajímavosti a logického myšlení. Tak ta třetí řada podle všeho bude úplně jiná. Možná už jste to slyšeli, možná už jste viděli nějaká virální videa. Zatím je ten první díl na placené platformě, ale v neděli bude už v televizi. No a hned na začátku se totiž seběhlo něco, co otevřelo obrovskou bouři mezi diváky. Nevím, jak to máte se Zrádci vy, jestli vás mí nebo vás baví. Já jsem docela jejich fanoušek. Ale co se stalo? Tentokrát se všichni ve Zrádcích jako na začátku porvali. Takže na to, že to má být detektivní hra, je to dost nečekaný start a Blesk o tom dokonce napsal. Zrádci začali tak zostra, že to řadu diváků znechutilo. Hned první úkol se mezi hráči vyhrotil natolik, že došlo i na násilí, hmaty chvaty jako z akčního filmu, škrábání a kousání. No a režisér Markus Krug Blesku řekl: asi jsem se bál míň, než jsem měl. Domníval jsem se, že to budou hráči řešit argumenty nebo rychlostí nebo logikou, ale rozhodně ne silou. A k němu se přidal i Vojta Kotek s citací: hele, my jsme byli úplně v šoku, že celá hra začíná letos násilím. No a někteří hráči skutečně hned v tom prvním díle pokousali jiné ve snaze uspět a nevypadnout hned na začátku. Tak já jsem na to docela zvědavý. Teda musím říct, že tohle budou asi trošku jiní Zrádci, drsnější, s ostřejšími lokty. No, uvidíme o víkendu v televizi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Tak a máme pátek večer a to je den, kdy vyrážíte na víkend a taky to na dálnicích drhne. Ondra Albrecht to sleduje.
3: Hezký podvečer, tak drhne to sice stále, ale je pravda, že už se to trošku zlepšuje ta situace. Ještě stále to je pořád hlášena menší kolona z Pražského okruhu, respektive při příjezdu do Prahy po D5 a potom odbočení směrem k D1. Tam budete popojíždět v hustém provozu zhruba 10 minut navíc. Za Prahou je potom stále kolona asi na 20 minut mezi 13. a 25. kilometrem ve směru na Brno. A když k tomu Brnu potom přijedete od Prahy, tak tam se také zdržíte v koloně mezi 191. a s tím 96. kilometrem. Za Brnem dál ve směru na Vyškov už se kolona prakticky netvoří. Tak šťastnou cestu, ať to vydrží.

0: O víkendu by prý mělo být hezky, že i František bude spokojený. Dáša Honcová, je to pravda, ahoj.
1: Dobrý podvečer. Tak je to pravda, sobota bude doslova zalitá sluncem, v neděli už očekáváme více dešťových kapek, ale to až v podvečer.
0: Prosím tě, já jsem dneska viděl Quest Jabloň. Šel jsem kolem ve městě jednom a teď jsem tomu nevěřil. Říkal jsem si, tyjo, teď není jako květen nebo prostě jaro, ale je září.
1: Je září, ale konečně nám malinko zapršelo. A i přesto, že se noci neustále zkracují, tak ranní minimální teploty zůstávají relativně vysoko. Takže já se nedivím, že některé rostliny jsou z toho celé zmatené a že začínají opět kvést.
0: To znamená jabloň zblbla.
1: Jabloň zblbla přesně tak a konečně dostala ty potřebné srážky a tu potřebnou vláhu, která jí tolik chyběla, dá se říct, od začátku letošního roku až vlastně do konce srpna.
0: No jen teda jabka z toho asi už do podzima nebudou, veď?
1: No to už nebudou, protože příští den přinesou chlazení.
0: Tak jak to bude v tom příštím týdnu?
1: Ona v neděli přes naše území přijde studená fronta a po jejím přechodu se od severozápadu pronikne studený a také vlhký vzduch, ale na druhou stranu v kalendáři už příští týden najdeme začátek astronomického podzimu, tedy ve středu 23. září, takže teploty, které v odpoledních maximech spadnou na nějakých 17, možná i 16 stupňů Celsia, už na to mají vlastně právo.
0: On je to tak nějak jako skoro v říjnu normální. Hele, a řekni mi, to, co teď zažíváme, jako je fakt nádherně, říkala jsi zítra modré nebe, jasno. Tak to je ještě babí léto? Nebo už ne?
1: No, období babího léta svatováclavského máme teprve vlastně před sebou, ale nyní mluvíme o takzvaném ludmilsko-matoušském babím létu, ale ono je to vždycky 1-2 dny krásně a pak přijde nějaká fronta, takže ho máme takové malinko roztrhané a potrhané.
0: No ale tak hlavně, že je hezky. Poslední věc, k té neděli říkala si, že půjde fronta, znamená to, že bude lejt, anebo to bude taková ta fronta, při které moc nezmokneme?
1: Tak na Moravě a Vltavsku ještě bude krásně azuro. U nás tady v Čechách očekáváme srážkové úhrny až na 5 litrech na metr čtvereční, ale zvládněte všechny venkovní práce do 17. hodiny a pak už může pršet.
0: Tak dobře. Dáša Honcová, díky moc a užij víkend. Ahoj.
1: Krásný víkend. Naslyšenou.

0: když uvidíte Albert.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
4: Co se to děje?
3: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
4: Tak to musí slyšet každý.
3: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
6: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: A taky Ondra Albrecht.
8: Hezký podvečer. Odvolací soud dnes zamítl odvolání psychiatra Jana Cimického. Čeští tenisté hrají ve druhém kole Davisova poháru v Praze s Američany 1-1. A držíte se ještě stále v koloně za Prahou na dálnici D1. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání dnes odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Zamítl jeho odvolání, uznal vinu lékaře ve všech bodech obžaloby. 78letý psychiatr k soudnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítal. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Obhájce Cimického Miroslav Kučerka po vyhlášení rozsudku řekl, že pravděpodobně podá dovolání.
9: Máme v právní moci část z toho rozsudku, část byla vyhověna našemu odvolání, spravím o tom klienta a dále zřejmě využijeme nějakých mimořádných opravných prostředků. Z toho odůvodnění, které bylo, není asi nic, co by nás jako překvapovalo v rámci argumentace. Spíš počkáme na písemné vyhotovení a koukneme se, jak se tam právě soud vyrovnal s těmi návrhy na provedení dokazování a s těmi provedenými důkazy, kterým pan předseda se vyjadřoval během dneška.
8: Trestných činů se Cimický podle rozsudku dopustil mezi lety 79 a 2019. Oběťmi byly podle soudu hlavně pacientky psychiatrické nemocnice Bohnice a později Centra duševního zdraví Modrá Laguna, které Cimický po odchodu z Bohnic založil. Od jarního zápasu Slavie se Spartou, kde bylo utkání předčasně ukončeno kvůli výtržnostem, se stále vedou debaty o bezpečnosti na hřištích. Někteří chtějí pyrotechniku na stadionech zakázat úplně, jiní zase tvrdí, že bez pyra nebude zážitek plnohodnotný. Hostem presklubu byl vedoucí fotbalové redakce deníku Sport Radek Špriňar, který přidal také svůj názor.
10: Na mistrovství světa tam vlastně taky pyro v hledištích nebylo, takže si to dovedu živě představit. Já nevím, jestli to je škoda. Myslím si, že jakože nějaká teď nějak možná jako nechce mě fanoušci brát za slovo, jo, protože on ten jejich svět jako je docela jako složitě uchopitelný, ale myslím si, že nějaká, řeknu, řízená forma pyra, tak by mě asi na stadionech nevadil.
8: Celý pořad, včetně hodnocení dosavadního překvapivého žebříčku ligy, si poslechněte už teď na našem webu frekvence1.cz. Stovky tisíc lidí se dnes v Teheránu zúčastnili režimem uspořádaného shromáždění, na kterém ozbrojení muži, ženy i děti demonstrovali připravenost bránit Irán proti nepříteli. Podle IP se jednalo o největší akci svého druhu od února, kdy Spojené státy a Izrael na Irán zaútočili. Demonstrace byla součástí režimní kampaně, která má mobilizovat dobrovolníky, kteří by podstoupili polovojenský výcvik. Čeští tenisté hrají po prvním dnu ve druhém kole kvalifikace Davisova poháru v Praze s Američany 1-1 na zápasy. Stav srovnal Jiří Lehečka, který porazil na tvrdém povrchu v O2 aréně světovou čtyřku a finalistu US Open Bena Sheltona 6-4 a 6-4. Uspěl po předchozí porážce Jakuba Menšíka s Lernem Trajanem 2-6 a 4-6.
6: Frekvence 1.
4: Počasí.
8: A pojďme se podívat na počasí. Zítra bude 19 až 24 stupňů Celsia, na horách kolem 15. Převážně polojasno ráno a dopoledne místy i jasno nebo lokálně mlhy a čeká nás poměrně slunečný den bez deště.
4: Frekvence 1.
6: Doprava.
8: Kolona u Brna se rozpustila a rozjela, tam už se jezdí bez větších komplikací. Ještě stále se ale zdržíte na dálnici D1 za Prahou, a to při cestě právě ve směru na Brno. Mezi 15. a 25. kilometrem je aktuálně stále kolona hlášená na nějakých 19 až 20 minut. Tak především šťastnou cestu, teď už ve společnosti Ondry Kubaly.
0: Ano, jsem to já, ale ne Fantomas, ale Ondra. Tak přátelé, za malou chvilku se mrkneme společně s Xindlem X na to, jak vznikala jeho společná písnička s Olgou Lounovou Láska v housce. No a pak tady bude páteční song za odměnu. Ten samozřejmě nesmí chybět v žádné show Konečně pátek, tak už teď můžete vymýšlet a přemýšlet nad tím, kdo si ten váš song za odměnu dneska zaslouží. A za 20 minut mu ho můžete poslat sami.
2: Frekvence 1. Konečně pátek. Ondra Kubala.

0: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání

0: Když nám bude začínat ta televizní Stardance, vzpomněli byste si ještě, jak svého času...
1: 20 hitů.
0: Ale už vám to řekl, jak
1: slaví a vzpomíná, jak vznikaly jeho hity.
2: Exkluzivně na Frekvenci 1.
3: Ahoj, zdraví vás Xindl X. Dneska se budeme povídat o citech a o pečivu, čili o písni Láska v housce. Psal se rok 2009 a já dostal chuť napsat píseň o fast foodech. Ne, kecám. Ona samozřejmě není o fast foodech, i když se to dost lidí myslí. Pro mě je to píseň o lásce. O lásce, která neprošla žaludkem, protože byla pořízená v pobočce rychlého občerstvení. Kdysi jsem viděl film Malé životní etýdy, kde byla ta slavná scéna, kde se Jack Nicholson rozčiloval, že si ve fast foodu nemůže dát k burgeru tu přílohu, jakou zrovna chce. A lidi to tehdy vnímali jako podobenství o konzumní společnosti a o svobodě. Mě ta scéna inspirovala k tomu, abych napsal píseň o tom, že i v milostných vztazích se často radši spokojíme s něčím nekvalitním, jen proto, že to můžeme dostat rychle. Přestože víme, že je to špatně a zevnitř nás to potom užírá. Ta písnička měla původně úplně jinou melodii. Bylo to reggae a nebyl to duet. Ale nemohl jsem se zbavit dojmu, že tu melodii už jsem někde slyšel. Tak jsem začal skládat na novo. Napadlo mě zkusit to okořenit arabskou melodikou. Poslouchal jsem v té době hodně Khaleda a Rashida Tahu a chtěl jsem zkusit něco v jejich stylu. Ostatně v tomhle stylu jsem původně měl složenýho Anděla, ale tam ta orientální aranž nějak neseděla. Tady si to naopak sedlo jako zadek na nočník. A taky bylo jasný, že to bude daleko líp fungovat, když to bude duet. V té době jsem žil s Olgou Lounovou a přišlo mi logický, že to naspíváme spolu. Jasně, logičtější by bylo naspívat společně nějakou pozitivní píseň o lásce, ale takový já v té době psát neuměl. Takže když se z písně stal hit, objížděli jsme spolu festivaly a místo, abychom se vyspívávali z čerství zamilovanosti, zpívali jsme o tom, jak náš vztah nefunguje. Kdo ví, možná jsme si tím na sebe přivolali, že ten vztah nevydržel dlouho a dlouhý léta pak každý z nás tuhle písničku zpíval na koncertech sám. Ale nebojte, na koncertě k mým 20 letům na scéně si dáme opět společně. A teď ji pochopitelně taky uslyšíte jako duet. Tady je Láska v housce na Frekvenci 1.

takovými 8 minutami chtěl krásně uvést dalších 20 let Xyndla X na scéně a mně se to tak jako krásně nepovedlo, přátelé. No, Inu i nikdy mistr moderátor se za mixážním pultem teda totálně uklikne, ale věřím, že jste si ten příběh Xyndla X o tom, jak vznikla láska housce, užili. Já jsem si vlastně vůbec neuvědomil, že to byla písnička, kterou složili spolu, když s Olgou Lounovou chodili. No, zajímavé. Tak dalších 20 let a další písnička opět za týden. Teď ovšem předávám playlist do vašich rukou. Je tady páteční song za odměnu. Komu ho budete chtít věnovat a co to bude za písničku, já to nechám jenom na vás. Stačí jediná věc, zvednout telefon a vytočit frekvenci 1 právě teď. 257 400 a 3 devítky. Tak volejte, protože páteční song za odměnu je tady jenom jednou týdně.

0: Vánoční song za odměnu na Frekvenci 1.
1: Tak a nejrychleji vytočila číslo Frekvence 1 Jaruška, která volá z Krnova. Jaruško, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Jak tam máte? Taky tmu, jako my tady?
2: No tak ještě není tma, trošku se šeří. Miluju tohle. Ten večer.
1: Komu budete posílat svůj song za odměnu dneska?
2: Dneska bych chtěla poslat odměnu, teda song, svoji dceři a svoji vnučce.
1: Proč zrovna jim? Čím se to zaslouží?
2: Natálce a Nelince, protože jsou hodné holky, jsou to moje skála.
1: Řekněte mi, chtěla jste, abych našel v našem hudebním archivu písničku od Tomáše Kluse Nina. Proč zrovna tu?
2: Ano. No, protože strašně ty svoje holky miluju. A vím, že oni mají zase rádi mě. A vědí, že to je písnička, kterou mám zase ráda já.
1: Pozor, a tomu se říká, že kruh se uzavřel. Dobře, tak jo.
2: Ano,
1: Jaruško, přesně. Tady je pro vaše holky, které vás drží jako skála, písnička, která se líbí vám. Jdeme na to. Mějte se fajn.
2: Děkuju moc.
0: Páteční song za odměnu na Frekvenci 1.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý napsaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád, a že ti to v sneku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Byl jsem proměně s nimi, ve sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malý světla, to třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoř, k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy

0: Smysl z krájin na frekvenci 1.90 jako vyšité. Rád bych se s vámi zastavil u večerního pokecu z před dvěma týdny, kdy za mnou dorazila do studia Hedvika Boukalová. Je to soudní znalkyně, je to terapeutka a je to taky psycholožka, která pracuje pro policii a má neuvěřitelně zajímavou jako činnost a práci jako soudní znalkyně. Ona se zaměřuje na věrohodnost výpovědí. To znamená, že kriminalista jí přinese výpověď, třeba i s videozáznamem, a ona jako soudní znalkyně zkoumá, jestli ta výpověď je věrohodná, nebo jestli si ten člověk vymýšlí. A o tom jsme si povídali a tak mě taky zajímalo, jestli třeba ti chytřejší lidé lžou lépe a jsou v těch výpovědích úspěšnější.
1: Chytřejší často žijou lépe, ale zároveň nemusí vědět, jakým způsobem vlastně vytvořit výpověď tak, aby vypadala autenticky, jaké detaily tam dodat. Předpokládám, že kdyby někdo na to samozřejmě nějakým způsobem trénoval.
0: Chápu, že nebudeme dávat dneska návod, jo? To se nebojte, to z vás tahat nebudu.
1: Můžeme zkusit, ale kdyby někdo trénoval, tak asi věřím, že když bude hodně inteligentní, tak se tu výpověď nějakým způsobem taky dokáže třeba připravit, obohatit o nějaké typy detailů. Tam potom záleží třeba, jak ten člověk reaguje na otázky vyšetřovatele. Takže tohle všechno se snažíme nějak brát v úvahu, ale to hodnocení je nějak pravděpodobnostní. Samozřejmě soud se pak rozhoduje sám, jak rozhodne nebo jak tu výpověď bude vnímat.
0: Jak nejčastěji lidé lžou, když skončí tváří tvář policejnímu vyšetřovateli nebo operativci při výslechu?
1: Lidé lžou obecně hodně, protože, jak se říká, takové ty bílé lži, tak jsou součástí nějakého každodenního života, nějaká sebeprezentace, vylepšování sebeobrazu.
0: Dneska ti to sluší, že jo? To už je třeba lež, když to někomu nesluší.
1: Svým způsobem, jako ano, striktně vzato ano, ale prostě psychologie tohle zná od věku 3 let dítěte, že ty děti se začínají učit, že některé věci se neříkají, aby se třeba někomu neublížilo, takže jako ostře vzato je to lež, protože to naplňuje to kritérium, že to je nějaká vědomě podaná, nepravdivá informace, ale vlastně si myslím, že ten život bez toho by byl velmi jako složitý. A potom při tom vyšetřování tam samozřejmě jde o víc, je to někdy snaha vůbec nevypovídat, vypouštět nějaké detaily, zmenšovat svoje provinění, svádět vinu, zase když budeme u těch psychopatů, tak mohou klidně svádět vinu na tu oběť, což je samozřejmě jako velmi, velmi škodlivé.
0: A bude jim to úplně jedno?
1: Ano.
0: Řekla mi Hedvika Boukalová, která se zastavila před 2 týdny ve večerním pokecu. No, probrali jsme toho ještě mnohem a mnohem víc, tak pokud byste si to rádi poslechli celé, včetně nějakých těch tipů, jak tu výpověď můžete ovlivnit a co soudní znalci potom zkoumají, až jednou skončíte na policii, tak mrkněte na náš web frekvence1.cz do sekce Konečně pátek a ten rozhovor tam najdete. No a dneska večer úderem 9. dorazí další skvělý host a na to se moc těším, protože se rozjíždí s podzimem celá řada reality show. Někdo se dívá na Love Island, někdo na Zrádce, někdo se dívá na Superstar, no? Někoho baví Stardance, je toho opravdu hodně. A možná víte, možná nevíte, ale v zákulisí reality show je celá řada psychologů. A jedna z psycholožek, která tuhle práci dělá, je Šárka Červinková. Pozval jsem jí do pokecu a tak probereme, proč je v zákulisí reality show psycholog potřeba, anebo jak účast v takovéhle show televizní může s naším sebevědomím a psychikou pořádně zacvičit. Tak začínáme v 9.

0: Tohle byly Nicky Jam a Enrique Iglesias na Frekvenci 1. Teď ale Miloš od Poděbrad. Ano, právě on volal Petru Jablonskému do nedělního lajfu minulou neděli a chtěl dát řeč s panem někdejším premiérem, tedy s Petrem Fialou.
1: Takže Miloš, pěkné jméno, pokud se nechystáte kandidovat na prezidenta. Miloš je docela fajn. Miloši, co byste ode mne rád věděl?
2: No, já bych rád věděl, jestli taky rád posloucháte Ortel.
1: To je nějaká hudební skupina?
2: Ano.
1: Ortel.
2: To je hudební skupina, kterou si pouštím neustále.
1: Aha.
2: Protože je tam hodně pravdy.
1: A o čem zpívají? O lásce, něžnostech?
2: No,
1: to mám rád.
2: I o vás zpívají.
1: Opravdu.
2: Je tak populární, že zpívají i o vás.
1: Tak to bude kvalitní kapela. A co pak zpívají
2: o
1: mně?
2: To je kvalitní kapela.
1: Tak zanotujte zanotujte něco.
2: Jak jste to tam vedli, levice, pravice... No
1: a dál, tak já čekám nějaký rým pěkný, no tak levice, pravice, no jak to bylo dál, já to neznám, já se velice rád přiučím, možná to bude zajímavý námět, že bych si to večer poslechl.
2: Kupte si cerečko.
1: Víte, já mám rád takové písničky o lásce a vlastně de facto od těch lidovek samozřejmě, tak nejraději mám písničku Vstávej semínko holala, bude z tebe fiala, to je taky krásné. Vstávej semínko holala, bude z tebe fiala. No a potom samozřejmě mám rád i ty modernější věci, jako se nebráním, když jsem profesor, mám rád třeba Nedvědy, že jo. U stánku na Levnou krásu, krásné, že? Takže tyto věci mám rád. A jestli ty Ortelové jsou takto orientovaní, tak já si je velice rád poslechnu.
2: Jo, jo, tam se dovíte i něco o sobě.
1: Ano, a co se, prosím vás, dozvím?
2: No nic hezkýho to není.
1: A prosím vás, a proč to mám teda poslouchat? To se dozvídám furt něco podobného od manželky.
2: Abyste se zamysleli na tom,

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Sponzorem Časomíry jsou Betonpress lehký krytý střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: A s nimi Ondro Albrecht. Tak milý Ondro, co je nového?
4: Hezký večer. Hasiči stále zasahují u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Kriminalisté prověřují čtvrteční bombovou výhrušku v hořovické nemocnici. A kolony na dálnici D1 se rozjíždí ještě stále se, ale zdržíte za Prahou. S vyvážením hořícího materiálu z haly v Rynholci a jeho následným dohašováním pomůže speciální technika, včetně nakladače záchranného útvaru hasičů. Požár průmyslové haly na zpracování plastů se mimo objekt nešíří. Zasahovalo u něj až 100 hasičů. Škoda podle předběžného odhadu dosáhne 300 až 400 milionů korun. Nikdo se nezranil. Kvůli možnému znečištění ovzduší míří na místo také chemická laboratoř. Obyvatelům Rynholce a okolních obcí hasiči doporučují nevětrat. Kriminalisté prověřují čtvrteční bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Frekvence 1 to řekla policejní mluvčí Michala Richtrová.
5: Kriminalisté tento případ prověřují pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vyhrožování teroristickým trestným činem a přičinu šíření poplašné zprávy. V případě zjištění pachatele mu hrozí trest odnětí svobody na 3 roky až 12 let.
4: Nemocnici museli ve čtvrtek ráno kvůli anonymní výhrušce opustit lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Policie žádný nástražný výbušný systém nenašla. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes dopoledne na Pražském hradě přivítali jordánský královský pár. S králem Abdaláhem II. Hovořila hlava státu o situaci v Hormuzu nebo pásmu Gazy.
6: Hovořili jsme o bezpečnostních otázkách, o migraci, terorismu, ale i o ohrožení klíčových námořních tras v Rudém moři a v Hormuzském průlivu. Velmi otevřeně jsme hovořili také o humanitární situaci v Gaze. Blíží se výročí barbarského útoku Hamásu na Izrael 7. října a je třeba také připomenout, že následný konflikt těžce zasáhl do života mnoha nevinných lidí.
4: Panovník jednal také s premiérem Andrejem Babišem. Mezi tématy schůzek byly také možnosti další hospodářské nebo obranné spolupráce. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Deně je přesvědčen, že si při rekordně dlouhém prvním srazu vystačí s 26 hráči. 52-letý španělský kouč neuvažoval nad tím, že by vzhledem ke 4 zápasům po sobě zvolil výrazně širší nominaci než je obvyklé. Vedení týmu se pro zvládnutí náročného programu snaží dělat maximum. Podle generálního manažera Pavla Nedvěda bude hráčům k dispozici i nutriční specialista.
2: Frekvence 1. Počasí.
4: V noci bude ještě místy oblačno, jinak spíš polojasno, teploty 12 až 7 stupňů Celsia. Zítra potom už bude přepoměrně slunečný den, také bez deště, s teplotami kolem 19 až 24 stupňů Celsia. Na horách bude jen kolem 15.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: Za Prahou na dálnici D1 se stále zdržíte při cestě směr Brno. Aktuálně je tam hlášená kolona zhruba na nějakých 15 minut od 17. po 25. kilometr. Menší kolona stále panuje také před Brnem. Vlivem hustého provozu budete popojíždět asi 10 minut mezi stým 90. a stým 96. kilometrem. Tak šťastnou cestu opět ve společnosti Ondry Kubaly.
3: Ondro, díky za zprávy. Říkal jsem si, tyjo, nutriční specialista, jo, v našem národějáku fotbalovém. No. Hustý, jakože kluci nejenom, že budou dobře kopat a gelovat si hlavě, ale že budou i vypadat dobře. Jo.
4: No, postavy. No a hlavně budou mít jako, víš, jako v bříšku, jak v pelíšku, no, jak to říká.
3: Jo, spokojené bříško.
4: No.
3: Tak třeba pak budou padat i ty góly, že jo?
4: Tak já si myslím, že bych tam prostě hodil kus tlačenky, guláš, řízek,
3: tak to by
4: kartoufen salát, víš, jako,
3: jo.
4: Tak by měl konečně energii.
3: No tak uvidíme, jak, co naordinuje nutriční kouč.
4: Vezmi si, že na takových těch vesnických utkání, že když se pojde taková ta 4. až 9. a 10. liga, tak tam se prostě běžně si dají 6 piv, 2 guláše a 10 na hřiště, no.
3: Hele, počkej. Já bydlím v menší vesnici a my hrajeme kraj. Tak to zase jako opatrně.
4: A nejte
3: na
4: tam
3: tu 10. ligu. To jo,
4: no, tak
3: ale
4: vidíš.
3: Na tu 10. ligu pozor, prosím tě.
2: Frekvence 1. Konečně pátek.

0: prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Pí písnička Duše od Lucky Vondráčkové. Takže zvedám telefon. Milá Lucko, dobrý večer.
1: Dobrý večer, ahoj.
0: Ta duše, to je vaše duše?
1: No, to je samozřejmě moje duše. Myslím, že se všechno uklidnilo a já teď musím říct, že jsem muzice malinko nevěrná, protože spíš hraju divadlo a točím, ale tahle písnička si mě tak jako magicky našla, takže jsem ji naspívala.
0: Vy jste pod hudbou i pod textem společně podepsaní s Tomášem Krylem. Kdo je víc ta hudba a kdo je víc ten text?
1: Tomáš je samozřejmě muzika. Já jsem mu trošku předělala text, tak jak to bývá se mnou.
0: On přišel se skvělým textem a vy jste říkala, je, to by mohlo být ještě lepší. Tak nějak?
1: No, to bylo trošku tak, že s tím celým přišla moje kolegyně Tereza Brodská. Tam mě do toho namotala, to byla taková dlouhá příhoda, tím vás nebudu obtěžovat, ale jeli jsme spolu na výlet a on říká, tak si poslechni tuhle tu písničku, abych hrozně chtěla, mě se k tobě hodí. A já jsem říkala, Terezo, já teďka vůbec na muziku nemám náladu ani čas. A on, tak jedeme na výlet, tak jsme si to poslechli, já jsem věděla, že to musím naspívat, protože je krásná.
0: Jak moc do toho textařům ráda zasahujete?
1: Většinou, když text píše muž, Tak tam cítím takový jako mužský oko a já mám ráda ženský oko, takže ho tam dodávám, jako třeba kdy vzletnu já, nebo v těchto písničkách. Když píše text žena, třeba Hana Sorosová, která pro mě psala většinu věcí, tak tam nemám co dodat, protože máme stejnou ženskou duši. No a nebo si napíšu text celý sama, to je taky možnost.
0: Já jsem si říkal, že když vám napíše kluk ten text, tak jestli není problém v tom, že je ten text prostě jednodušší.
1: Ne, neřekla bych, že muži jsou jednodušší, ale mají trošku jiný vidění světa. Třeba když jsme točili klip na písničku Růže, tak tam byla taková zvláštní situace, že ta nevěsta utíká od oltáře a teď ten pan kameraman, který tam byl, říkal, chudinka, ona bude sama. A teď všechny ty ženy, které tam byly na tom place, jak říkají, no vůbec ne, konečně se osvobodila. Takže to je ten rozdíl mezi pohledem muže a ženy.
0: Tak už chápu, co dostáváte do svých písniček, když vám dá textař text.
1: Já mám svobodu, já musím mít svobodu.
0: No ona i ta duše, za chviličku si tu písničku pustíme, volá o tom, aby, nebo prosí o to, aby ji nechali kvést, že jo? Kvete ta vaše teď?
1: No víte co, já myslím, že k tomu člověk dospěje, tak jako když má větší děti a začne být tak jako smířený sám se sebou a už se zná, už ví, co chce, co nechce, že to nastává u ženy tak kolem 40. roku. Takže já myslím, že teď jsme na vrcholu, my 40. až 50.
0: No já jsem si říkal, jestli si nemáme zavolat třeba za 10 let a probrat, jestli to není ještě lepší třeba.
1: No pojďme to zkusit, já jsem slyšela, že 55 je nových 35, takže třeba to bude ještě lepší, ale nevěřím, to už nejde.
0: A co vás nabíjí teď? Je to divadlo?
1: Tak v divadle nádherný role mi teď přicházejí, budu mít asi 4 premiéry tenhle rok, takže se moc těším, jedna krásnější role než druhá. No pak mám možnost trošku řádit jako Sonja v ulici, což mě baví moc. No, mám 2 děti, které jsou zdraví a mám z nich radost.
0: Ale řeknu vám, ta Sonja, to není jako úplně sympatianda teda.
1: To je jemně řečeno, jenom jste hodnej, jste pěkná svině.
0: No a ano, to bych si nedovolil. A baví vás ty záporačky?
1: Víte, ona je výborně napsaná, je to taková, jakože samozřejmě všichni víme, že je mrcha, ale zároveň má taky achilovou patu, to je její syn, na kterým jí moc záleží a má taky manžela a to má furt ráda a on už jako tam není, je to taková jako zvláštně barevná postava, myslím, že proto lidi baví.
0: Když bych chtěl na Lucku Vondráčkovou vyrazit do divadla, tak kam a na co byste mě pozvala?
1: Tak třeba na Manžele v nesnázích, to je krásná hra, máme teda pořád vyprodáno, tak se asi líbí lidem, to hrajeme s Mírou Noskem v divadle Metro. Pak hraju úžasnou Hedy Lamarr taky v Metru, to se taky přijďte podívat, to je dobová záležitost, krásná, 30. léta Hollywood. A v Palasu hrajeme s Hinkem Čermákem Štěstí a s Tomášem Matonohou, tam ho ničím jako jeho manželka, aby bylo jasno. Tak to jsou takový všechno hezký věci.
0: A to vás taky baví, že jo, trošku přitlačit Matonohu?
1: No tak on je tý svý ženě šíleně nevěrný s nějakou mladou holkou a ta manželka to neví, jo, ona je taková, jakože vždycky se to dozví poslední, že jo, ta žena, takže když se to pak dozví, tak si ho pěkně nameže na chleba, ale to až za mnou pak chodí ženy, že měli radost, že to takhle dopadlo.
0: Jakože dobrý, že se vcítili do toho, že jste to nandala Matonohovi za ně všechny.
1: Přesně tak.
0: Lucko, děkuji moc, že jste mi zvedla telefon takhle v pátek večer. Ať se vám daří. Vyrazíme na vás děkuju. Určitě do divadla. No a teď na Frekvenci 1 v úplné premiéře, anebo zítra v hitparádě Vaše duše. Tak se o ní jdem něco dozvědět.
1: Děkuju, ať se vám líbí.
2: Frekvence 1. Horká novinka.

Tohle jsou Roxette, posloucháte Frekvenci 1, v téhle hodince si povídáme o tom, co dělají slavní. A už zítra v Ostravě a pak za dva dny v Brně vystoupí dvě obrovské legendy 80. let. Alphaville a taky zpěvačka Sandra. Bude to dvojkoncert, a takže jestli nemáte program na sobotu nebo pondělí, myslím, že tohle je senzační tip, který stojí za to. Ona Sandra už je 50 let na scéně, jako letí to naprosto neuvěřitelně. A málo kdo ví, že ona vlastně svého času v roce 84 natočila německou verzi velkého hitu od Alphaville Big in Japan. Prostě představte si Big in Japan, kterou určitě znáte, ale v němčině. No, co si budeme povídat, moc úspěšná nebyla tahle ta písnička, ale když potom přesedlala Sandra na angličtinu, tak začala slavit teprve ty jako opravdu velké a pořádné úspěchy. No a Alphaville, tyjo, tak ty se dali dohromady v roce 82, to znamená, že příští rok oslaví už 45 let na hudební scéně. Ostatně s Marianem Goldem, frontmanem skupiny, jsme vám letos na jaře, byl to květen, přinesli rozhovor na webu Frekvence 1 a v něm mluvil i o našem Karlovi Gotovi, ano, protože oni byli přátelé. On k němu, Marian, ke Karlovi, myslím, choval obrovský obdiv. A Karel Gott byl vlastně jediným zpěvákem na světě, kterému dal Marian Gold osobní svolení přespívat hit Forever Young, tedy podobně Karla Gotta Být stále mlád, podle vlastních představ, aniž by musel řešit autorská práva. No a v tom našem rozhovoru na webu Frekvence 1 taky vysvětlil, jak si spolu opravdu lidsky skvěle rozuměli, povídal od něj o tom. No a taky tam říká, že dneska už Forever Young patří nejenom Karlovi, ale vlastně celému světu. Ten rozhovor vyšel 15. května, tak se na něj můžete mrknout, frekvence1.cz, a zítra v Ostravě a v pondělí v Brně tedy Sandra a Alphaville. No a když už jsme mluvili o Forever Young, tak tady je.

0: Cože?
1: Cože?
0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Proč se říká vstávat levou nohou, když mám obě nohy stejně dlouhé? Je nějaká vědecká šance, že když ráno vstanu pravou, budu mít lepší den? Já myslím, že to je jenom, že to je zase jakoby taková určitá diskriminace jako leváků, že to vzniklo z tohohle.
3: Ne, já se nemyslím a hlavně ono, pro mě první chybná úvaha, že vůbec není pravda, že jako máme obě stejně dlouhé nohy, každý má jinak dlouhou nohu.
2: Když se probudíš na břiše, máš delší teda o čtvrt metru levou nohu, postel máš ale po pravé straně, potřebuješ vykročit delší nohou a jsi na břiše, tak se musíš jako celý, jako protože to není tak jako úplně banální věc. Jako.
3: No když ležíš na břiše a máš jako, a ležíš jakoby z pohledu tvýho na břiše po pravý ruce,
2: no.
3: Záležím takhle, pravou ruku bych...
2: A to máš jak dlouho, to je jedno, jak máš dlouhou pravou ruku. To
3: je jedno, protože jde ono, jako, protože jako stát levou rukou, to je samozřejmě, to nesmíš nikdy udělat.
2: Já mám ještě taky jako řešení svoje, samozřejmě zase nechat to být a spát dál, no.
3: No jasně, ale dřív nebo později s nějakou tou nohou staneš, jako no.
1: Na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

Meky Žbirka, Marika Gombitová na frekvenci 1. A ta Marika Gombitová teď nezněla náhodou. Ona oslavila minulý víkend, v sobotu to bylo 70. A k tomu si taky nadělila hned několik narozeninových koncertů a s nimi i speciálního hosta Dana Hůlku. Ale pozor, třeba v Blesku vyšel velký titulek. S Hůlkou zpívat odmítá. Proč? A teď jako se všichni ptají, ježišmarja, tak má tam jako hosta Hůlku a odmítá s ním zpívat, o co tady jde? No, jako se všemi bulvárními titulky, to není zase tak žhavé. Dan Hůlka se na jejich narozeninových koncertech totiž promění v Monte Christa, s nímž má po 25 letech opět premiéru v Pražském kongresovém centru. No a potom si ještě chtěl s Marikou zaspívat v Praze, v Bratislavě a v Prešově. Na těch narozeninových koncertech duet Neznámý pár, který zpěvačka napsala pro sebe a pro Karla Gotta. No a když s tím Dan Hůlka přišel, tak ona řekla rezolutní ne, Dane, zapomeň. A Blesku dokonce to okomentovala těmito slovy. To je jako si Petr Rezek s Hankou Zagorovou slíbili, že duhovou vílu nebudou zpívat s nikým jiným, tak jsme si to slíbili my s Karlem a já to dodržuju. Dan mi to určitě promine, řekla Marika Gombitová Blesku. Tak pokud byste rádi viděli Mariku Gombitovou a její hosty naživo, tak chystá teď narozeninové koncerty a jeden z nich bude i v pražském O2 aréně, nebo v O2 univerzu. To si už musíte vygooglit, protože já to teď nevím. Ale rozhodně bude to 10. října. To kdybyste chtěli na Mariku zajít.

Čtyři holky, Ségry, Zlas Ketchup, velký letní hit, jiný hit ovšem tahleta skupina neměla, ale tak aspoň jeden ten jim zase vydělal až do důchodu, takže je to docela v pohodě. Já vás teďko vezmu za Bárou Basikovou, protože právě od dneška můžete jít na nový časozběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové s názvem Bára Basiková do kina. A pokud byste čekali, že to bude nějaká, já nevím, přehlídka vzpomínek na Stromboli, Precedence nebo zákulisí velkých muzikálů, tak budete asi trošku překvapení, protože hudební kariéra v tom dokumentu je docela důležitá, ale mnohem víc se ten časozběr Heleny Třeštíkové věnuje jejímu soukromí. Rodičovství, vztahům, mateřství i třeba těm situacím, kdy se rozhodla špatně ve svém osobním nebo pracovním životě a jaké to mělo pro ní důsledky. Ten dokument Bára Basiková vznikal, a teď se podržte, neuvěřitelných 30 let. Helena Třeštíková začala s Báru Basikovou sledovat už v 90. letech a každý rok s ní něco natočila a připravovala tehdy sérii portrétů 10 žen a tu Báru točila nepřetržitě 30 let. Ten výsledek teď můžete vidět v kině. Premiéru měl dokument Bára Basiková na festivalu v Karlových Varech, tam dokonce získal diváckou cenu. No a ode dneška na něj můžete zajít prostě do multikina. Tak tady je Bára Basiková.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A Ondra Albrecht. Děje se něco ještě, Ondro?
2: Určitě děje. Hezký večer. Policie upozorňuje na dopravní komplikace kvůli akci Dny NATO. České bojové letouny Gripen dnes museli vzlétnout a monitorovat vzdušný prostor NATO. No a zdržíte se také ještě stále na Pražském okruhu ve směru na letiště. Policie upozorňuje na dopravní komplikace a kolony, které můžou vzniknout během akce Dny NATO. Konají se teď o víkendu 19. a 20. září. Zácpy můžou vznikat v okolí letiště v Mošnově na Novojičínsku. Návštěvníkům tak doporučují vyrazit na akci spíše vlakem. A právě železniční doprava bude v tyto dny posílena. Více ke spojům řekla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Národní dopravce vypraví do stanice Mošnov Ostrava Airport speciální expresní spoje z Prahy, Brna a Olomouce. Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka, a to včetně vlaků kategorie Supercity. Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně. Posílena bude o víkendu i regionální doprava. Do zastávky Mošnov Ostrava Airport budou vypraveny zvláštní osobní vlaky ze stanic Ostrava Svinov, Bohumín a Opava Východ.
2: A více vlaků podle mluvčí pojede i v opačném směru. České bojové letouny JAS-39 Gripen dnes kvůli dronům na západě Ukrajiny vzlétly z Pardubic monitorovat vzdušný prostor Severoatlantické aliance u východní hranice Polska. Zasáhnout ale nakonec nemuseli. Po vystřídání polskými stíhacími letouny se Gripeny bezpečně vrátily do Pardubic. Na síti X to uvedla armáda. Rusko v posledních dnech podniklo několik útoků v blízkosti polské hranice. A v Rusku začaly třídenní volby do státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Jde o první volby od rozpoutání války na Ukrajině před více než 4,5 lety. Prezident Vladimír Putin, který už hlasoval z Kremlu přes internet, prohlásil, že volby prokážou podporu milionu lidí jeho armádě bojující na Ukrajině. Protiválečná opoziční strana Jabloko, které byla znemožněna účast ve volbách, i další skupiny hlásí podle tiskových agentur první případy porušení volebních pravidel. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli ve druhém kole extraligy na ledě Litvínova 3-1 a připsali si tak první vítězství v této sezóně. I díky dvěma gólům vstřelených v přesilových hrách zdolalo Dynamo Severočechy po sedmé za sebou. Hokejisté Karlových Varů pak dosáhli na první body v nové sezóně, když ve druhém kole zvítězili na ledě Mladé Boleslavi 4-1. Výhru pro obhájce bronzu zařídil dvěma góly v první třetině Nick Jones, který si připsal navrch také asistenci. Domácí tak nenavázali na úvodní vítězství z Českých Budějovic.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: V noci bude ještě oblačno, jinak později už spíš polojasno až jasno. V druhé polovině noci se budou lokálně tvořit také mlhy. Teploty v noci budou kolem 13 až 7, v údolích 5 stupňů Celsia. Zítra potom bude 19 až 24, na horách kolem 15 a čeká nás poměrně slunečný den bez deště.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Na D1 se kolona rozjela jak u Brna, tak také za Prahou. Stále ještě počítejte ale s hustým provozem na Pražském okruhu. Každopádně to je zhruba na nějakých 10 minut mezi 7. a 10. kilometrem. Tak šťastnou cestu a pevné nervy za volantem, pokračuje Ondra Kubala.
4: Tak Ondro, díky za zprávy.
2: Není
4: za hodinu, ahoj.
2: Čau.
4: A já tady nejsem sám. Se mnou je s neuvěřitelným množstvím energie a úsměvu na tváři ve studiu Šárka Červinková. Šárko, dobrý večer.
5: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
4: Je čas, abychom naše posluchače pozvali na kus řeči.
0: Večerní pokec.
4: Vy jste psycholožkou. Ostatně potkali jsme se tady ve večerním pokecu už loni v létě, kdy jsme si povídali o vztazích. Ale vy jste psycholožkou, která má takový zajímavý pracovní koníček. Vy jste psycholožkou televizních reality show. Jestli se nepletu, byla jste v Bachelorovi, byla jste v Love Islandu, byla jste v nějaké té farmě. Ještě něco by tam bylo?
5: Ještě je tam Růža pre nevestu, slovenská.
4: Aha, Růža pre nevestu. Tak vidíte, to ještě nezná. A vy nechodíte teda jako účastnice do reality show, ale jste psychologická podpora těch hráčů. Proč je v reality show potřeba psycholog?
5: Těch důvodů je několik, ale ten hlavní důvod byl ten, že před pár lety se stalo v rámci Love Islandu ve Velké Británii, že po odvysílání došlo vlastně k takovým dvěma tragédiím, kdy účastníci spáchali sebevraždu, což bylo hodně tragický. A na základě toho vlastně společnosti, které pořádají reality show, tak si ty psychologi dali jako podmínku vysílání.
4: To znamená, když si televize kupuje licenci od britského nebo amerického majitele, tak už součástí té licence je, musíš tam mít tým psychologů.
5: Já nevím, jak je to přesně procesně, ale to byl důvod, proč mě oslovili a proč jsem vlastně tuhle tu práci začala i dělat.
4: Co je práce psychologa?
5: V těch
4: reality show.
5: Ta práce je poměrně komplexní. Moje práce, když budu mluvit o sobě, začíná tím, že dostanu nějaký užší výběr účastníků nebo zájemců a já s nimi dělám poměrně komplexní psychologický posudek, aby se vlastně aby se nějakým způsobem odhadla rizika té jejich účasti, aby nedošlo k nějaké dekompenzaci a hlavně, aby se třeba i zásadně zjistilo, jestli ten člověk umí rozlišovat mezi dobrem a zlem a tak dále. A o tom si budeme ještě víc povídat.
4: A dekompenzace ve vašem odborném slovníku znamená, jestli to ty lidi prostě unesou?
5: Je to tak.
4: Šárka Červinková je naším hostem.
0: Frekvence 1.

0: Psycholožka Šárka Červinková. Šárko, můžu říct, že ve večerním pokecu je psycholožka televizních reality show?
1: Můžete.
0: A baví vás to?
1: Baví mě to.
0: Jo, je to dobrý.
1: Je to zajímavý.
0: Jo. Je to dobrý, je to lepší než v televizi.
1: Jak to myslíte v televizi?
0: No, že jako my jako divák to známe, diváci známe jenom z telky. A tak ta vaše zkušenost z toho zákulisí je asi lepší, než se na to dívat, ne?
1: No, jako takhle, my tam máme spoustu povinností, takže k tomu přistupujeme, nebo aspoň já k tomu přistupuji s velkou zodpovědností, ale zajímavý to je, protože co si budeme, do těch reality show nechodí úplně jako nudní lidé, nebo málo mluvní.
0: Tak to je princip, ne? To je princip reality show, že tam musí být vztahová dramata, že se tam něco musí dít, musí eskalovat, musí se o toho chlapa v Bachelorovi porvat ty holky.
1: Je to tak.
0: A pak nás to baví.
1: Reality show je založená na mezilidském dramatu a to je mimochodem i něco, co je důležité, aby ten účastník, když vstupuje do té reality show, tak aby si tyhle ty věci uvědomoval a aby si uvědomoval i rizika, co se v jeho životě může případně změnit, když dojde k odvysílání.
0: Takže čím budu expresivnější, čím budu emotivnější, tím vlastně víc zvyšuju šanci, že se té produkci můžu hodit.
1: Ano, ale taky je důležitý, aby ty diváci, abyste v nich vyvolával i nějaké emoce, případně abyste se v nich i mohl, aby ten divák se s nimi i mohl nějakým způsobem identifikovat.
0: Jako je, mámo, to je jako naše Maruška.
1: No, jo. Anebo tenhle jako náš soused, toho nemám ráda.
0: Jo, jasně, takže buď láska nebo nenávist.
1: Může být.
0: Ale musí to ve mně něco vyvolat.
1: Vyvolávat emoce. Nebo i ty konflikty, i ty situace, které tam vznikají. Vlastně i v těch reality show se děje, že když nastane nějaký konflikt, tak je důležitý si to mezi těmi dalšími účastníky vyříkávat. A tohle to může být třeba nápomocný pro mladší generaci, která se tímhletím způsobem i může naučit, jak komunikovat konflikty anebo neschody.
0: My jsme na začátku otevřeli, že vlastně děláte podrobné psychologické profily těch účastníků nějakého užšího výběru, u kterých hrozí, že by se je ta produkce mohla už vybrat. A říkala jste, že to je potřeba kvůli tomu, jestli jsou dost odolní, aby to unesli.
1: Ano.
0: Jaká je další práce toho psychologa, tady, když už se rozjede natáčení?
1: Ve chvíli, kdy se rozjede natáčení, tak tam je důležité, když dochází k nějaké destabilizaci, nepohodě, k něčemu nepříjemnému, to znamená účastníkovi se přitíží z nějakého důvodu psychicky, třeba je pod větším tlakem, nebo se i dostane do nějakých zdravotních problémů a má to vliv i na jeho psychiku, nebo se dostane do podobné situace, kterou zná ze svého osobního prostoru a je nějakým způsobem ještě nezaléčená z toho osobního života, tak tam jsem já, abych ho podpořila a nabídla mu nějakou krizovou intervenci.
0: To znamená, ten účastník sám si může říct, počkejte, já teď potřebuju pomoc psychologa?
1: Ano, a dokonce to i doporučuju.
0: Jak často to dělají? Jako, že se nezastavíte, anebo že to je jako v podstatě v pohodě a jednou za čas někdo přijde.
1: Víte, co je to projekt od projektu, ale jsem ráda, když je to častěji, když si spíše řeknou, i když to není ještě úplně akutní, protože tím pádem můžeme jim pomoct i preventivně.
0: A řeknou si o pomoc častěji holky nebo kluci?
1: Těžko říct.
0: Je to jedno.
1: Je to jedno, je to zase od projektu, protože třeba projekt Bachelor, tam je více žen, než mužů.
0: Tam je to celkem logicky, ten chlap je tam jeden, jestli se nepletu.
1: Chlap je tam jeden a například Love Island nebo Farma, tak tam je to víceméně vyvážené.
0: A podle toho potom vypadá ta poptávka taky po vaší pomoci.
1: Je to tak.
0: A potom třetí, asi, nebo já osobně bych typoval, že psycholog bude potřeba, až se to odvysílá, ne?
1: Určitě.
0: Tam jako ty vlny hejtu na sociálních sítích můžou být obrovské.
1: A za mě i tady ta péče je mnohem klíčovější a častější, než během samotného natáčení, jelikož tam je o ně velmi hezky postaráno. Ten štáb je skvělý, stará se o ně, pečuje o ně, mají tam všechno, co potřebují ty
0: jako
1: účastníci.
0: Jako fajn prázdniny.
1: No, je tam... Je to i náročný, ty natáčecí dny. Jo, méně se spí, aby se vlastně získalo to, co je zapotřebí, ale potom samotným odvysílání nebo i během vysílání dochází k reakcím ze strany společnosti.
0: A společnost umí být na sítích hnusná prostě.
1: No, může to být velmi náročný.
0: A tam potom přichází vaše... krizová intervence po třetí.
1: Přesně tak.
0: To znamená, že vy třeba s tou jednou reality show jste, já nevím, půl roku před natáčením, při té přípravě, potom na tom natáčení a potom se to ale odvysílá třeba zase za půl roku až. Vy strávíte celý rok s tím projektem.
1: Přesně tak.
0: Šárka Červinková je naším hostem.
2: Večerní pokec.

0: Televizní reality show. Přátelé, fungují po celém světě, sledovanost mají a je úplně jedno, jestli jste v Americe, v Británii nebo v Česku. Platí tohle, Šárko?
1: Platí.
0: Máme to rádi. Máme to rádi, protože emoce, protože při tom něco prožíváme? Nebo je tam ještě něco, proč nás to baví?
1: Baví nás to z různých důvodů. Jeden z důvodů je, že se můžeme identifikovat s těmi účastníky, milovat je, nesnášet je. Další věc je, že když vidíme, že někdo udělá chybu, tak máme pocit, že jsme lepší.
0: Jo, tak, a to není úplně jako hezký, ne?
1: To není.
0: Dobře, no, taky takže ego.
1: Pak je tam nějaká zvědavost, určitá míra voajerismu, sledování, baví nás sledovat jiné příběhy.
0: Jo, jsme voajeři od přírody.
1: Určité rysy se tam objevují ve společnosti. No, takže těch důvodů je více.
0: To je hrozně zajímavé, že to sleduju kvůli cizím chybám. Já jsem si teď představil jako tu rodinu, která sedí u telky a říká, ty vole, mám úplně jistě, jak je blbá, no to snad není možný. Jakože se ještě jako zasmějou a svezou na tom člověku.
1: Ano, a cítí se lépe ten divák.
0: Fakt? Dobře, no tak jo. Tak jo, dobrá zkušenost. A kdo jsou ti lidé, kdo jdou do reality show? Já chápu, že se na to díváme. Jo, je to osvědčené, je to vymyšlené dobře, ale jako já bych tam teda nevlez. Vy jo?
1: Já bych na to asi taky úplně neměla odvahu, ale já tím, že znám ten proces, tak už vidím do nějakých věcí, které můžou být odrazující a to je například to, co se děje po odvysílání. A to je ta pavlač, která se děje na sociálních sítích a kyberšikana, která může být hodně komplikovaná, ale k té otázce, kdo se tam hlásí. Lidé se tam hlásí z různých důvodů, taky záleží na projektu. Bývají tam často i influenceři, to znamená lidé, co už jsou aktivní na sociálních sítích a chtějí se ještě více zviditelnit.
0: To je asi dobrý výtah na čísla, ne?
1: Určitě.
0: Jasně.
1: Určitě. Častý důvod, co slýchám od zájemců o účast, je, že chtějí zažít něco nového a že tohle je příležitost, která se neodmítá.
0: A to oni říkají a vy jim to věříte?
1: Jakdy? Vede mě to k tomu více se dozeptat.
0: Dobře. A proč to teda dělají, když se dozeptáte? Jako, co nás tam jako žene? Chci se zviditelnit, nebo proč? Jako proč?
1: Řada z nás se potýká s tím, že jim chyběla někde v dětství nebo v dospívání ta potřebná pozornost, nebo láska, nebo chyběl mi táta, chyběla mi maminka. Tak tu pozornost si potom dosycujeme v těch dospělých stazích a když tam nemáme třeba úplně štěstí, tak si to potřebujeme dosycovat v dalších oblastech a to může být i ta reality show, kde je ten velikánský boom té pozornosti, jak i od štábu, tak i potom od těch sledujících, od těch diváků, takže to je třeba jeden z důvodů.
0: A teď bude další řada té nahé seznámky Naked Attraction, která funguje po celém světě a chytila se teda i u nás. Proč nás baví tohle?
1: Z
0: pohledu psycholožky.
1: Já se přiznám, že tenhle formát mi je hodně vzdálen, ale když se nad tím tak jako hypoteticky zamyslím, tak ta exhibice a to, že je tu jakoby povoleno koukat na nějakou nahotu, na něco, co je hodně jako zvláštní, ne úplně standardní ve společnosti, tak to může lákat pozornost.
0: Já nevím, jestli s těmi lidmi, kdo se díváte na Naked Attraction, tak asi teď budete vědět, o čem mluvíme. Jestli, když budu divák, jestli prožívám jako to trapno, jako Ježíš, pane bože, podívej se, jak vypadá, ještě se slíkne v televizi. A nebo jestli spíš můžu prožívat to, jejda, on není dokonalý stejně jako já, to je fajn.
1: Vidíte, to je zajímavý, takhle na to koukat i pozitivně. Já tam hodně vnímám to souzení spíše a to dokonce je zajímavé, o tom mluví i výzkumy, že když sledujeme reality show v kontextu i Naked Attraction, tak i Love Island nebo podobné, tak nás to potom vede k tendencím více posuzovat druhé lidi podle vzhledu, což je velmi zajímavé. A to mnohem více, než když ty reality show nesledujeme a taky máme větší toleranci ke konfliktnímu chování druhých lidí. Vnímáme ho jako standardnější tím, že sledujeme právě reality show, které jsou založené na mezilidském dramatu, tak na to pozor.
0: Říkám si, jestli nám reality show nedělá dělají takzvanou medvědí službu trošku ve společnosti.
1: Víte, co je to jako každý nástroj? Hodně záleží, jak s ním nakládáme a jakým způsobem se vystavujeme těmto nástrojům. Ono to může být i v něčem nápomocné, že se učíme, jak komunikovat třeba konflikty a neschody, což je něco, o čem jsem mluvila před chvílí. A to mi přijde fajn.
0: Šárka Červinková.

0: O tom, co se děje s psychologií hráčů televizních reality show, si povídáme s psycholožkou Šárkou Červinkovou. Ale Šárko, ještě jedno téma. My jsme probírali teď před chvilkou, proč do toho lidi jdou, jo? Hmm. Není tohleto podobné jako na sociálních sítích, kde dám nějakou fotku, je úplně jedno jako, a teď jako čekám, jako jestli se bude líbit, nebo jestli já se budu líbit, a teď jako ty srdíčka mě uspokojují, jak na tom Instagramu skáčou. Taková ta potřeba jako ty, já nechci říct, aby to neznělo odborně vnější evaluace, ale takové toho jako vnějšího potvrzení, že já jsem dobrý.
1: Mm-hmm. No tam je to ještě, ty lajky jsou hodně specifický. U těch lajků hovoříme i o tom, z toho vychází vlastně poslední výzkumy, že ten like způsobuje v mozku člověka něco, jako je mikrodávka kokainu.
0: Takže dopamin.
1: Že to působí na dopaminární systém. Jako jo, to vnější potvrzení hodnoty, to tam je hodně důležitý, když nám to chybí, pocházíme z rodinného prostředí, který je třeba hodně ambiciózní, nebo tam není dostatečná pozornost od těch našich blízkých, tak si to dosycujeme potom během těch mladistvých let a do dospívání a dospělých let právě různými cestami, a tohle může být jedna z nich. Nebo někdy to může být i promiskuita u žen, jo, že si dosycují vlastně tu pozornost od mužů. Setkávám se hodně u žen s tím, že stačí projevený zájem muže a už to v nich vyvolává ty pocity, které si trošku pletou s láskou.
0: A my chlapi to takhle nemáme? Že naše promiskuita je důkazem toho, že si potřebujeme něco dokázat?
1: No, u mužů je to takhle. U mužů je to trochu jiný v tom, že tam je to výkonový.
0: Mhm. Jak to myslíte? Asi nevím, jestli si to umím představit.
1: Souvisí to taky s hodnotou, ale není to tolik spojený s tou emocionální složkou jako u nás žen, že když ten muž projeví zájem, tak to znamená, že mě má asi rád, že se mu líbím. U těch a vlastně jdou s nimi do té blízkosti dříve, než by třeba měli. A u těch mužů tam je to spojený taky s hodnotou, ale třeba čím víc žen budu, nebo když tahle to je nedostupná a dostanu jí.
0: Just to zkusím.
1: Tak budu fakt hřebec.
0: Takže ego. Dobrý, no. Ego.
1: Jo.
0: Dobře, a takové to, já vím, že jsme teda teď už dost daleko od reality show, ale to nevadí. A takové to, že my muži říkáme, že vlastně jako máme tu potřebu rozsévat a že vlastně to je naše přece přirozenost, takhle jsme naprogramovaní. To si jenom nakecáváme, aby jsme to obhájili. Nebo na tom něco je?
1: A tak ta potřeba tam je?
0: No mě o tom vyprávějte. Takže to nejsou keci jenom.
1: Nejsou to keci.
0: A pojďme radši k reality show, jo. To bude asi bezpečnější půda. Vy jste říkala, že jako ze všeho nejdůležitější je ta péče potom, když se to odvysílá. Co prožívají účastníci, když to jde do televize?
1: Je to hodně individuální, hodně záleží na tom, jakým způsobem prošli tím celým projektem a jak to vlastně působí na veřejnost, co to spouští v té veřejnosti. Nicméně ten, my tomu říkáme aftercare, ta péče po, anebo během vysílání, kdy už jsou vlastně ty účastníci doma, tak je za mě hodně klíčová. Je to podobné jako v terapii, když přichází klient s nějakým tématem, událostí, traumatem, tak důležitý je to zaléčit a nějakým způsobem uzavřít, aby to potom nepůsobilo škodu na psychice dál. A ve chvíli, kdy v reality show je postava, která to v něčem byla komplikovaný, v něčem to měla komplikované, nebo vyvolávala emoce toho negativního typu, tak to potom spouští takzvanou pavlač na sociálních sítích nebo i v médiích, a taky benšikana může být hodně, hodně nepříjemná.
0: A děje se to jenom těm v ozovkám outsiderům? A nebo se to děje i těm hvězdám těch reality show?
1: Záleží, v jakém typu, jaký typ hvězdy jste. Pokud jste tam byl za toho bad boye, nebo za tu bad girl, tak se to děje i jim.
0: Já si to nedokážu představit. Proč jsme na sociálních sítích na sebe tak hnusní?
1: Můžeme tam být anonymní. Já bych třeba za sebe byla za zákon, aby bylo možné si vytvořit profil skrze občanku, aby se nevytvářely další účty, které jsou anonymní, protože pod tou anonymitou často se tam projevují nějaké naše nezralé emoční projevy, jo, ať je to výrazný hněv, ať je to nějaká hostilita, ubližujeme
0: druhým. Co je hostilita?
1: hostilita, takový to, že jsme nenávistní, nepřátelští vůči druhým lidem. A já bych byla za to, aby takovéhle projevy vedly k tomu, že každý ponese odpovědnost za to, tím pádem bych skutečně ověřovala ty profily, aby se nedělo tohleto, protože to způsobuje velký zranění a velkou bolest.
0: Je to někde hluboko v nás? Jsme jako děsně naštvaná společnost a tím, že jsme dostali internet a sociální sítě, tak to z nás doslova stříká? Nebo je to jenom skupina lidí?
1: Já bych to nepaušalizovala, ale když někdo něco takového dělá, tak zatím vidím jako psycholog nějaké velké zranění, ale tím vůbec neříkám, že je potřeba to omlouvat a že je vhodný to omlouvat. Není to v pořádku.
0: Přátelé, jsme tady s Šárkou Červinkovou živě, teď ve 21 hodina 36 minut. Pokud byste se na cokoliv rádi zeptali, a nebo okomentovali jenom to, o čem si povídáme, o reality show, psychologii, psychice, teď se chtěl říct pacientů, psychice hráčů, tak zavolejte 257 400 a 39. Rádi vás uslyšíme. Večer.

0: Petru máme na telefonu večerního pokecu. Milá Petro, dobrý večer, vítejte.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, Petru.
0: Co máte na srdci?
1: Já bych se chtěla zeptat, jestli je dobrý nápad, když jsem sama na invalidním důchodě v celém baráku, pořídit si štěňátko. Já už teda jedno doma mám, takže jestli to není příliš velká zodpovědnost.
2: Mm-hmm. A když už máte doma štěňátko, co vás vede k tomu mít ještě jedno?
1: Ne, mně stačí to jedno, já jenom jestli, jako to byl dobrý nápad.
2: Jakože mít jedno štěňátko, jo? Mít,
1: ano.
2: Je to dobrý nápad. No za mě určitě.
1: Tak zase na druhé straně mě každý den donutí dvakrát na procházku.
2: No, pokud jako co se týče té odpovědnosti za štěňátko, pokud to zvládnete, cítíte se na to a přináší vám to spokojenost, tak klidně můžete.
1: Tak musím ho krmit, musím se o něho starat, musím po něm vysírat sem tam nějaký ten čuránek nebo uklízet hovinko.
0: No jasně, a Petro, a tohle z toho vás drží v kondici. Takže za nás s Jarkou asi jednoznačná odpověď ano a užijte si to se svým štěňátkem. A díky, že jste zavolala. Mějte se moc hezky.
1: Jmenuje se Bendíček.
0: Tak pozdravujeme Bendíčka z rádia. Mějte se fajn, naschledanou.
1: Děkuji vám, naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tak si říkám, můžou mít hráči reality show nějaká zvířátka?
2: Myslíte v těch reality show?
0: No. Jako doma asi můžou, no.
2: Doma můžou. Na farmě, tam mívají zvířátka.
0: Jo. Ano. Ale v čem spočívá ta farma?
2: Farma spočívá v tom, že tam, že jste v takovém uzavřeném prostoru, kde vlastně zútulňujete ten prostor, do kterého jste vržen, takzvaně, plníte úkoly. Jeden z hráčů se stává vždy farmářem týdne a dostává od hospodáře úkoly a cílem je získat co nejvíce mincí na konci týdne a to potom souvisí s jejich konečnou výhrou.
0: A kdo jako vyhraje?
2: No, vyhraje ten nejlepší farmář.
0: Ten nejlepší farmář, dobře. Hmm. Mám trošku pocit, že z pohledu psychologa tohle může být jednodušší než Bachelor, kde je, já nevím kolik, 20 holek?
2: Řekněme.
0: Asi 20 holek a jeden chlap a oni se o něj perou. Tam mi to přijde takový jako rizikovější z pohledu psychologa.
2: A je to dokonce náročný i pro toho Bachelora. Úplně mu to nezávidím.
0: Počkejte, takže vy, když jste psycholožkou Bachelora, tak musíte spíš poskytnout někdy pomoc tomu Bachelorovi, tu psychickou.
2: Kdyby si o ní řekl, tak tam jsem pro něj.
0: Pojďme se vrátit k té péči. Potom, co to vlastně s mojí psychikou může udělat, když se spustí vlna hejtu veřejného?
2: Hodně záleží na vašem životním příběhu a to, co a taky na kolik jste zvyklí na hejty. Když se představím třeba účastníka, který se potýkal v historii se šikanou a s nějakými nenávistnými projevy od blízkých lidí a s nepřijetím a není to zaléčeno, to znamená, nechodil na terapii. I když chodí na terapie, tak to s ním může zamávat. Ale pokud to není zaléčené, tyhle ty traumatické události, tak to může skutečně spět k nějaké hodně nepříjemné dekompenzaci.
0: Dekompenzace znamená?
2: To znamená, že se můžou ta zranění otevřít, oživit.
0: To duševní.
2: Tak. Tak tohle to je třeba hodně komplikované. Jsou ale i účastníci, kteří s tím umí velmi dobře pracovat, už mají vytvořené mechanismy zvládání negativních zpětných vazeb, tak ti vlastně tu pomoc nepotřebujou a vědí přesně jak na to, což je moc fajn. Když vstupujete do takového projektu, jako je reality show, tak ještě předtím, než tam odlétnete, tak je dobré buď se spojit se svým psychologem, psychoterapeutem, třeba z dřívějška a probrat, jak zvládat tenhle ten nátlak už dopředu, ať máte nějaké strategie už v tom svém arzenálu, anebo si o tom aspoň něco načíst.
0: Já bych byl rád, kdybychom se společně s vámi za chviličku v tom dalším vstupu tohle naučili. Jak se obrnit, abych si hejty, které se na mě ženou a budou mě chtít ublížit a budou bolavé a pichlavé, jak si je nebrat a jak to přežít?
2: Mm-hmm.
0: Zkusíme to? Takový rychlokurs, jo?
2: Zkusíme to.
0: Dobře, Šárka Červinková je naším hostem a pokud byste se chtěli zapojit, budeme rádi, telefonní číslo 257 403 9 je tady pro vás.

0: Milá Sylvie, dobrý večer, vítejte ve večerním pokecu.
1: Dobrý večer, tady Sylvie, já vás zdravím všechny.
2: Dobrý večer, Sylvie.
0: Co máte na srdci?
1: No, chtěla jsem se zeptat na takovou asi zvláštní otázku, ale zkoumali jste někdy, nebo jestli jste měli nějaký výzkum toho, jaký lidé podle horoskopu tam chodí, podle znamení, jestli jsou tam určitá znamení, která prostě jsou individuální, nebo se hodně moc opakují?
0: Jo, skvělá otázka, tak děkujem. Zatím mějte se hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: No, je to zajímavý podnět, když nad tím přemýšlím. Nevím o někom, kdo by takový výzkum dělal. Já jsem ho taky nedělala, ale když se tak jako rychle v paměti si vybavím účastníky reality show, tak si vybavím hodně blížence, štíry a ty mám pocit, že se tam nejvíce opakují.
0: Tak já jsem položil otázku za tím, co jste si povídala se Sylvie, Šárko, umělé inteligence. Jo, dal jsem to tady do Gemini.

0: jste pomohla jako psycholožka člověkovi, který se odseděl 3 roky neoprávněně v base a musí se s tím smířit?
1: V první řadě bych se ptala, jak se cítí a co je teď to nejakutnější, na co bychom se potřebovali zaměřit. Umím si představit, že tam může být vysoká nespavost, umím si představit, že tam je pocit, že tam může být pocit hněvu, taky nějaký beznaděje, taky za ty 3 roky se událo určitě v jeho osobním životě spousta věcí, kterým jsou samozřejmě nevratný, přišel o důležitý momenty se svojí rodinou. Tak za mě i vzhledem k těm symptomům, tak bych zvážila třeba medikaci v souvislosti s tou nespavostí, s nějakou depresivitou, ale hodně důležitá je psychoterapie, to znamená ošetřit ten moment a pomoci.
0: Takže pokud by se Vládě ptal třeba za kamaráda nebo sám za sebe, tak v tom hlavně nezůstat sám a jít za terapeutem.
1: Přesně tak a pokusit se ten zážitek nějakým způsobem jako zaimplementovat do svého života.
0: Tak teď jsme malinko odbočili od našeho tématu dotazy posluchačů, ale to vůbec nevadí. Za chviličku dokončíme to, co jsme nakousli, tedy jak unést hejty.

0: Šárka Červinková, večerní pokec Frekvence 1 a taky téma, jak unést hejty. Jsme úplně na konci, Šárko. Tak, jak pracovat s tím, když mi píše někdo něco strašně zradňujícího? Na sítích, do zpráv, nebo prostě, je to, jako, je to anonymní, jo, do komentářů, to je, jako, třeba, můžete si představit, že třeba pracujete tady v rádiu, vydáte nějaký pořad, ať vám to píšu, že jste úplná kráva. Co s tím, aby mě to nezničilo?
1: Takže toho člověka neznám, ale vlastně zvenku přichází takovýhle hodně negativní zpětný vazby, které nemusí být vůbec konstruktivní. Tak v první řadě bych si asi řekla tohleto, že to není konstruktivní kritika. Ale hodně záleží, co to ve mně vyvolává. Pokud mě to zraňuje, tak já bych to brala jako příležitost to podívat se na to, co vlastně se mi kde v minulosti stalo, že mě to teďkon zraňuje od cizího člověka, nějaká nekonstruktivní kritika, ale zabrnkalo mi to
0: na nějakou strunu,
1: na něco, co je tam ještě nezaléčený a co potřebuje tu pozornost.

0: pozornost. Takže bych to brala spíš takto touto cestou jako příležitost k nějakému rozvoji a k vyléčení něčeho bolavého.
1: No a až to zjistím?
0: Ve chvíli, kdy to zjistím, tak často se stává, že už mi najednou ty hejty tolik nevadím. Mm-hmm. Ale ve chvíli...
1: To uvědomění stačí.
0: Často stačí.
1: Jako takové to je ono vlastně.
0: No, nebývá to tak rychlý, chce to i nějakou práci na sobě, protože může to souviset s nějakým traumatem z minulosti, nebo i s jednou jedinou větou, kterou mi řekl třeba můj tatínek, když mi bylo 15 let.
1: A vůbec ji špatně nemyslel.
0: Vůbec ji špatně nemyslel, ale já jsem si ji vyložila tím negativním způsobem, tak je třeba fajn zatím, když to jde, zatím tátu přijít, pokud tam je nějaký dobrý vztah a říct mu, tyhle táto, tehdy, když se mi tohleto řekl, tak mě to ranilo. A tohle to si vyjasně taky může být hodně fajn. Proto rodiče se i často ptají, jak to udělat, aby nedělali chyby. Dělejte chyby, ale je potom fajn zpětně se s tím dítě o tom pobavit a to je právě to léčivý. Teď jsem trošku odběhla od těch traumat a od těch hejtů, ale tohle to je to podstatné. Další věc je, že pokud to jde, tak to nečíst samozřejmě. A pokud to musím číst, protože pracuju třeba se sociálními sítěmi, tak si dávat takzvaný block time. To znamená, že čtu ty komentáře jenom omezenou dobu během dne a potom už tomu nevěnuju pozornost.
1: Ať se s tom neutopím.
0: Tak a požádat taky i svoje blízký, aby mi to neříkali, co vidí na těch sítích. To je zajímavý, to je velmi častý, že když třeba těm účastníkům reality show se bavíme o tom, aby nečetli tolik ty sociální sítě, tak hodně tam zaznívá, no ale oni mi to říkají ty moje kamarádky, nebo přátelé.
1: Maruško, o tobě psali, četla jsi to je hrozný, veď.
0: No. A co jsi tam dělala v tom rozhovoru a tak. A to si v tu chvíli říkám, co to je za kamarádky, proč to říkají vlastně ty účastníci a ptám se i ty účastnice a myslíte, že byste jí mohla požádat o to, aby vám to neříkala? Je to zraňující.
1: To znamená nebojovat, ale prostě úplně jednoduše to vypnout a mít klid. To je docela dobrá metoda i na zprávy, ne?
0: Ano, ale někteří mají i tu potřebu se vyjádřit. Pokud se stalo něco v té reality show, došlo tam k nějakému projevu, k nějaký události a to je vlastně předmětem těch hejtů, tak někdy může být i důležitý vyjádřit se k tomu, co se stalo, to znamená dát tam svůj pohled zpětně.
1: Mám diskutovat s hejtry? Mám jim přesvědčovat, že jsou špatně a já jsem správně, nebo je to ztráta času a prostě ať se hejtují, protože to stejně jedno?
0: Je to ztráta času, diskutovat ne, ale může, ty sociální sítě jsou dobré v tom, že si je můžete zablokovat, ty hejtry.
1: Jasně, to jo. Ale asi nemá smysl odpovídat, ne?
0: Může být fajn odpovědět na skutečně jako nějakou konstruktivní kritiku.
1: Nebo nějaký věcnej dotaz.
0: Nebo odpovědět na první hejt. Když tam jsou vulgarizmy, tak odpovědět na tomhle kanálu. Nemluvíme ve vulgaritách. A pak už na další bych nereagovala.
1: Rozumím. No a je to takhle jednoduché? Jakože když někdo... Já si to představuju, že jako byl jsem v televizi a teď jako jsem se snažil se ctí s tím jako projít, což se mi třeba jako nepovede, protože ta reality show je postavená na to, aby se to dost lidem nepovedlo, tak já potom budu jako za úplného kreténa. A ty lidi mi to budou dávat sežrat. A teď jako, ale ta zvídavost, jako přečíst si to bude strašně silná, ne?
0: Je to silný, taky důležitý je, že těch reality show v dnešní době je tolik a ta paměť diváku je tak krátká, protože se objeví zase další projekt a ty hejty, skutečně oni rychle se vystupňují, ale taky rychle klesají.
1: Takže brzo bude klid. Musím přežít jenom nějaké krátké období.
0: Překonat to, odjet někam na chalupu, kde není internet.
1: Za mě ta asi nejlepší rada, prostě to vypněte, vykašlete se na to.
0: Když to jde.
1: Když to jde. A když to nejde, protože mi to nosí všechny kamarádky, tak zkusit se na to povznést.
0: Tak.
1: A to je strašně těžký, že?
0: Je to těžký.
1: Je to těžký. Tyjo, tak vám všem, kdo jste poslouchali náš večerní pokec s Čárkou Červenkovou, jako držíme palce, ať tohle vůbec nemusíte řešit. Setkala jste se s nějakou situací, kdy jste si říkala, tyjo, tohle už je jako hrozný. Tohle bych fakt nechtěla zažívat.
0: Jo, setkala, ale zase každá ta situace je řešitelná. Nikdy, nebo ve většině případů, ty situace nejsou tak komplikované, že jsme v nich zcela bezmocní.
1: Takže taky si umět říct o pomoc.
0: Taky. A taky se ten svůj okruh lidí trochu naučit, aby nám dávali tu podporu, když ji potřebujeme. To znamená, teď jsem si prošla něčím těžkým, pojď, půjdeme spolu na kafe, ale nechci se bavit o tom, že jsem byla v nějaký reality show.
1: Milá Šárko, Díky moc, že jste dorazila ze severu Čech v tuhle noční páteční hodinu za našimi posluchači. Bylo to skvělý. Mějte se fajn.
0: Taky děkuju za pozvání. Mějte se.
2: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
3: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Odvolací soud zamítl odvolání psychiatra Jana Cimického. Čeští tenisté hrají v kvalifikaci Davisova poháru v Praze s Američany 1-1. A sobota bude slunečná s teplotami kolem 24. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5-leté vězení a 10-letý zákaz činnosti. Zamítl tak jeho odvolání. 78-letý psychiatr k jednání nepřišel. V minulosti vinu odmítl. Trestných činů se mělo dopustit mezi lety 79 a 2019. Oběťmi byly podle soudu hlavně pacientky nemocnice v Bohnicích a později Centra duševního zdraví, které Cimický po odchodu z Bohnic založil. Od jarního zápasu Slávie se Spartou, kdy bylo utkání předčasně ukončeno kvůli výtržnostem, se stále vedou debaty o bezpečnosti. Někteří chtějí pyrotechniku na stadionech zakázat úplně, jiní zase tvrdí, že bez pyra nebude zážitek plnohodnotný. Hostem presklubu byl vedoucí fotbalové redakce deníku Sport Radek Špriňar, který přidal také svůj názor.
5: Na mistrovství světa, tam vlastně taky pyro v letištích nebylo, takže si to dovedu živě představit. Já nevím, jestli to je škoda. Myslím si, že jakože nějaká, a teď možná jako nechce mě fanoušci brát za slovo, jo, protože on ten jejich svět jako je docela jako složitě uchopitelný, ale myslím si, že nějaká, řeknu, řízená forma pyra, tak by mě asi na stadionech nevadila.
4: Celý pořad si poslechněte na frekvence1.cz. Česká republika poslala stovky dek, karimatek a postelí do Nepálu, který koncem srpna zasáhly ničivé povodně. Letadlo s humanitární pomocí odletělo z Prahy večer. Od každé položky poslalo Česko 500 kusů. Po povodních v Nepálu je podle tamních úřadů potvrzeno více než 1400 obětí, přičemž dalších 6100 lidí je stále pohřešováno. A čeští tenisté hrají po prvním dnu ve druhém kole kvalifikace Davisova poháru v Praze s Američany 1-1 na zápasy. Stav srovnal Jiří Lehečka. Ten porazil na tvrdém povrchu v O2 aréně světovou čtyřku a finalistu US Open Bena Sheltona 6-4 a 6-4.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: V sobotu bude opět slunečno, teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na horách jen kolem 15, občas se ale místy můžou vyskytnout také mlhy, pršet by ale nemělo. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
1: No a zatímco Šárka Červinková odchází z našeho studia pustit si nějakou hezkou reality show, ne, to si dělám legraci, je tady pořád ještě se mnou, povídáme si o reality show dál, tak show Konečně pátek jede taky dál, přátelé. Co pro vás budu mít? Za malou chviličku jednu speciální píseň od Evy Farné. Je to nádherná podsta Karlu Gotovi a myslím si, že se vám to bude líbit. Potom si dáme něco málo hudebních pozvánek, třeba taková slavná sopranistka anglická Sarah Brightman míří do Prahy, no a nebude chybět ani to nejlepší z dnešních velkých hlas na téma láska. Tak začínáme.

Pet Shop Boys vám hrajeme na frekvenci 1. Přátelé, Pet Shop Boys. Tak já pro vás mám trochu živé muziky. Takhle ve 10:45 v pátek večer. Je to Eva Farná. Vždycky v pátek večer vybírám nějaké live vystoupení, které stojí za to slyšet. A tentokrát to bude české vystoupení a vrátíme se v něm o dobrých 13 let zpátky, do roku 2013. Tehdy se taky předávaly jako každý rok hudební ceny Anděl. No a v publiku tehdy seděl ještě Karel Gott. Eva Farná byla na pódiu a vystřihla Karlu Gottovi takový speciální song, který pomohl připravit Jiří Škorpík a měla s tím jako neuvěřitelný úspěch. Ta písnička potom upadla v zapomnění a jasně, ona je hodně specifická, takže nikam do rádií a podobně se nedostala a byla to vlastně věc pro ten jeden televizní přenos roku 2013. Ale já myslím, že stojí za to si ji poslechnout, protože to má prostě duši. No, uslyšíte sami. Takže tady je Eva Farná živě z roku 2013, když na předávání cen Anděl přímo mistrovi Karlu Gottovi zpívá píseň, před kterou ještě než začala, mu řekla, víte mistře, já se omlouvám, ale pro další 3 minuty vám prostě v tom songu teď budu tykat. Tak se na to připravte.

Jo, tohle byly legendární Queeni na Frekvenci 1. Já vás teď vezmu ale za muzikálem Mamma Mia. Vzpomínáte si na něj? Byl to obrovský trhák, jednička, dvojka. A teď tady máme hlavní hrdinku. Amandu Seyfried, tu sympatickou, krásnou blondýnku, kolem které se to všechno točí, herečka se jmenuje Amanda Seyfried, tak ta se, přátelé, teď tady, když si dáme trošku drbů z bulváru, rozvádí se svým partnerem. Oni se dali dohromady s Tomasem Sadovským a po 9 letech manželství se rozešli. V roce 2015 je svedlo společné účinkování v muzikálu, no a teď potvrdili magazínu People, že už nějaký čas žijí odděleně, mají spolu dvě děti, ale že se definitivně rozchází. Dokonce řekli, bylo to pro naši rodinu to správné rozhodnutí. Navzájem tady pro sebe navždycky budeme a je to tak dobře. Vydali společné prohlášení a nechtějí se žádným způsobem jako do sebe pouštět v bulváru, což je na tom docela sympatické. Tak to je taková jako horká novinka, horký drb ze světa showbiznisu. Amanda Seyfried byla krásná. Ona všechny osilnila v muzikálu Mamma Mia, skvěle zpívala, skvěle hrála, všichni se do ní zamilovávali. Jo, prostě naprosto dokonalá záležitost. Málo kdo ale věděl, že ona je vystudovaná operní pěvkyně. Než se proslavila jako filmová hvězda, tak 2 roky intenzivně studovala klasickou operu. A dokonce jsem našel jeden americký článek, který mluví o tom, jak začínala už v 11 letech s modelingem od dětství, ale aby mohla natáčet takové ty v uvozovkách mídlové opery, takové ty jako nekonečné telenovely, tak třeba na střední škole v jednom roce potvrdila v jednom rozhovoru zameškala celkem 70 dní výuky. Jo, prostě propadla natáčení, propadla show businessu a ta škola šla v nějaký okamžik už úplně bokem. Dneska je to celebrita, uznávaná zpěvačka v Americe. A co je zajímavé, přestože jako patří mezi hollywoodskou, já myslím, že můžeme říct elitu, tak na rozdíl od svých hudebních a hereckých kolegů tomu luxusnímu životu v Los Angeles jako nepropadla, ale naopak žije s rodinou na farmě ve státě New York, kde chová kozy, slepice, koně a prý vůbec nejoblíbenější, potvrdila v jednom newyorském rozhovoru, je její bílý osel jménem Gus, kterého dostala jako dárek k narozeninám. Tak i takové jsou hollywoodské a americké celebrity. Nicméně, manželství nevyšlo, teď se ti dva rozvádí, ale vypadá to, že se rozvádí rozumně, bez mediálních přestřelek a v dobrém. Tak si pojďte připomenout, jak Amanda Seyfried válela, když se poprvé představil film Mamma Mia. A bylo to jako skvělé. Tady je v jejím podání slavný hit Gimme, Gimme, Gimme. Amen. After Midnight.

Tohle byl Ed Sheeran na frekvenci 1, přátelé, a my v Anglii ještě chvilku zůstaneme, protože vás chci pozvat za slavnou anglickou sopranistkou, herečkou a také tanečnicí, která se proslavila jednak ve Fantomové opery, protože v jejím podání byl úžasný, ale hlavně se proslavila duetem s Andreou Bocellim Time to Say Goodbye. Jojo, to je on. Byl to rok 1996, takže letos je to přesně 30 let, co Sarah Brightman tenhle duet natočila se slavným nevidomým Italem. Účinkovala po světě v mnoha muzikálech a získala, a teď se podržte, přes 180 zlatých a platinových cen ve 40 zemích světa. Prostě úchvatná sopranistka, která si podmanila hudební svět. No a proč o ní mluvím? Ona bude totiž v Praze, takže pokud byste chtěli Sarah Brightman zažít naživo, tak můžete a dejte si do diáře 26. listopad 2026, je to vlastně za 2 měsíce, a to bude vystupovat v pražské O2 aréně. No a ona říká, že v lidech se Vánoce probouzejí s nejrůznějšími emocemi. I ve smutku ale existuje velká naděje do budoucna, a naděje tu vždycky je. Tak to bude tak trošku vánočně laděný koncert Sarah Brightman. Ostatně bude to na samotném začátku adventu. Tak ještě jednou, 26. listopad 2026 v pražské O2 aréně, pokud byste ji rádi viděli a slyšeli naživo. No a mám tady pro vás také jeden song. Zatímco ten duet s Andreou Bocellim byl z roku 96, tak o 2 roky později, v 98. natočila písničku Eden. A byl to velký hit. Tak si ji pojďte pustit.

0: Sa muziki.
1: Sa muziki.
2: Frekvence.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu vody jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: Ale tak ne, o kontě to samozřejmě není. To jsou jenom pomluvy přece. Tak velké hlavy tady s vámi budou po 17. zase v pondělí, aby vám dělali fajn podvečer. No a já vám přeju dobrou noc, mějte se fajn a tady jsou Jus Ndur a Nene Sherry. Tak ahoj a užijte víkend.
1: Pamatujete si svou první lásku?
2: No to jméno chcem vědět.
1: Ano.
3: Já teda fakt? Taky, nebo já nevím.
4: Já to vím.
2: Tak ještě jak se volala? No, a jsme doma.
4: Jmenovala se, já si vzpomenu.
2: Ty upoznáš podle něčeho jiného.
3: Jakub.
2: Vikeši, řekni Jakub.
1: Vikeši, byl to taky Jakub?
4: Nebyl, byla to moje první láska, člověče byla.
3: Ty nejsi vzpomeneš, je konec hlav?
4: Dobrý.
3: Pokračujem.
2: Takže, podle psychologů existují tři hlavné fáze lásky. Sexuální tužba, ta je na začátku, vášeň a ta posledná fáza je...
1: Manželství.
2: Ne, ale mně to přijde jako krásné přátelství. Slovo, které... No, ale s tím přátelstvím souvisí i to slovo na písmeno O a končí na T, si tomu člověku, si mu O od...
3: Oddanost.
4: Je, počkej, ale mám pocit, že v tom máš trošku bubinec.
2: Nemám.
3: Ne,
4: na začátku nikdy není sexuální.
3: No to je.
4: Ne, já jsem, já mám to chtěl říct, že jsem se zamiloval už ve školce.
3: No ale...
4: Jmenovala se Alena, jsem si vzpomněl. A to nebylo vůbec o sexu.
3: Ne, ale
4: bylo
3: ti 9 let. Jako, tak
4: tak se neptejte na první lásku.
3: Ne, ale já si myslím, že tě musí, jako, musí tě fyzicky přitahovat
2: no,
3: ten člověk. Když tě prostě fyzicky nepřitahuje, tak tam žádná láska nebude. Jedině... Kdyby měl jako velký barák.
4: A možná, takhle jako...
3: Možná ještě, hodně let.
1: A něco většího.
3: Konto.
0: Jo, přátelé, tohle byly opět Radeček a jejich bratři na Frekvenci 1, ale teď velké hlavy. A to nejlepší z jejich dnešního podvečerního vysílání. A taky kvíz na téma... Na téma láska.

0: erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Policie upozorňuje na možnosti komplikací a kolon v dopravě během akce Dnu NATO. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli ve druhém kole extraligy na ledě Litvínova 3-1. A teploty v sobotu půjdou až na 24 stupňů Celsia a bude slunečno. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Policisté upozorní na dopravní komplikace nebo kolony během akce Dny NATO, které se konají tento víkend 19. a 20. září. Zácpy můžou vznikat v okolí letiště v Mošnově. Návštěvníkům tak doporučují vyrazit na akci spíše vlakem. A právě železniční doprava bude v tyto dny posílena, jak ke spojům řekla mluvčí Českých drah Vanda Lajnochová.
3: Národní dopravce vypraví do stanice Mošnov Ostrava Airport speciální expresní spoje z Prahy, Brna a Olomouce. Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka, a to včetně vlaků kategorie Supercity. Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně. Posílena bude o víkendu i regionální doprava. Do zastávky Mošnov Ostrava Airport budou vypraveny zvláštní osobní vlaky ze stanic Ostrava Svinov, Bohumín a Opava Východ.
2: A více vlaků má jet také v opačném směru. Policie se po incidentech, které se odehrály v Německu, zaměřila na vyšší ochranu nádraží. Bezpečnostní situaci nepřetržitě monitoruje a vyhodnocuje a přizpůsobuje tomu svou službu, jak napsala na síti X. Německo čelilo v poslední době útokům na infrastrukturu. Zodpovědnost za srpnový dronový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Letiště Praha zavede opatření pro omezení aktuálních front na příletech, jako je úprava koridorů, zlepšení procesu registrace ve spolupráci s cizineckou policií nebo dalších pracovníků. Letiště to uvedlo v tiskové zprávě. Fronty na příletech ze zemí mimo šengenský prostor v poslední době vznikají kvůli zavedení evropského systému vstupu a výstupu. Situaci se snaží řešit také cizinecká policie. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli ve druhém kole extraligy na ledě Litvínova 3-1 a připsali si tak první vítězství v sezóně. I díky dvěma gólům v přesilových hrách zdolalo Dynamo Severočechy po sedmé za sebou. Hokejisté Karlových Varů pak dosáhli na první body v nové sezóně, když ve druhém kole zvítězili na ledě Mladé Boleslavy 4-1.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V noci teploty můžou v údolích klesnout i na 5 stupňů Celsia, v sobotu pak skočí až na 19 nebo 24 a kromě občasné mlhy nás čeká slunečný den. Tolik zprávy, informace o počasí, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.

0: ani hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: Půlnoc, frekvence 1, zprávy.
3: Odvolací soud zamítl odvolání psychiatra Jana Cimického. Čeští tenisté hrají v kvalifikaci Davisova poháru v Praze s Američany 1-1. A sobota bude slunečná s teplotami kolem 24. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Zamítl tak jeho odvolání. 78letý psychiatr k jednání nepřišel. V minulosti vinu odmítl. Trestných činů se mělo dopustit mezi lety 79 a 2019. Oběťmi byly podle soudu hlavně pacientky nemocnice v Bohnicích a později centra duševního zdraví, které Cimický po odchodu z Bohnice založil. Od jarního zápasu Slávie se Spartou, kdy bylo utkání předčasně ukončeno kvůli výtržnostem, se stále vedou debaty o bezpečnosti. Někteří chtějí pyrotechniku na stadionech zakázat úplně, jiní zase tvrdí, že bez pyra nebude zážitek plnohodnotný. Hostem presklubu byl vedoucí fotbalové redakce deníku Sport Radek Špriňar, který přidal také svůj názor.
4: Na mistrovství světa, tam vlastně taky pyro v letištích nebylo, takže si to dovedu živě představit. Já nevím, jestli to je škoda. Myslím si, že jakože nějaká, a teď možná jako nechce mě fanoušci brát za slovo, jo, protože on ten jejich svět jako je docela jako složitě uchopitelný, ale myslím si, že nějaká, řeknu, řízená forma pyra, tak by mě asi na stadionech nevadil.
3: Celý pořad si poslechněte na frekvence1.cz. Česká republika poslala stovky dek, karimatek a postelí do Nepálu, který koncem srpna zasáhly ničivé povodně. Letadlo s humanitární pomocí odletělo z Prahy večer. Od každé položky poslalo Česko 500 kusů. Po povodních v Nepálu je podle tamních úřadů potvrzeno více než 1400 obětí, přičemž dalších 6100 lidí je stále pohřešováno. A čeští tenisté hrají po prvním dnu ve druhém kole kvalifikace Davisova poháru v Praze s Američany 1-1 na zápasy. Stav srovnal Jiří Lehečka. Ten porazil na tvrdém povrchu v O2 aréně světovou čtyřku a finalistu US Open Bena Sheltona 6-4 a 6-4.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: V sobotu bude opět slunečno, teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na horách jen kolem 15, občas se ale místy můžou vyskytnout také mlhy, pršet by ale nemělo. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Policie upozorňuje na možnosti komplikací a kolon v dopravě během akce Dnu NATO. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli ve druhém kole extraligy na ledě Litvínova 3-1. A teploty v sobotu půjdou až na 24 stupňů Celsia a bude slunečno. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Policisté upozorní na dopravní komplikace nebo kolony během akce Dny NATO, které se konají tento víkend 19. a 20. září. Zácpy můžou vznikat v okolí letiště v Mošnově. Návštěvníkům tak doporučují vyrazit na akci spíše vlakem. A právě železniční doprava bude v tyto dny posílena, jak ke spojům řekla mluvčí Českých drah Vanda Lajnochová.
2: Národní dopravce vypraví do stanice Mošnov Ostrava Airport speciální expresní spoje z Prahy, Brna a Olomouce. Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka, a to včetně vlaků kategorie Supercity. Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně. Posílena bude o víkendu i regionální doprava. Do zastávky Mošnov Ostrava Airport budou vypraveny zvláštní osobní vlaky ze stanic Ostrava Svinov, Bohumín a Opava Východ.
1: A více vlaků má jet také v opačném směru. Policie se po incidentech, které se odehrály v Německu, zaměřila na vyšší ochranu nádraží. Bezpečnostní situaci nepřetržitě monitoruje a vyhodnocuje a přizpůsobuje tomu svou službu, jak napsala na síti X. Německo čelilo v poslední době útokům na infrastrukturu. Zodpovědnost za srpnový dronový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Letiště Praha zavede opatření pro omezení aktuálních front na příletech, jako je úprava koridorů, zlepšení procesu registrace ve spolupráci s cizineckou policií nebo dalších pracovníků. Letiště to uvedlo v tiskové zprávě. Fronty na příletech ze zemí mimo šengenský prostor v poslední době vznikají kvůli zavedení evropského systému vstupu a výstupu. Situaci se snaží řešit také cizinecká policie. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli ve druhém kole extraligy na ledě Litvínova 3-1 a připsali si tak první vítězství v sezóně. I díky dvěma gólům v přesilových hrách zdolalo Dynamo Severočechy po sedmé za sebou. Hokejisté Karlových Varů pak dosáhli na první body v nové sezóně, když ve druhém kole zvítězili na ledě Mladé Boleslavy 4-1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V noci teploty můžou v údolích klesnout i na 5 stupňů Celsia. V sobotu pak skočí až na 19 nebo 24. A kromě občasné mlhy nás čeká slunečný den. Tolik zprávy, informace o počasí, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Odvolací soud zamítl odvolání psychiatra Jana Cimického. Čeští tenisté hrají v kvalifikaci Davisova poháru v Praze s Američany 1-1. A sobota bude slunečná s teplotami kolem 24. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Zamítl tak jeho odvolání. 78letý psychiatr k jednání nepřišel. V minulosti vinu odmítl. Trestných činů se mělo dopustit mezi lety 79 a 2019. Oběťmi byly podle soudu hlavně pacientky nemocnice v Bohnicích a později centra duševního zdraví, které Cimický po odchodu z Bohnice založil. Od jarního zápasu Slávie se Spartou, kdy bylo utkání předčasně ukončeno kvůli výtržnostem, se stále vedou debaty o bezpečnosti. Někteří chtějí pyrotechniku na stadionech zakázat úplně, jiní zase tvrdí, že bez pyra nebude zážitek plnohodnotný. Hostem presklubu byl vedoucí fotbalové redakce deníku Sport Radek Špriňar, který přidal také